vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: A jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zapomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se...
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet, kde. Narodil jsi se...
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metojí.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak... Jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju, protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě jsi samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale... Určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, dít byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a teď ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Vjezd gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Vjezd gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako ty tady,
0: zacitují.
1: Jo, si to tam dá, tak ale úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tedy v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ne, ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka aspoň tímto pochodem.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. A tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně. No, uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: saxofon.
0: A Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který ti po tajmu, to je důležité si připomenout, po tajmu učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček po tajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvé fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no, ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola a hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal, ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem

0: čas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížili a krásně pronikli. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
1: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalej a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
0: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
1: Ohromné.
0: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, tak to bude, tak ne, nebylo to tak.
1: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na harigonku a k tomu tuba. To takovýhle obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása, přeci ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
0: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
1: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizval i tebe a určitě si mu s ním pomáhal, nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku a no tak byl jsem přitom, ta muzika, ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku, jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě si rozvíjíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na Sběrov, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na Sběroch. No a teď já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se soprán saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak je to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mně nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochodka Staldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castaldo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým jsi moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabíjí tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera. Tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé. Skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčil i prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl, a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál, a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná a čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak ses mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin, no a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Já říkám, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já říkám, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je to hrůzdu?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
6: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
5: Ano, začínáme.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu Humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky zesnulých. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bustu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda s tím alkoholem, to byl nádherný zvyk, který měla, možná jste to vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek, památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako my mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivoš Moldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivo Šmoldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako zpátek.
3: Dobře.
4: Takže Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás, Petr Zerhoty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste u třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky, po takové jsem měl na vás jeden takový dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak zapisuju. Jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B.
8: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky,
3: taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.

0: vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
1: Co jinýho, že jo?
0: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
1: to je romantický,
0: branku,
1: ale zeď hřbitova, no, to jak
0: a dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to bylo. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
1: To se vám zalíbilo.
0: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
1: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
0: Jako mají rovnou, jakmile někoho pasujou asi na blábolila, tak
1: tak si tam jde rovnou potom lehnou.
0: Přilehne,
1: tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
0: ona
2: představu.
0: Ona ještě vypadá zdravě.
1: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
4: jednou
3: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
4: Nemám ani jako nějaký
3: ani skladbu
4: hřbitov,
3: vybranou.
4: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi nepřipraven.
4: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučím všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se škrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně takový nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se
4: to zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
4: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
4: ano,
3: tady
4: ano.
3: Bývá opravdu klid.
4: Tam
3: slyší
4: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
4: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
4: Tak já bych ho nerad zklamal,
3: ano.
4: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím,

0: že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
1: No občanku. Já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
0: a
1: mám...
0: A prodlouží ti to do 120.
1: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, nebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
0: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Jurákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne, to ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali. A ta,
1: že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jakože teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne, to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázně, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy, přesně jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal na růst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je tu Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosila bych Ačko a chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý 9, jak vysíláte, zahrám písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Naschledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Junáka, Junáka a i vás, Patriku. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Poslech. Ano.
1: Dobře, tak ano. I váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, švělo, vy jste lahůdkář trochu. S jakou, s jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, oh, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: Oh, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co? Přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ano, to víte, že ne.
7: Stovku, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no,
7: no
8: co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takovej ňouma to je, no. No, ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, tak, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homor a Lubomír Lipský, telefonát máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil, no. Byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakýho kovu, že ano. Třeba nějaká malá dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys tako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju si rana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne, já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Runákem.
2: Ještě jednou za zrkavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolny, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sabíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lipských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou V seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No co se divíte, každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100. No,
7: tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takových 10 let už.
6: Že bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamaci.
6: Když já se cítím takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuál.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: Prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že ze srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci začalo několikaměsíční omezení na městském průtahu. Kořenov postaví svým dobrovolným hasičům novou zbrojnici. Celé Česko si včera připomnělo výročí upálení mistra Jana Husa. Dnes bude až zataženo, odpoledne s deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Dopravu na průtahu Libercem od včerejška komplikuje rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku silnice číslo 35 mezi ulicemi České Mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středovém pásu. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat 19 měsíců.
2: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo 2x po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
0: V Kořenově v Jizerských horách vznikne další hasičská zbrojnice. Aktuálně obec přestavuje zbrojnici na Polubném. Kromě toho plánuje stavbu další v Příchovicích. Hotový je projekt, podle kterého by měly náklady činit zhruba 20 milionů korun. Zastupitelé kvůli tomu museli změnit územní plán, říká starosta Luboš Marek ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: V územním plánu byl zastavitelný pozemek, tomu určený, ale byl tam koeficient 0,25 zastavitelnosti a my bychom se do toho nevešli, musel být hodně menší, což nechceme, protože my chceme, aby už ta hasičárna byla moderní.
0: Mistra Jana Husa si včera připomnělo několik míst po celém Česku, třeba i v pražské Betlemské kapli. Právě v ní totiž středověký církevní reformátor počátkem 15. století kázal. V kapli zazněly modlitby za smíření rozdělené společnosti, za spravedlivé uspořádání vztahu mezi státy i za oběti násilí, zneužívání a útoků. Od upálení mistra Jana Husa na církevním koncilu v Německé Kostnici uplynulo přesně 611 let. Česká delegace ráno odletí ve 2 letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během 2denního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí i prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách a na severu kraje. Později večer bude deště přibývat i na ostatním území. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Turnově platí uzavírka nájezdové větve na silnici 1/35 ve směru na Jičín. Práce na vodovodních sítích tam potrvají do 10. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sváteční týden nám tedy pokračuje 4 minuty po 5. hodině. Teď už také úterý a poměrně pěkné datum, myslím si také esteticky 7.7. v kalendáři, tedy 7. července. A právě i během úterý vás od mikrofonu zdraví Martin Kolín. Co nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Liberec? Bude to například cesta do Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Tam totiž můžou po celé léto navštěvníci vidět výstavy letošního sklářského a bižuterního trienále. Co tedy konkrétně představuje a co je také na místě k vidění? To se za okamžik dozvíte v dnešní první reportáži. Přejeme příjemný poslech a hlavně dobré ráno.

0: čas. Dovolím si lehkou parafrázi v úvodu našeho dnešního, tedy úterního ranního vysílání, a to po písni S tebou, přece jen ale ne s tebou, ale s vámi jsme odstartovali další vysílací den v éteru Českého rozhlasu Liberec, teď už tedy 11 minut po 5. hodině. A to nejlepší, co se v posledních 3 letech objevilo na českém trhu v oblasti výroby užitkového skla a bižuterie, teď můžete vidět i ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Svoji produkci tam vystavuje 50 firem z Česka, Německa, Polska, Slovenska nebo třeba Španělska. Jde o největší nekomerční přehlídku současného skla a bižuterie v celém Česku.
1: Celý projekt se zcela úmyslně odlišuje od design bloků a design výků tím, že my se soustředíme nejenom na design, ale věnujeme se i té reálné produkci.
2: Vyzdvihuje hlavní přínos výstavy její kurátor Petr Nový. Sami sklářské firmy tak pro expozici vybrali něco ze své produkce, co se na trhu dobře prodává a mezi zákazníky má úspěch.
1: Aby vy jste mohli v rámci jedné vitríny vidět, čemu se tak dneska říká ve sklářském oboru trend a čemu se říká design. Můžete vidět, jak některé firmy jsou si podobné, některé jdou proti proudu. Vidíte, jestli obecně se preferuje barva nebo čiré sklo, jak je to s technikami. A je to taková opravdu výkladní skříň toho, co na zákazníka útočí.
3: No a co tak frčí teď mezi zákazníky? Čím se nechávají ovlivnit?
1: Jedním z největších trendů současnosti v nápojovém skle jsou velmi často jednoduché tvary, které jsou zdobené třeba optiškou, a ten rozdělující znak je nějaký detail, kterého si máte všimnout. Samozřejmě je poptávka po tenkostěném skle. Dneska už strojní výroba dokáže být velmi kvalitní, že pouhým okem obyčejného zákazníka nemusí být rozeznatelná čirá sklenička, která je ručně vyrobená od té vyrobené strojně, a proto musí ruční skláři vymýšlet nové a nové nápady, jak tomu zákazníkovi na první dobrou dát vědět, že to nemohl vyrobit stroj.
3: A stále platí, že zdejší region hraje prim v sklářství nebo v té bižutery.
1: Stále můžeme říct, že patříme mezi důležité hráče i ve světovém kontextu. V bižutery nám ještě nedávno patřilo 2. místo na světě a v té sklářské konkurenci, ale budeme počítat tedy sklo jako všechny možné výrobky, se pohybujeme kolem 10. To také odpovídá tomu, proč řada zahraničních značek, o nichž to posluchači ani nemohou tušit, vůbec nevyrábí sklo ve svých mateřských zemích, ale nechávají je produkovat v České republice.
2: O jaké zahraniční firmy jde, to můžete ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zjistit do 20. září. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Úterý bude v Libereckém kraji převážně oblačné až zatažené. Odpoledne a večer se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, a to hlavně na horách a také na severu kraje. Později večer bude deště přibývat i na ostatním území. Nejvyšší denní teploty 21 až místy dokonce 26 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni. K tomu tedy mírný západní vítr, místy nárazový, který se večer bude měnit postupně na severozápadní.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: A to 9 minut před 17:30. My se ale můžeme alespoň na okamžik vydat i k odpoledním hodinám, protože po dnešní 13. vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Marta Jandová. Dozvíte se například i to, jestli koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi ji vychovával, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva té mamince, ona udělala první krok, to říká, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: Já jen doplním, že si celý rozhovor s Martou Jandovou můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Co plánuje opravit vedení Rokytnice? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Liberecký kraj dá v příštím školním roce na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách téměř 1,7 milionu korun. Je to víc než v uplynulém školním roce, kdy měl kraj připravený 1 milion. Vedení Rokytnice nad jezerou na Semilsku opravuje památník obětem války na Dolním náměstí. Celkové náklady vyjdou na téměř 400 tisíc korun. Většinu pokryje státní dotace. Práce by měly skončit do října. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Před půlnocí se utkání kvůli pozdnímu času přerušilo. Zverev vede 2-0 na sety a v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemy. Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tady 2 minuty po 17:30. Za námi další zprávy Miroslava Holubce. Během úterního dobrého rána přejeme hlavně příjemný poslech a pokud možno vydařený den. Dnes tedy s datem 7. července. Co nás čeká v následujících 30 minutách, respektive co nabídneme už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, bude to informace hlavně pro řidiče plánující cestu na dovolenou. Přeci jen prázdniny pokračují také druhým týdnem a možná i vy se chystáte autem na dovolenou k moři. A tak se zaměříme na dálniční známky a poradíme, na co si dát při nákupu pozor.

0: Dalibor Janda a společně s ním další písnička, která nám nezestádla 9 minut po půl šesté, a to během prázdninového vysílání, to ostatně pokračuje s datem 7. července, kdy skutečně na prázdniny budeme mít možnost zamířit. A přiznám se, v tomto směru to budou informace, které i já osobně v blízké době ocením. A pokud se chystáte letos na dovolenou k moři autem, je dobré vědět, kde koupit dálniční známku, aby nebyla předražena. Určitě se taky platí vidět, ve kterých zemích dálniční známku potřebujete a kde se naopak platí mýtné.
1: Oficiálně se v Česku dálniční známky prodávají na webech edálnice.cz nebo taky edálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká František Jemelka z Ministerstva dopravy.
2: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta jsou ceny nižší. Ministerstvo dopravy zároveň varuje, že se objevují podvodné SMS, které se vydávají za výzvy k úhradě dopravních pokut a odkazují na falešné webové stránky s cílem vylákat osobní nebo platební údaje. Existují i neoficiální prodejci, překupníci. Tam ale musí kupující počítat s tím, že k ceně samotné známky se počítá provize provozovatele stránek za zprostředkování, pokračuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: A pak jsou tu podvodné weby. Tam kupující o peníze může úplně přijít a známku ani nedostane. Hodně Čechů se i letos chystá autem do Chorvatska. Tam ale dálniční známky nejsou. Platí se tam mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a od typu a velikosti vozidla, pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
4: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
1: Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Já jen doplním, že každých 100 km v osobním autě po chorvatské dálnici tak vyjde průměrně asi na 7 eur.

0: počasí.
1: Také dnes pokračuje oblačná až zatažená obloha. Odpoledne a večer se lokálně vyskytne také občasný déšť nebo přehánky, a to hlavně na horách a na severu kraje. Později večer bude déšť přibývat i na ostatním území. Teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 18 až 21 stupni. Biometeorologická předpověď pro většinu kraje mírná, tedy na jedničce, hlavně západ a část jihu Libereckého kraje dnes ale hlásí trojku, to znamená nejvyšší stupeň zátěže. Takové počasí nás tedy dnes čeká v Libereckém kraji.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: červenci ale roku 1977 tehdy Československá televize poprvé vysílala komedii režiséra Hynka Bočana Parta Hits. Doktorka Váňová Regina Rázlová chce ve svém výzkumu přimět partu horníků k pití mléka. V komedii si zahráli například Vladimír Menčík, Josef Dvořák, Josef Kemr nebo Jan Skopeček, který teď přidá příhodu z natáčení.
1: Menčík, Nárožný, Dvořák, Kemr,
2: Ivan Vyskočil
1: a Krampol a já.
2: Dali jsme to dohromady.
1: Byla jedna scéna, kdy ty horníci, to bylo o tom, jak nutějí pít mlíko, ty horníky, jako jde. A tam byla jedna scéna, jak jako se vracíme ze šichty, špinaví, jo, slíknou se do naha, mají přitom nějaký dialog, jo, a pak odcházejí do sprch. No tak to se zkoušelo samozřejmě v oblečený, pak tam byly ještě ženský, to hrála, myslím, Rázlová, nebo kdo, lékařku, nebo tak, tak. Asi dvě ženský tam jako u toho byly. Čtyřikrát, pětkrát se to zkusilo, pak řekl režisér, to byl Hynek Bočan, říkal, tak ženský z placu. Tak ženský se sebrali, skriptka, klapka, maskérka, jo, kostymérka, prostě tak 6-7 ženských, co tam bylo, šli za takovou záclonu dozadu někam, šli tam sednout. A tak jsme to odehráli, pak jsme to odehráli ještě jednou, slíkli jsme se do naha. Nakonec jsme se seřadili tak jako víceméně vedle sebe, těch 7 zadků. To dovedete představit, menší Kemr, krásný zadek. Jo, a tak dále. Já jsem taky asi vynikal, já jsem byl to. A jdeme dozadu jako do těch sprch, odhrneme nějakou záclonu a tam sedělo 7 ženských, skripka, klapka, maskérka a tak dále, všecky tam a viděli nás, ale ne ze zadu, ze předu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: E-shopy v Česku zdražují dobírky, některé už je přestaly nabízet. Ochránci přírody vybudují na Jizerce další tuněk zadržování vody. Studenti sklářských škol vystavují v Severočeském muzeu. Dnes bude až zataženo, odpoledne s deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Některé e-shopy v Česku postupně zdražují platbu za dobírku. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Podle její analýzy reagují e-shopy na to, že se jim platba na dobírku nevyplatí a kvůli nevyzvednutým zásilkám jim vznikají náklady navíc. Některé e-shopy už platbu dobírkou nenabízejí. Počet internetových objednávek s platbou na dobírku v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku každá druhá zásilka. Nyní je to zhruba čtvrtina e-shopových objednávek. Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Tůně vzniknou na Upolínové louce a nad Sklářským potokem. Pokračuje vedoucí HKO Jizerské hory Tomáš Korytář.
3: Připravujeme projekt ve spolupráci i s Správou toků a Lesů České republiky a s vlastníkama těch dotčených pozemků. Financováno by to mělo být z operačního programu Životní prostředí a v současné době probíhají projektové práce.
2: Práce za zhruba 1 milion korun by měly začít příští rok. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou až do října ve vestibulu vidět výstavu děl studentů ze sklářských škol. Jde o výtvory zpracované technikou rytí do skla. Lidé uvidí třeba dílo studentky, která se inspirovala sochami Jaroslava Róny, nebo skleněné poháry v gotickém stylu. Díla vznikla na březnovém sympoziu, doplňuje kurátorka Kristýna Rosmanová.
4: Sympozium se uskutečnilo v střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu uvedl, že summit nejsilnějších euroatlantických zemí v Ankaře by neměl vyznít dostracena. Zelenský proto chce v kuloárech summitu jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o licenci na výrobu raket do systémů protivzdušné obrany Patriot. Kdyby Ukrajina takové povolení měla, stačilo by to na její obranu i pomoc partnerům, kteří ji potřebují, řekl Zelenský.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia. Pár bude mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, s nárazy dosáhne až 15 metrů za sekundu, to je 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás i 4 minuty po 6. hodině během úterního dobrého rána zdraví Martin Kolín. Za okamžik nás čeká také cesta za několika umělci, například Xindlix, také Aneta Langerová, anebo Michal David. A teď otázka, kterou byste možná nečekali, co mají tito umělci a hudebníci společného s umělou inteligencí. A teď tedy pozor, možná víc, než byste sami čekali. Jejich písně se totiž objevily v data bázích, které souvisejí s trénováním některých AI modelů. Co to tedy znamená v praxi a proč tomu tak vlastně je, to se za okamžik právě v další reportáži úterního ranního vysílání dozvíte. Přejeme příjemný poslech, přejeme také pokud možno poklidné úterní ráno, řidičům šťastnou cestu, anebo naopak, pokud právě teď snídáte, tak také dobrou chuť.

0: Hana Zegerová a také Karel Wagner v úvodu. Další hodiny, 10 minut po 6, tedy aktuálně 7. července v kalendáři, my jsme před okamžikem mluvili také o umělé inteligenci a spojení s hudebníky. Tak si představte, že někdo bez vašeho vědomí pozbírá tisíce písní, použije je jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se to dozvíte až po letech z veřejně dostupné databáze. Přesně to teď řeší i někteří čeští hudebníci. Ti totiž našli své písničky v databázích, které používali někteří vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů. A každý zvlášť
1: do kapsy svý. Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb.
2: To bývávali na koleji časy.
1: To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve čtyřech databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení takzvané umělé inteligence. Takzvané datasety obsahují odkazy na hudbu ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
3: Tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů. Minimálně na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohu například zmínit, patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku zavírej vrátka.
1: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části, zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány.
4: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu je prakticky jisté. Naznačují to, jak jejich vlastní výstup tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme je, která firma použila pro trénování který dataset.
1: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Podle článku webu The Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pravda, takové to typické idylické léto, to ani dnes nebude. Na druhé straně teploty za mě velmi příjemné. 21 až 26 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů. K tomu tedy zataženo až oblačno. Ojediněle se vyskytne také občasný déšť nebo přehánky a výjimečně je i možnost bouřek. Později večer očekáváme přibývání srážek. Biometeorologická předpověď pro dnešek ale mírná, tedy na jedničce Českolipsko a jih Libereckého kraje hlásí trojku, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím.

Rail. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: Společně s Miroslavem Holubcem se v dalších zprávách podíváme na plány Liberce do budoucna.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtu do dnešní půlnoci. Během posledních 4 let navýšil Liberec počet městských bytů a výstavbu dalších chystá. Jak uvedla mluvčí města Jana Kodymová, od 1. listopadu 2022 přibylo v Liberci celkem 57 městských bytů. Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Europoslanci budou dnes hlasovat o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Počítá s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy. V Seattlu podlehli Belgii 1-4. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tady další zprávy Miroslava Holubce. Po 6:30 přejeme příjemný poslech úterního dobrého rána, které pokračuje, a už za okamžik budeme pokračovat také dalším přehledem aktuality Libereckého kraje. V následujících 30 minutách ale nebude chybět ani pohled na dovolenou, a to společně s předškoláky. Tak jak oni dovolenou vnímají, to se ve vysílání dozvíte před 7:00. Dobré ráno!

0: Dobrou zprávu nám doručil Václav Neckář, a to ve stejnojmenné písni, a věřím, že dobré zprávy doručíme také my 7 minut po půl osmé na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Konkrétně tedy zprávu, kterou jsme našli na webu zásada.cz, konkrétně tedy městys zásada na Jablonecku zve všechny své občany na přátelské posezení, a to v areálu SK Zásada. Je připravené na pátek 10. července. Občerstvení je zajištěno stejně jako kryté venkovní posezení k poslechu. I k tanci následně zahraje kapela Žízeň a vstup je pro všechny zdarma. Začátek naplánovaný na 20. hodinu, a vy pokud ještě vymýšlíte plány před začátkem víkendu, věřím v tomto směru, že jsme měli možnost poradit. Přesunout se ale můžeme do Desné, tady už to nebude úplně dobrá zpráva, spíše informace, která bude rozhodně dobrá, když zazní, konkrétně tedy týkající se dnešního dne, a to jen jedné adresy v Údolní ulici 138, kdy je naplánována tedy odstávka elektřiny. Prout nepůjde právě dnes, a to mezi 8. až 10. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rád.

0: počasí.
1: Zatažená až oblačná obloha. Takový výhled tedy máme na úterý 7. července. Ojediněle se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Výjimečně tedy počítáme i s možností bouřek a později večer očekáváme přibývání srážek. Teploty, ty nejvyšší mezi 21 až místy 26 stupni, na horách mezi 17 až 20 stupni. K tomu tedy mírný západní, místy nárazový vítr, který se bude večer měnit na severozápadní.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: U písní Františka Nedvěda můžeme připomenout dnešní datum, tedy 7. července. Včera jsme měli státní svátek a možná si proto třeba řada z vás vzala na zbytek pracovního týdne dovolenou, nebo ještě scháníte nějaký ten zájezd k moři. Každopádně užijte si dovolenou, ať už budete kdekoliv a kdykoliv. Teď vám o ní něco řeknou děti. Těch se ptala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je dovolená?
2: Takové místo, kam můžem třeba jezdit autem a já tu zítra nebudu, protože půjdem do dvou zoo a projedeme se pálníkem.
1: Proč se říká dovolená?
2: Když moje mamka pracuje v lékárně, tak třeba vedoucí musí dovolit, aby na jeden den měla dovolenou.
1: Jak ta dovolená dlouho trvá?
2: Dokud si řekneš tomu vedoucímu nebo kdo to zaměstnává.
1: Dovolenou mají dospěláci nebo i děti?
3: Já! Všichni!
2: Já pojedu asi, myslím, do Slatina.
4: Pojedeme na Seč a my se tam budeme koupat.
1: A co vás čeká po prázdninách?
4: Po prázdninách vás čeká, že jsou další prázdniny.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Rychnově skončil zkušební provoz poptávkové dopravy. Děti se v létě obracejí na linku pomoci se specifickými problémy. Výstava v Severočeském muzeu nabídne 3D modely historických staveb. Dnes bude až zataženo, odpoledne s deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou využilo v červnu celkem 397 cestujících. Zkušební provoz nového systému se podle jablonecké dopravní osvědčil. Dodávka přednostně svážela děti z okolních oblastí do školy a ze školy. Obsluhovala Pelíkovice, Kopaninu, Klíčnov a Půlečný. Částečně ji využívali i další obyvatelé. O prázdninách služba nefunguje. Jablonecká dopravní v září provoz opět obnoví, říká její ředitel Luboš Vejnar.
2: S tím počítáme, teď budeme mít v průběhu letních prázdnin tomu pracovní schůzky, tak abychom si vyhodnotili ten zkušební provoz a nabídli pak vlastně od září tu službu v co nejvyšší kvalitě.
1: Jablonecká dopravní provozuje poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou, tam vozidla obsluhují 5 oblastí. Na linky pomoci se děti a dospívající obracejí v létě zhruba stejně jako po zbytek roku, trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táborů nebo první lásky. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí, zejména pokud třeba nejsou zvyklé být s jejich novými partnery. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit. Severočeské muzeum v Liberci v hlavním sále nabízí výstavu o hradech na Liberecku. Součástí je kromě informačních panelů i replika hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Friedlandu, Grabštejna nebo Jezdce. Co dalšího se na výstavě lidé dozvědí, říká její kurátor Zbyněk Hubínka.
3: Co bylo potřeba pro založení hradu, respektive, že existovalo něco na způsob stavebního povolení. Horkovzdušný vytápění, to se málo ví, že něco takového středověk vůbec znal. Tady zase mýtus o věži Indice ve Friedlandu.
1: Výstava je dlouhodobá a potrvá do dubna příštího roku. Při bouřích v Číně zemřelo nejméně 10 lidí, informovala o tom čínská státní média. 8 obětí má středočínská provincie Hubei a 2 lidé zemřeli ve městě Nanning na jihu země, kde bylo kvůli záplavám a přeplněným přehradám evakuovaných skoro 50 tisíc lidí. Čínští meteorologové varují před silnými srážkami i v dalších dnech. Čínu by měl od čtvrtka zasáhnout super tajfun Bavi. Ten teď postupuje Tichým oceánem a rychlost větru už v něm přesahuje je 280 km za hodinu.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia. Pár bude mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus bude zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: druhé polovině úterního dobrého rána přejeme příjemný poslech. Teď tedy 4 minuty po 7. hodině. A také k tomu u těch sedmiček zůstaneme přece jen v kalendáři 7.7. A právě s tímto datem a v tomto čase pokračujeme v našem ranním vysílání. Myslím si, fanoušci rychlých aut dychtivě očekávají a vyhlížejí návrat Rally Bohemia, které se nám blíží, a přesně proto se na něj také vydáme. Společně s naším reportérem se konkrétně tedy vydáme za Štěpánem Vojtěchem před blížícím se Rally Bohemia. Jak se tedy na závod těší, jak se připravuje, to vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži Dobrého rána. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

písničku už

0: chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: S Bohem lásko, já jedu dál, jak zpívá Josef Laufer, 11 minut po 7 hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a dál pojedeme také my, a to skutečně na silnice se budeme moci přesunout. Automobilová Bohemia Rally totiž nabídne o víkendu už své 53. pokračování a znovu nabídne rychlostní zkoušky na Liberecku a Mladoboleslavsku. Soutěž bude sledovat v roli diváka liberecký závodník Štěpán Vojtěch. V minulosti například druhý muž v hodnocení republikového šampionátu v rally. Povídal si s ním kolega Pavel Petr.
2: Vybavíte si největší váš úspěch na Rally Bohemia?
3: Hezký bylo startovat tady s Peugeotem 307 VRC v roce 2006, kdy už VRC auta byly trošku odstavovaný, ale my jsme tou dobou to brali jako test před Rally Deutschland, kdy jsme startovali s tímhle autem a závodili jsme s Honzou Kopeckým, který jel tovární auto, a my jsme vlastně s novým autem po nějakým zžívání a nějakých chybách byli schopni ten druhý den jet jakoby rovinu s Honzou a občas ho je trošku porazit a dostali jsme se prostě časově někam s autem neznámým.
2: Jak těžké jsou ty RZ? První den se jezdí na Mladoboleslavsku, tak dá se to porovnat i třeba s tím druhým dnem, kdy převážně zase posádky startují na Liberecku.
3: Tak já jsem měl vždycky radši trošku to Liberecko, ne, že bych to znal, protože já zase to Železnobrodsko a jsem nelítal nikde jakoby autama, že bych měl všechno najetýho. A ještě ke všemu Bohemka bych řekl, že víc než jiný soutěže se ty tratě měnily, obměňovaly prostě v různých směrech a málo kdy se Bohemka jako jela stejně. To se spíš ta Mladoboleslavská část se jezdila obdobně a tím pádem byla ta lepší znalost, ale za mě by to byly určitě ty technické RZ, prostě ať to byly plavy, ať to byly tyhle ty věci, protože tady co RZ, tak byla velká výzva a velký skvost technický, hlavně nemuseli tam být žádný umělý retardéry na zpomalování nic, protože ty tratě byly charakterem tak prostě zamotaný a stížený sami o sobě, že nevyžadovali žádný umělý zásahy, a pokud se uměli pořadatelé domluvit s těma obcema a s tím, tak mohli vybírat po technické stránce prostě z hodně širokého pléna.
2: Poslední start tedy na Bohemce před 6 lety, jak za tu dobu se vlastně rally změnilo?
3: Já to samozřejmě pozoruju už takhle z dálky, už teďko ty poslední starty, ať to byl rok 2020, já si myslím, že my jsme od takového toho roku 2015 zase znovu začali trošku častěji se tady objevovat, tak to bylo jakoby příjemná nostalgie spíš za nás, že jsme vytáhli buď to 206, nebo jsem startoval u Romana Kresty i tenkrát R5, což bylo moderní, jakoby moderní auto, aby jsme měli ty věmy.
2: Říkáš Pán Vojtěch. Pavel Petr, Český rozhlas.
1: Vy se můžete na fotografie podívat také na našem webu, tedy liberec.rozhlas.cz, nebo také na našich sociálních sítích, ať už na Facebooku nebo Instagramu. Zároveň tedy na našem webu můžete celý rozhovor pustit, tedy v tomto případě v celé délce. Závodníkům samozřejmě popřejeme hodně štěstí, hlavně aby vše dopadlo tak, jak plánují.

0: počasí.
1: Také během úterý v Libereckém kraji očekáváme převážně zataženo až oblačno. K tomu tedy ojediněle i občasný déšť nebo přehánky a výjimečně i možnost bouřek. Později večer už tedy přibývání srážek na většině území, nejvyšší teploty ale 21 až 26 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 17 až 20 stupni. K tomu tedy mírný západní vítr, místy nárazový, který se bude večer měnit na severozápadní a biometeorologická předpověď ve většině krají na jedničce, tedy na mírném stupni zátěže, Českolipsko a Turnovsko pro dnešek trojka, tedy nejvyšší stupeň zatížení.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šíří

0: proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Společně s Miroslavem Holubcem se v dalších zprávách vydáme také na koupaliště v Dubici.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. V Chrastavě na Liberecku začala uzavírka v Revoluční a Soudní ulici. Důvodem je oprava povrchů. Radnice prácemi navazuje na loňskou výměnu plynovodu. Zaplatí za ně necelých 8 milionů korun. Voda v koupališti Dubice v České Lípě bude teplejší. Nová recyklační stanice bude v areálu udržovat bazénovou vodu v uzavřeném okruhu a předejde tak tepelným ztrátám. Zařízení zároveň vodu šetří a snižuje provozní náklady. Turecké Ankaře dnes začne summit NATO. Šéf aliance Mark Rutte bude chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Keesovou porazila po setech 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila Marii Bouskovou. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách Miroslava Holubce popřejeme nejen dobré ráno v naší společnosti, ale také řidičům šťastnou cestu. 7 hodin 32 minut, úterní dobré ráno pokračuje a bude pokračovat také návštěvou Krkonoš. To konkrétně tedy před 8 hodinou, kdy můžeme doplnit, že z Krkonoš postupně mizí vzácná rostlina, a to sasanka narcisokvěta. Správa Národního parku se jí teď proto na dvou místech snaží chránit před okusováním lesní zvěří. Co je pro záchranu ohroženého druhu udělat, to vysvětlí tedy před 8 hodinou. Do té doby stíháme nejen další písničky dobrého rána, jako hned po zprávách Víš lásko od Ivety Bartošové, ale už za okamžik spolu probereme další aktuality Libereckého kraje. A jak čas napovídá, v následujících 30 minutách budeme telefonovat také meteorologům. Dobré úterní ráno!

0: Valdemar Matuška a s ním nejen nestárnoucí písnička, ale za mě osobně tady písnička Táboráková. Měli jsme možnost připomenout si Růži z Texasu v 7 hodin 40 minut, což je také čas, kdy můžeme připomenout další zajímavosti z libereckého kraje. A hned z úvodu tu máme důležitou informaci pro obyvatele Smržovky. V úterý, tedy dnes 7. a zítra ve středu 8. je tam totiž plánovaná odstávka elektřiny. Právě dnes to bude v těchto momentech až do 16. hodiny a 30. minuty, a to v části ulic Havlíčkova, Komenského, Lidické náměstí a Zahradní. Zítra nepůjde proud taktéž od 7.30 do 18.30, a to v Údolní ulici, konkrétně tedy v čísle 1010 v ulici Jiřetínské. Případně podrobné informace si můžete ověřit na stránkách Smržovky, odkud jsme informaci čerpali, nebo na webu ČSE Distribuce. A také tu máme pozvánku na jednu, myslím si, vzácnou událost, a to ve Vysokém nad Jizerou. Tamní divadelní spolek Krkonoš totiž zve všechny zájemce ve dnech 10. a 11. července na dvoudenní oslavy u příležitosti výročí 240 let Ochotnického divadla v Čechách. Po oba dny vás čeká bohatý program. Činoherní i loutková představení, také vernisáže, hudební i vzpomínkové akce a další, případně celý podrobný program najdete na stránkách Vysokého nad Jizerou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen chvíle nás dělí od 7:45 standardní čas na to, abychom se dozvěděli také podrobnosti o počasí. Proto ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vítám a paní Kláru Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, myslím si, pro někoho by to mohlo být zatím chladnější letní den a na druhé straně za mě osobně tedy momentální bolec okna a i ta situace více než ideální. Pojďme jenom doplnit, kolik aktuálně v Libereckém kraji měříme?
2: Teď je to v nižších polohách mezi 16 a 19 stupni, na horách okolo 13.
1: Pravda, ta obloha je taková spíše dost zatažená, potažmo oblačná, tak očekáváme během dneška nějaké přehánky?
2: No, lokálně v průběhu toho dne může slabě zapršet, více srážek potom by se mělo vyskytnout během noci. Nadále v průběhu toho dne bude panovat spíše velká oblačnost, ale přesto teploty poměrně vysoko vystoupí. Maxima čekáme mezi 22 a 25 na Českolipsku až 26 a na horách potom okolo 20 stupňů.
1: Tak myslím si, nakonec ten výhled není vůbec špatný a ty teploty nakonec přeci jen příjemné. Za mě tedy osobně lepší než ty 40, které jsme měli možnost si užívat. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Klára Bubnová. My za ně děkujeme, popřejeme hezký den, mějte se, naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7 hodin a 50 minut máme možnost vydat se do hor. Pracovníci Krkonošského národního parku totiž začali na dvoračkách a v okolí rýchorské boudy chránit vzácnou rostlinu sasanku narcisokvětou. Tato až 40 cm vysoká květina postupně mizí z horských luk, protože ji okusem ničí hospodářská nebo lesní zvířata. Ochranáři proto teď okolo sasanek rozmisťují plůtky a malé klece.
1: Na dvoračkách máme výskyt právě této ohrožené rostliny.
2: Vysvětluje Lucie Procházková. My jsme tady na velké louce a už odsud vidíme pár kvítků a to je právě ta sasanka.
1: Jsou to bílé květy, které tvoří vlastně složený okolí, který připomíná květ narcisu trošku, proto se jmenuje narcisokvěta.
2: Máme s sebou potřebné vybavení.
3: Malé klícky, které budou chránit ty sasanky, jsou asi tak půl metru velké v průměru, tak do metru.
2: Vysvětluje Klára Tlachačová. 1, 2, 3 sasanky, ty oplotíme všechny najednou.
3: Ano, v tomhle případě, protože jsou blízko sebe, tak je oplotíme najednou a zvolíme takovou menší oplocenku.
1: Držím, natahuj.
3: Jo.
1: Tak, teď ji potřebujeme vlastně svázat, aby držela, děláme kulatý tvar, protože je pro nás nejjednodušší, takže ji potřebujeme k sobě svázat.
3: Drátek a přikurtujeme to třeba hřebíkem anebo roxorem, aby pevně držela
1: v zemi.
2: Pořádně připevnit, aby to bylo odolné vůči větru, dešti.
1: A hlavně kvůli těm hospodářským zvířatům, případně jelenům, kdyby do toho přišli a strčili to třeba čumákem, tak aby nám ta oplocenka zůstala na místě a nepřevalila se třeba, neumožnila jim ten okus.
2: Díky té oplocence je rostlina chráněná a potom se vlastně dál může množit.
3: Většinou se podaří, že i vykvete, pak vysemení a vlastně ty semínka pak nám pomůžou k tomu dalšímu šíření tohoto druhu.
2: Jak moc je to ohrožená květina?
1: Je ze zákona chráněná paragrafem 2, takže je to silně ohrožený druh.
2: Pracovnice se na všechna místa, kam klece a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené nebo poničené. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana pospíchá Roba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V České Lípě omezí dopravu stavba rychlého občerstvení. Kraj uvolní víc peněz na studium medicíny. Liberecký palác Líbek nabídne letos v létě koncerty i divadlo. Dnes bude až zataženo, odpoledne s deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Řidiči České Lípy musí ode dneška počítat s omezením parkování v Bardějovské ulici u sídliště Špičák. Zhruba měsíc tam bude zabraná přibližně polovina parkovacích stání, informovala o tom Českolipská radnice. Důvodem jsou přípravné práce pro stavbu nového parkoviště a pobočky rychlého občerstvení. V místě se bude pohybovat těžká technika. Po dobu omezení můžou lidé parkovat v nedaleké Purkyňově ulici.
3: Pobočku rychlého občerstvení bude firma stavět na soukromém pozemku. Investorovi ho město prodalo v roce 2011. Stavba bude rozdělená do 4 etap a hotová by měla být do konce roku. Parkoviště, které u pobočky vznikne, budou moct využívat taky obyvatelé sídliště. Radnice věří, že oblíbený řetězec rychlého občerstvení uvítají nejen místní, ale i lidé z okolí. Z České Lípy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj rozšířil okruh zájemců, kteří mohou požádat o příspěvek na přípravný kurz pro přijímací zkoušky na některou z lékařských fakult. Jejich ceny se pohybují od 6 do 15 tisíc korun. Vloni o příspěvek mohli žádat jen studenti gymnázií. Od nového školního roku to budou i studenti zdravotnických škol, diplomované sestry nebo diplomovaní zdravotní laboranti. Kraj tím reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví, říká náměstkyně hejtmana Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Takže ti, kteří studují obory praktická sestra, zdravotnické liceum, podobně, tak si mohou požádat o tuhle podporu, pokud chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult. Může mít třeba dva kurzy za nižší částku, jeden za vyšší, ale ta podpora je v maximální míře 10 000 korun.
1: V Liberci v sobotu 18. července odstartuje letní scéna v paláci Líbik. Komunitní středisko Kontakt připravilo program na nádvoří i ve vnitřních prostorách paláce. Letní scénu zahájí letní verze kávového festivalu. Potrvá od soboty 18. do neděle 19. července. V dalších dnech můžou lidé do paláce vyrazit například na koncert Dáši Zázvůrkové. Naplánovaných je i několik divadelních představení. Více než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, Prostějově nebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia, na horách to bude 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Masarykova, a to v těsné blízkosti křižovatky s ulicí Vítězná. Uzavírka potrvá až do konce července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: V
5: kalendáři 7. července my přejeme příjemný poslech našeho úterního Dobrého rána, které tedy pokračuje i 4 minuty po 8. hodině. I v tomto čase vás od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín. Za okamžik budeme mít také ve vysílání možnost vydat se patrně na nejznámější a také mnohými asi nejoblíbenější místo, co se letních plánů na severu Čech týče. A to konkrétně na Máchovo jezero. Tam totiž začaly také pravidelné prázdninové plavby výletních lodí, kterým se společně budeme věnovat už za okamžik v další reportáži. Přejeme tedy příjemný poslech řidičům, hlavně šťastnou cestu. A k tomu vydařené úterý.

0: Pavel Bobek a s ním také další písnička, která nám nezestádla. V tomto případě šlo tedy o Dívku N. 10 minut po 8 hodině. Přejeme příjemný poslech, zdravíme vás také do nového dne, a to konkrétně tedy do úterý 7. července. Je to ale také čas, kdy se budeme moci společně vydat za vodou a trochu snad i za teplem. O prázdninách totiž začala přístaviště na březích Máchova jezera pravidelně objíždět loď. Dohromady 6 spojů denně propojuje 8 přístavišť. Provoz dopravy po vodě má svoje specifika. Někdy je například nutné udělat kvůli počasí mezi jízdami servisní přestávku v loděnici.
1: Tady tedy vidíme zakotvenou Jarmilu, tu nejmenší loď, a hned tady vedle kolegové vyčerpávají tedy dešťovou vodu z Hýnka.
2: Nám sprchlo dopoledne.
1: Tak. Ano, ta loď je tedy částečně krytá, částečně má otevřenou tu palubu. Kolik tam vody do toho nateče takhle za tu jízdu?
3: Za tu jednu jízdu já bych řekl třeba 100 litrů.
1: Vstupujeme tady. To je taková malá kabinka, opravdu jako telefonní pro jednoho člověka. Ano, je to velikosti telefonní budky, ale je tu krásné vyřezávané dřevěné kormidlo s mosazným kováním.
3: Má ještě mechanický táhla na ovládání kormidla.
1: Popisuje kapitán lodi Vladimír Jakša.
3: Ovládá se relativně dobře. Má je na tom hůř.
1: Má je na tom hůř, no velká, že jo?
3: No, ale hlavně má plochý dno.
1: Koukám, že nějaké moderní vybavení tady je, to je asi povinné, že jo?
3: Přesně tak, to je jako jinak by to neprošlo registrem.
1: To je samozřejmě osvětlení klasické, to je nějaká anténa a další.
3: To je hromosvod.
1: To je hromosvod, jo? A to stalo se vám někdy, že vám bouchlo bez toho?
3: Mně se to stalo v Holandsku. Před 40 lety.
2: A to přijde na ten profil, na to. Vojto, nestoj na to. Mě to pomoct zvednout.
1: Tak, loď je připravená. A může se vyrazit.
4: Tři linky vlastně jedním směrem a tři linky druhým směrem.
1: Říká jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
4: Takže první zastávka je Klůček, pak je Borný a tímhletím směrem. A druhá linka jezdí opačným směrem, to je Hotel Port, Starý Splavy, Šroubený, Borný.
1: Lidé lodní dopravu nevyužívají zdaleka jen k rekreačním účelům.
4: Ty lidi to využívají i pro přepravu na ty pláže a i do docks na nákupy.
1: Jo, takže třeba lidi ze splavu se jdou na nákup lodí.
4: Přesně tak, pokud jsou ubytovaní v rekreačním středisku ve Starých Splavech, zvaný Václavák, tak nejbližší mají přístaviště Šroubený a z toho se dopravějí sem do docks a můžou si nakoupit.
1: Za každý úsek mezi zastávkami cestující zaplatí 30 korun, děti 20 korun. Od Máchova jezera Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme převážně zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytne také občasný déšť nebo přehánky a výjimečně počítáme i s možností bouřky. Později večer také očekáváme přibývání srážek a nejvyšší denní teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia. Na horách mezi 17 až 20 stupni, k tomu tedy mírný západní vítr, místy také nárazový. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. 8 hodin 17 minut. Přejeme dobré ráno.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Spojených států i přes prezidentský zásah Zúry končí na domácím mistrovství světa. Porážce 1-4 z Belgičany nezabránil ani Florin Balogun, původně distancovaný útočník, kterého Mezinárodní fotbalová federace na poslední chvíli omilostnila. Americký prezident Donald Trump i šéf FIFA Gianni Infantino poté přiznali, že si kvůli tomuto případu telefonovali. Ze způsobu, jakým se nejlepší střelec jejich týmu Balogun nakonec dostal na hřiště, byla rozmrzela i řada Američanů. V New Yorku s nimi mluvil náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
2: I spoke to Johnny, who's highly respected. Yes, I asked for a review.
3: Donald Trump veřejně přiznal, že prezidentovi FIFA zavolal a požádal o přezkoumání případu. Sportu prý velmi dobře rozumí a Balogun podle něj při zákroku před vyloučením v utkání s Bosnou vůbec nefauloval, natož aby prý měl kvůli tomu vynechat ještě i další zápas. Za vygumování červené karty pak Trumpa chválí i republikánský senátor z Texasu Ted Cruz, podobně se vyjadřuje ministr zahraničí Marco Rubio, kdežto ze světa je slyšet bouře nevole. Belgická asociace, Evropská fotbalová unie, politici, fotbaloví fanoušci. Padají slova o politické korupci ve fotbale a okamžitě vznikají parodické fotky či videa zobrazující rozhodčího zápasu s Belgií coby Trumpa nebo americké federální agenty zatýkající přímo na hřišti belgické reprezentanty. Náladu z dobře rozjetého

0: Trump by se do fotbalu neměl míchat.
1: Mělo by to být spravedlivé pro všechny země. A ne, že se vychází vstříc hostitelům, protože se do toho zapojí prezident. Nechceme přece, aby se pak říkalo, že jsme postoupili díky politice. Trenér by měl Balogana nechat na střídačce. Máme i jiné dobré hráče. A Trump by se měl starat o mnohem důležitější věci.
0: Rahul má na sobě americký dres s 20, tedy právě s Baloganovým číslem a jménem. A co by první Američan, se kterým se o tom bavím, má z návratu svého idolu na hřiště čirou radost. Červenou kartu ze zápasu s Bosnou považoval za diskutabilní a okolnosti, za jakých se Baloganův trest měnil, ty neřeší. V New Yorku není úplně snadné mezi fotbalovými fanoušky potkat někoho, kdo by podporoval zásah prezidenta Trumpa do případu Balogan. Ale když chcete jít tak trochu najisto, stačí se vypravit do Trump Tower, Trumpovy věže, ve zdejších obchůdcích s upomínkovými předměty, s trumpovskou tematikou. Nakupuje Greg, který přijel z Kolorádu. A dokonce říká, že má na zápas vsazeno a že je čtvrtinový Belgičan. Pokud jde o Trumpovo zapojení do případu, považuje to Greg i přes telefonát Trump Infantino za rozhodnutí FIFA a opakuje to též, co říkal sám prezident, tedy že červená karta byla nespravedlivá. Americký tým, který v předchozích zápasech hrál s lehkostí a budil naději na historický výsledek, působí najednou dost bezradně a dělá školácké chyby. V české restauraci v budově newyorského konzulátu sleduje přenos utkání ze stěny Václav Havel v nadživotní velikosti a taky skupinka Američanů.
2: We live in the neighborhood and we know that they have the games on here, so we just asked if we could come by and watch the game. Yeah, Pilsner was the best.
0: Steven říká, že bydlí nedaleko a tak se sešli právě tady, dali si české pivo a teď se rozcházejí domů poněkud roztrpčení výkonem amerického týmu. Až doteď na něj byli během šampionátu hrdí, ale proti Belgii hráli Američané podle Stevena bojácně a byli horší, takže ani letos nepřekročili svůj stín. A veškerá snaha o omilostnění nejlepšího střelce nakonec nehrála roli. I s Baloganem v sestavě nám Belgičani nakopali zadek, povzdychne si ještě mladík v americkém dresu. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Zápisník Jana Kaliby. Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: Jak se navýšil počet městských bytů v Liberci, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtu do dnešní půlnoci. Během posledních 4 let navýšil Liberec počet městských bytů a výstavbu dalších chystá. Jak uvedla mluvčí města Jana Kodymová, od 1. listopadu 2022 přibylo v Liberci celkem 57 městských bytů. Vedení Rokytnice nad Jizerou na Semilsku opravuje památník obětem války na Dolním náměstí. Celkové náklady vyjdou na téměř 400 tisíc korun, většinu pokryje státní dotace. Práce by měly skončit do října. Europoslanci budou dnes hlasovat o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Počítá s rychlejším vrácením peněz za zpožděním letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřídili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy, v Seattlu podlehli Belgii 1-4. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí do konce roku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy. Miroslava Holubce, 8 hodin 32 minut, ten čas ten nám zase trochu poskočil, 7. července, stále tedy v kalendáři, a jak zároveň tedy pohled na hodiny napovídá, za okamžik si budeme mít možnost užít krimi příběh. Dnes zamíříme tedy na silnice v první řadě a tedy radši s předstihem popřejeme šťastnou cestu, ideálně bez jakýchkoliv komplikací, neboť nás za okamžik čeká příhoda zkušeného řidiče z Českolipska, který ale udělal několik chyb. Tak co konkrétně se mu stalo, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.

0: S Daliborem Jandou další písnička, která nám nezestárla. Teď tedy v čase 9 minut po půl deváté. Příjemný poslech a hlavně dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Slibovali jsme krimi příběh a skutečně, když má někdo za sebou hodně zkušeností, ještě to nutně nemusí znamenat, že je zkušený. Záleží na tom, nakolik své zkušenosti dokáže zúročit, obzvlášť když jde o zkušenosti za volantem. To je tak ve stručnosti téma dnešního krimi příběhu. Miroslava Holubce.
1: Krimi příběhy.
2: Dopravní nehody se bohužel stávají dnes a denně a mívají různé příčiny. Některé ovlivnit nemůžete, jako pád meteoritu, temperamentní jelen nebo jiný bezohledný řidič, a některé okolnosti naopak ovlivnit lze. Technický stav vašeho vozu, rychlost, jakou se pohybujete po silnici, a v neposlední řadě množství alkoholu, které před jízdou vypijete. Přičemž některé z těchto příčin působí jako spojené nádoby. 50-letý řidič, který se nedávno pohyboval po silnici u Starých Splavů, tyto nádoby spojil v tom smyslu, že nevybral zatáčku a příčinou byla vysoká rychlost, kterou do zatáčky vjel. A rychle jel zřejmě proto, že před jízdou popil. Důsledkem těchto událostí byl skok s autem mimo vozovku, kde trefil středně vzrostlý stromek, který náraz nevydržel, a dopravní značku, která náraz vydržela. Pravda, podařilo se mu přizpůsobit její spodní část tvaru kapoty jeho vozu, nicméně značka zůstala stát a také jeho Citroen se zastavil. Řidič mohl mluvit o štěstí, jelikož od nehody odešel po svých, dost možná po všech čtyřech, jelikož měl v sobě skoro 2 promile. Ovšem skutečnost, že od nehody odešel, aniž by o tom dal někomu vědět, vyhodnotila policie jako přestupek, respektive jeden z mnoha přestupků. Policisté ho vypátrali za necelou půl hodinu a ještě v té době nadýchal 1,92 promile. To byl první přestupek. Způsobil dopravní nehodu, což je druhý přestupek. Poškodil přitom dopravní značení za téměř 10 000 korun, což bude muset zaplatit ze svého, jelikož mu pojišťovna kvůli jeho opilosti nic nedá. A také ani korunu z 50-tisícové škody na autě. A jako třešínka na dortu zákaz řízení, pokud se nad ním soud ustrne a nesáhne po nepodmíněném trestu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude v Libereckém kraji převážně zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytne také občasný déšť nebo přehánky, výjimečně k tomu i možnost bouřky a později večer očekáváme přibývání srážek. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Českolipsku teploty kolem 26 stupňů a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. K tomu mírný západní vítr, který by přes den mohl být místy také nárazový. Přesně 8:45 ze studia Českého rozhlasu Liberec. Přejeme hlavně příjemný poslech a k tomu také vydařený druhý prázdninový týden.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Také během úterý se můžeme pozastavit u dnešního data a k tomu zamířit do Velké Británie. Konkrétně se pozastavíme v anglickém městě Liverpool. Narozeniny totiž slaví bubeník, držitel řádu britského impéria, a to Richard Henry Parkin Starkey. Rodné jméno, které se v hudebních kuloárech v podstatě nepoužívalo. My ho spíše známe jako legendárního bubeníka. Můžeme připomenout, slaví tedy Ringo Starr, jeden ze dvou žijících členů skupiny Beatles. To, že měl obrovský hudební talent, potvrzuje také první seznámení s bicími. Poprvé za ně usedl v roce 1957. Do skupiny Beatles se přidal tedy o 5 let později, a to v roce 1962. Byť byl ve skupině nejstarší, přidal se k nim jako poslední, se zbylými členy se ale zžil i po lidské stránce. Když k tomu připočteme jeho hudební nadání, byla to kombinace, která zkrátka fungovala, což ostatně potvrdil také čas. Na jednotkách písní se podepsal také hlasově, ale šlo primárně o bubeníka. Po vztahové stránce to bylo víc než rokové. Jeho první manželka, Maureen Coxová, s níž má děti, se s ním rozvedla a dala se dohromady s jeho beatlovským kolegou Georgem Harrisonem. Od roku 1981 je ale s Barbarou Bachovou a vztah tedy stále funguje i do dnešního dne, kdy slaví krásné 86. narozeniny, a my mu přejeme všechno nejlepší.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: E-shopy zdražují dobírky, některé už je přestaly nabízet. Ochránci přírody vybudují na Jizerce další tůněk zadržování vody. Studenti sklářských škol vystavují v Severočeském muzeu. Dnes bude až zataženo, odpoledne s deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Některé e-shopy v Česku postupně zdražují platbu za dobírku. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Podle její analýzy reagují e-shopy na to, že se jim platba na dobírku nevyplatí a kvůli nevyzvednutým zásilkám jim vznikají náklady navíc. Některé e-shopy už platbu dobírkou nenabízejí. Počet internetových objednávek s platbou na dobírku v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku každá druhá zásilka. Nyní je to zhruba čtvrtina e-shopových objednávek. Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Tůně vzniknou na Upolínové louce a nad Sklářským potokem. Pokračuje vedoucí HKO Jizerské hory Tomáš Korytář.
2: Připravujeme projekt ve spolupráci i s Správou toků a Lesů České republiky a s vlastníkama těch dotčených pozemků. Financováno by to mělo být z operačního programu Životní prostředí a v současné době probíhají projektové práce.
0: Práce za zhruba 1 milion korun by měly začít příští rok. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou až do října ve vestibulu vidět výstavu děl studentů ze sklářských škol. Jde o výtvory zpracované technikou rytí do skla. Lidé uvidí třeba dílo studentky, která se inspirovala sochami Jaroslava Róny nebo skleněné poháry v gotickém stylu. Díla vznikla na březnovém sympoziu, doplňuje kurátorka Kristýna Rosmanová.
3: Sympozium se uskutečnilo v Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova.
0: Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Vládní delegace tak podle nich neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. O Pavlově místě v delegaci rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Vláda s jeho účastí dlouhodobě nesouhlasí. Zdůvodňuje to rozdílnými názory na zahraniční a bezpečnostní politiku. Prezident svůj program představil na tiskové konferenci ještě před svým odletem.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia. Vane západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Opatrně jeďte po silnici 1/35 v Liberci. Ve směru na Turnov se tam tvoří kolony.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dopoledne pod ještědem s datem 7. července začíná. Těší mě, že moje malá drobnost tady v tom směru může zkusit zpestřit i dopolední čas na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu vás tedy i slovem částečně během dnešního dopoledne provází Martin Kolín. A co nás čeká v té první dopolední hodině? V první řadě to bude pozastavení v Liberci, a to u městské hromadné dopravy, protože právě ta bude mít po desítkách let jiné barvy. Dopravní podnik nechá autobusy a tramvaje přestříkat, a to novým nátěrem. To budeme řešit společně s redaktorkou, z jakého důvodu k tomu tedy dojde. K tomu nás čeká i cesta za naším regionálním stopařem, a to při příležitosti té dny, kdy si budeme mít možnost užívat den společně s mineralogem, a to v Turnovském muzeu. A stálicí letního vysílání je tedy i čas 9:45, kdy se už teď můžete těšit na edukativně soutěžně zábavný pořad společně s Pavlem Kudrnou, a to tedy Zámecké léto. Kam se vydáme v tomto případě, to se v následujících 60 minutách dopoledne pod Ještědem dozvíte. Dobrý poslech.

0: dopolední vysílání v úterý 7. července, tedy odstartováno po písni Františka Nedvěda, to byl Jižní kříž a my jsme také mluvili a nastínili, o jakých tématech budeme v tomto momentě tedy mít možnost mluvit. Ku příkladu vozy liberecké městské hromadné dopravy budou mít po 30 letech znovu červenou barvu. Nahradí současnou kombinaci bílé, žluté a zelené. První autobus a tramvaj s červeným lakem už vyjeli. Kdy přibydou další a proč se město rozhodlo vzlet vozů změnit, rozebereme také s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Tak prozatím změnili barvu jenom jedna tramvaj a jeden autobus. Zbylé vozy bude dopravní podnik přebarvovat postupně. Podle primátorova náměstka Vojtěcha Prachaře z hnutí ANO bude změna trvat několik let. Červeně se vozy přelakují například v případě, že bude nutné nějakou část karosérie vyměnit, třeba po dopravní nehodě nebo v případě, že se například nějaká část poničí. A nové vozy, tak ty už se budou rovnou objednávat červené s bílým. Detaily.
0: Myslím si, otázka, kterou si kladou i posluchači, proč budou tedy vozy právě červené?
1: Jsou to barvy Liberce. Do červeno-bílé jsou laděné taky některé budovy dopravního podniku, konkrétně vozovna tramvají v Mrštíkově ulici nebo dopravní terminál Fignerova. Město se zároveň k červené vrací. V minulosti měly vozy tuto barvu, ale dopravní podnik od ní v polovině 90. let upustil. Současná zeleno-bílo-žlutá kombinace ale nemá podle Vojtěcha Prachaře žádnou vazbu k Liberci.
0: Teď samozřejmě praktická otázka, která se nabízí, některé vozy dopravního podniku nejsou pouze barevné, ale jsou na nich také reklamy. To zůstane?
1: Reklama postupně zmizí. Už nyní dopravní podnik neuzavírá nové smlouvy na pojízdnou reklamu. Na vozech tak zůstávají pouze ty polepy, kterým ještě smlouva nevypršela. Podle Prachaře nejsou výnosy z pojízdné reklamy nijak výrazné, proto díky jejímu zrušení dopravní podnik nepřijde o nijak výraznou částku. Například předloni získal dopravce za pojízdnou reklamu 3,3 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2024. Reklamní plakáty a letáky vnitř vozu, ale podle Vojtěcha Prachaře zůstanou i nadále.
0: Dopravní podnik ale není jedinou městskou organizací, která by měla barvy měnit. Je to tak?
1: Ano, město chce postupně změnit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Podle Prachaře jde o základní a nejjednodušší postup, jak ve městě nastartovat tzv. Smart City. Lidé by jednoduše měli rozpoznat, jaké služby město nabízí a jednotná barevnost by jim v tom měla pomoct a měla jim to usnadnit. Změna barev by se dotkla například technických služeb, které mají aktuálně žluto-zelené logo, nebo třeba komunitního střediska Kontakt, které je aktuálně modro-zelené. Prozatím ale náměstek Prachař neuvedl konkrétní časový plán, kdy by se barvy dalších společností měly měnit.
0: Tak změny barev tedy nakonec nejen na vozech městské hromadné dopravy, ale také na městských budovách budeme rozhodně v blízké budoucnosti sledovat. V dopoledních hodinách jsme téma řešili s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou, té tedy děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi. No.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: My jsme po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Během tedy dopoledního času slíbili také cestu na jih Libereckého kraje. Muzeum Českého ráje v Turnově je otevřené každý den mimo pondělí a každý den mimo pondělí čeká návštěvníky v rámci, tedy v červenci a v srpnu, kromě výstav a expozic, také speciální program. Vždy v úterý to bude den s minerologem. A právě na ten den se také vydal regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého v tomto momentě zdravím ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Muzea Českého ráje v Turnově ze zahrady před kamenářským domem, kterou dneska obsadil mineralog Jan Bubal a jeho den s mineralogem. Je tady několik různých stanovišť, několik různých úkolů, které čekají na návštěvníky. My začneme u vody. Dneska to není až tak úplně aktuální, protože až tak velké vedro není, ale je to takové malé koupaliště. Co se tady děje?
3: Je to jezírko a je to vlastně stanoviště prospektora, kdy děti nebo i rodiče si můžou pomocí rýžovicích pánví vyrýžovat nějaký drahý kámen. Jsou tam český granáty a olivíny a vlastně můžou si vyzkoušet tu metodiku. Je to jedna z nejstarších metod získávání drahých kamenů nebo vyhledávání nerostných ložisek nerostných surovin. Takže vlastně můžou si vyzkoušet tu metodu rýžování.
2: Já jsem koukal, že to i rodiče zaujalo, že prostě si to tady užívají všichni.

0: taky forma vyhledávání nějakých ložisek, případně drahých kamenů.
1: Drahé vzácné kameny se nacházejí v přírodě i v píscích. Pískoviště je další místo pro objevování, ale vlastně v těchto z těch věcech se také nacházejí různé nálezy, jako nějaké skameniny a podobně.
0: Ano, tohle z toho pískoviště je právě pracoviště paleontologa. Je vlastně pomocí štětečku a různých nástrojů můžou odkrýt celou kostru dinosaura, včetně jeho hnízda z vejci a jeho stopy. Takže tady si vyzkouší tu jemnou práci paleontologa, kdy vlastně nesmí úplně zajet nástroji do té kostry, postupně odkrývají štětečkem ten písek jemný, aby vlastně tu kostru nepoškodili.
1: Tak to je na rozdíl od těžby vlastně taková jemná práce.
0: Ano.
1: Pojďme dál, tady už je věc, jako, na kterou se asi tady hodně těší, a to je prostě do něčeho si třísknout, něco rozbít.
0: Ano, tady je vlastně asi nejoblíbenější stanoviště, je to stanoviště Mineralog, kdy vlastně pomocí kladiva a majzlíku si můžou pokusit vydobít nějaký minerál. Vlastně máme odlitý žíly vlastně ze sády, v kterých se nachází achátky, jaspisy a další kameny z českého ráje, a právě si můžou vyzkoušet, jak je těžký vydobít vlastně ten kámen v přírodě, že to není nic jednoduchého.
1: Ještě jedno stanoviště tady vidím, tady vůbec nevím, co to tady je. Aha, tady se bude něco odlévat.
0: Tady vlastně je stanoviště Preparátor, kde vlastně si zkouší vyrobit odlitek ze sádry, buď nějaký z kameněliny nebo druzy minerálu. Takže vlastně v podstatě tohle je metodika, kdy vlastně ty děti si vyzkouší práci, kdy vlastně ten odlitek nahrazuje třeba nějaký vzácný exponát, a vlastně oni ho odlijou a můžou si ho podle vlastní fantazie i vybarvit.
1: A kdo úspěšně absolvuje všechny zastávky, které my jsme jen tak letem světem prošli, tak dostane vlastně jakési ocenění, pas mladého mineralóga.
0: Letos vlastně já zkouším pilotní projekt, je to už 10 let, co vlastně Den s mineralogem vznikl, tak jsem řekl, že to chce něco novýho, a vytvořil jsem vlastně pilotní projekt nějakých průvodců a pasů, kdy vlastně za plnění úkolů budou dostávat děti razítka, a když splní aspoň 5 úkolů, tak vlastně dostanou kámen. Vlastně v podstatě třeba může to být kámen jejich začínající sbírce, třeba první.
1: A ten kámen vlastně bude možnost tady rozříznout, to teda mu na to musí být profik, ale pak vybrou si to, to už může každý sám.
0: Ano, dneska vlastně speciální den, kdy tu máme vlastně pana Brusiče drahých kamenů, ten vlastně vám pořízenou pecičku a chátovou rozřízne a vy pomocí brusných a leštících prášků na skle si ji můžete dobrousit a doleštit.
1: A pokud vám ta malá a chátová pecička bude málo, tak si tady můžete zakoupit i něco ze vzácnějších větších kamenů, které tady geolog Jan Bubal připravil do takové malé burzy. Přijďte si užít dneska nebo každé další prázdninové úterý Den s mineralogem v Muzeu Českého ráje v Turnově.
2: Tak znělo to skutečně skvěle, přiznám se, moje infantilní stránka ta už se viděla, jak si užívá obdobnou záležitost. My rozhodně děkujeme našemu regionálnímu stopaři za zprostředkování a rozhodně tedy v tomto směru můžeme pozvat právě do Muzea Českého ráje v Turnově. Tolik tedy Jaroslav Hoření, regionální stopař. Díky za to, šťastnou cestu a hezký den, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou odpoledne z Jizerky.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 7.7. Svátek mají ženy a dívky oslavující Boha, nositelky jména Bohuslava. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jedna z mála sakrálních staveb postavených za dob komunistické diktatury byla otevřena před 75 lety v roce 1951 na Blanensku, kostel svatých Cyrila a Metoděje v Úsobrnu. V Praze na Václavském náměstí byl před 70 lety v roce 1956 slavnostně otevřen Dům mody. Od té doby platil za jeden z nejluxusnějších v tehdejším Československu. Byly zde také zaměstnány první profesionální modelky v zemi. Ohnivém pekle v Havířovském dole Dukla zahynulo 108 horníků před 65 lety v roce 1961. Havárie se stala nejtragičtějším poválečným důlním neštěstím na Ostravsku a Karvinsku. O události byl natočen i dvoudílný film. Legendární dvojitý agent Rus v amerických službách Dmitrij Poljakov byl zatčen před 40 lety v roce 1986. Významným způsobem se podílel na zničení Sovětského svazu. Ten ho odsoudil k smrti a v březnu 1988 i popravil. První kačeny neboli obousměrné tramvaje Tatry Smíchov s označením KT8D5 začaly jezdit v pražských ulicích před 40 lety v roce 1986. Jezdili či stále ještě jezdí v Brně, Mostě, Ostravě nebo Plzni. Před 7 lety na koncert britského zpěváka Eda Sheerana na letišti v pražských Letňanech přišlo téměř 80 tisíc lidí. Druhý den na vystoupení jich bylo o 10 tisíc méně. Kulatou osmdesátku slaví hudební hvězda 80. let, rodák z Mnichova Manfred Alois Segít. Celý svět ho poznal jako Fancyho a já přeju hezký den.

0: Zámecké léto.
1: Příkrásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbrami.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Welserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Welserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán. Však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná Jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce a ti si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731 800 900, telefonní číslo proskoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací čas. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím. Tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přejím.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím.
0: Tak paráda.
1: To byl takový největší. Ne?
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, určitě. Ne? Teď ten vysavač.
1: Ten už dosloužil, už máme jiný od synů.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím. Tak.
0: Dobře. Tak pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou, v pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky,
1: děkuji,
0: pro vás
1: skončí
0: tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Rychnově skončil zkušební provoz poptávkové dopravy. Inflace v Česku v červnu zpomalila. Výstava v Severočeském muzeu nabídne 3D modely historických staveb. Dnes bude až zataženo, odpoledne s deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou využilo v červnu celkem 397 cestujících. Zkušební provoz nového systému se podle Jablonecké dopravní osvědčil. Dodávka přednostně svážela děti z okolních oblastí do školy a ze školy. Obsluhovala Pelíkovice, Kopaninu, Klíčnov a Půlečný. Částečně ji využívali i další obyvatelé. O prázdninách služba nefunguje. Jablonecká dopravní v září provoz opět obnoví, říká její ředitel Luboš Vejnar.
2: S tím počítáme. Teď budeme mít v průběhu letních prázdnin tomu pracovní schůzky, tak abychom si vyhodnotili ten zkušební provoz a nabídli pak vlastně od září tu službu v co nejvyšší kvalitě.
0: Jablonecká dopravní provozuje poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou. Tam vozidla obsluhují 5 oblastí. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Severočeské muzeum v Liberci v hlavním sále nabízí výstavu o hradech na Liberecku. Součástí je kromě informačních panelů i replika hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Frýdlantu, Grabštejna nebo Jezdce. Co dalšího se na výstavě lidé dozvědí, říká její kurátor Zbyněk Hubínka.
3: Co bylo potřeba pro založení hradu, respektive, že existovalo něco na způsob stavebního povolení. Horkovzdušný vytápění, to se málo ví, že něco takového středověk vůbec znal. Tady zase mýtus o věži Indice ve Frýdlantu.
0: Výstava je dlouhodobá a potrvá do dubna příštího roku. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dostal pozvání od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Pavel to řekl před odletem na summit. Vláda na neformální večeři delegovala premiéra Andreje Babiše z ANO, kterého doprovodí jeho manželka Monika. Prezident Pavel má v Ankaře naplánované také alespoň 4 bilaterální schůzky, zatím ale odmítl prozradit, o jaké jde.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 26 stupňů, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré a biopředpověď uvádí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jestli pak jste věděli, že dnes je Mezinárodní den svahilštiny, takže tímto zdravím všechny naše svahilské posluchače, habarí za asubuhy, tedy dobrý den a dobrý den samozřejmě vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Liberec. Dnes je také ten den, kdy vám nabídneme další díl seriálu týdne, velmi atraktivní, řeč je tentokrát totiž o pivech. Pivo, kromě toho, že je to zajímavé osvěžení na léto, také obsahuje vitamin B, což chápu tak, že jedno pivo vitamin B1, dvě piva vitamin B2, tři piva vitamin B3 a tak dále přes B12 až k B komplexu. Ale začneme v Liberecké botanické zahradě, tam totiž rozkvetla Viktorie Královská a na to se podíváme už za pár minut. Filip Majsl vám přeje hezké dopoledne.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec, krásné úterní posváteční dovolené. Václav Neckář, Lásko ztracená, to je písnička, která nám dozněla 10 minut po desáté. V botanické zahradě v Liberci rozkvetla Viktorie Královská a my si o této krásné květině budeme povídat s marketingovou a edukační vedoucí Soňou Kajzrovou. Dobré odpoledne, tedy dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím vás.
0: Po svátcích časový posun, nicméně pojďme se podívat na tu Viktorii Královskou. Tou je, řekl bych, liberecká botanická zahrada celkem proslula, jak vlastně často kvete.
1: Ano, je to tak, naše botanická zahrada je Viktorii Královskou opravdu proslula a letos slavíme 70 výročí od doby, kdy se nám poprvé podařilo tento letní právě dovést k tomu květu. Co je vlastně zajímavostí, je to, že v evropských podmínkách se Viktorie pěstují jako letničky, nepřezimují a každý rok se musí pěstovat znovu od semínka. No a u nás letos vykvetla prvně 14. června a vlastně návštěvníci mají tu možnost, když by byl teplý podzim, vidět květy až takhle do podzimního období. Avšak záleží bohužel každý den na tom, jestli se do toho kvetení trefí. A je také nutno dodat, že letniny Viktorie vykvétají na večer, potažmo na noc, takže když by návštěvník chtěl vidět přímo Viktorii v květu, tak je potřeba, aby přišel zhruba před uzavíráním botanické zahrady v 6 hodin, takže už kolem 5. hodiny odpoledne je možné tu Viktorii vidět kvést.
0: My když jsme chodili jako malé děti do liberecké botanické zahrady, vždycky nám průvodce říkal, že ten leknín dokáže unést i malé dítě. Chtěl jsem si to vždy vyzkoušet, ale nenašel jsem odvahu a samozřejmě, že by mě k tomu asi nikdo ani nepustil, ale je to opravdu možné a jak je to možné?
1: Ano, je to možné. Vlastně listy té Viktorie jsou opravdu velmi zajímavé, unikátní. Jejich průměr může být až 2,5 metru, někdy až 3 metry. A vlastně protože ty listy v přírodě rostou vlastně na řekách, první Viktorii objevil Tadeáš Hanke na přítoku řeky Amazonky a ty listy se právě mají jako unikátní žebra radiální žilnatinu, která pomáhá těm listům bránit se nějakým jakoby vlnobytím. A právě tahle unikátní žebra mají tu schopnost držet ten obrovský list na té vodě a je tedy možné, že ten list unese i větší takhle váhu. Je teda potřeba říct, že by bylo nutné, aby to dítě po případě, které by to zkoušelo, na tom listu spíše leželo, aby ta váha byla rozložená, ale ty listy opravdu jako mají tuhle schopnost udržet i takovouhle hmotnost.
0: Říká vedoucí marketingu a edukace botanické zahradě v Liberci Soňa Kajzrová. Já vám moc krát děkuju, ať to hezky kvete a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Děkuji vám, mějte se hezky, naschánou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné úterní dopoledne a teď by se hodilo říct také na zdraví. V seriálu Týdne se totiž tentokrát věnujeme pivním speciálům, a to z malých pivovarů v Libereckém kraji. Ve včerejším díle vám náš reportér Patrik Fischer představil styl Weizen, tedy bavorské pšeničné pivo. I dnešní díl bude o pivu, které se vyrábí z pšeničného sladu. Styl je ale původem ze zámoří.
1: Pšeniční slad je základem i pro jiné pivní styly než je Weizen, jak popisuje sládek sosnovského pivovaru 66 Milan Zelenka.
2: Tak naše Sunny Jane je v podstatě pivo ve stylu American Wheat, což je v podstatě americká interpretace pšeničného piva. Wheat je vlastně pšenice a samozřejmě ten styl vzniknul v Americe, je to jeden ze základních etablovaných amerických stylů. V České republice je relativně malý zastoupení tohoto stylu. Je to proto, protože v České republice hodně si lidi představí pod pojmem pšeniční pivo právě ten Weizenbier, ten německý bavorský Weizenbier, který chutná ale jako zásadně jinak. Ten je hodně takový banánový, řebíčkový, často i těžší.
1: Jaký je tedy American Wheat chuťově?
2: Ten American Wheat je hodně o čistotě toho kvašení, je to hodně svěží pivo, voní po citrusech, grepu, často i tropickým ovoci, často bývá slabší, třeba nižší stupňovitost, někde kolem 10, 11, tím pádem má méně alkoholu a proto se právě hodí hodně pro letní pití.
1: Pojďme se bavit o té vaší Sunny Jane, vy jste trošku říkal, že je to taková vaše interpretace, tak jak jste to pojali?
2: Staví to vlastně na dvou základech, jedním tím základem je pšeniční slad a druhým tím základem jsou americké odrůdy chmelů. Ten pšeniční slad, on je tam zastoupený v relativně vysokém poměru, je to třeba někde mezi 30-50%, u nás je to někde kolem 35%, který tam právě dodá takovou tu jako nezaměnitelnou texturu toho piva. On to pivo trošku zjemní, zvýrazní tam trošku ty obiloviny, přidá tam hlavně svěžest a zvýší pitelnost. Hodně právě ty pšeniční piva jsou o pitelnosti.
1: Je výroba nějak technologicky specifická?
2: Určitě, ta výroba není úplně jednoduchá. Je to složitý, protože ten ječný slad, ze kterého se dělá i třeba ten český ležák, tak on má vlastně pluchy, to jsou ty obaly těch zrn. A tyhle ty pluchy vlastně jsou hrozně důležitý potom v jednom procesu, kterýmu se říká scezování. Ty pluchy tvoří přirozený filtr. Ta pšenice, ty pluchy nemá. A proto tam ani nemůže být zastoupená ve 100%, protože to by vůbec nefungovalo, ale když je tam zastoupená v tom vysokém množství, tak i tak je to scezování dost problematický. Ten sládek potom musí mít trpělivost, musí hodně pečlivě pracovat kor v těch mini pivovarech, kde ta technologie není úplně soudná.

Teče, voda teče. A po tomhle abstinenčním intermecu tady máme lákavou nabídku pro milovníky ušlechtilého alkoholu. V Rokytnici na Lízerou dnes večer proběhne tamním penzionu a hospůdce u octa řízená degustace vín z Jižní Moravy. Na účastníky čeká 8 až 10 vzorků vín, ale také veselé historky a dobré rady od vinaře Víti Špéry z Mutěnic. Jediné, co tam asi nenajdete, je laciné víno. To najdete v Českém rozhlase Liberec.

0: Jaroslav Samson Lenk a Máci a Laciný víno, to je písnička, kterou prostě bez zkušeností člověk nemůže napsat. Máme 10 hodin a 37 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec a před námi je spotřebitelský servis, který vám dnes pomůže s rozhodnutím, jestli výrobek reklamovat a nebo rovnou vrátit, ptáte se Josefa Černého.
1: Pan Ivan pro rozbalení zásilky z e-shopu zjistil, že je jeden díl poškozen a nejraději by zásilku vrátil. Proto by rád věděl, jak nejlépe postupovat a jestli má nárok na proplacení poštovného. Pane posluchači, možnosti máte dvě. Buď to výrobek vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, ale v takovém případě hradíte dopravu k prodejci sám a nemáte nárok na její proplacení. Nebo můžete výrobek reklamovat a v případě uznané reklamace je prodejce povinen vám uhradit poštovné, ale zase ta reklamace může trvat až 30 dnů.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte dopolední klid a pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Máme 2 minuty po 11:15 a v tomto čase, jak je dobrým zvykem, je připravený další z receptů našich babiček, které připravují Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření. Dnes to bude bramborový guláš, ovšem ne ten náš z Bursty, ale slovenský s čerstvou paprikou. No já vlastně dělám z bůřty i s paprikou, takže vlastně takový československý bramborový guláš.
1: V našem letním povídání o kuchyni našich babiček tento týden probíráme, co se vařilo jinde než u nás a na co všechno měla kuchyně našich sousedů vliv.
2: Musíme ale také připomenout, že stejně jako dnes i naše babičky se řadu pokrmů naučili vařit od sousedů, kteří se do našeho kraje přistěhovali a usadili se tu. Třeba od Slováků.
1: Těmto pokrmům patří třeba hartovnica, polévka z vody a mléka zahuštěná moukou, dochucená vyškvařenou slaninou, nebo polévky z kyselého mléka či smetany. Zdomácnil tu taky papcún, který začíná přípravou domácích nudlí, které se v míse doplní máslem, smetanou a trochou vody, ve které se vařily, a pak se ochutí muškátovým oříškem. Od slovenských hospodyněk se naše babičky naučily vařit celou řadu fazolaček, tedy polévek z fazolových lusků, sušených, bílých i červených fazolí, trochu jiné varianty zelňaček, do kterých se přidávaly houby, maso, slanina, klobása nebo i sušené švestky, a také různé varianty bramboraček s ráchem a kroupami nebo s rajským protlakem a kyselou smetanou. Na několika místech v našem kraji se tak dělali slovenské posuchy, smažené placky z nastoulhaných brambor, promíchaných s cibulí a tvarohem. Podobně jako v české kuchyni, i ve slovenské tradiční kuchyni byly dříve mnohem více oblíbená sladká moučná jídla, která se často podávala k obědu i k večeři. Nevěsty ze Slovenska nebo lidé, kteří k nám ze Slovenska přišli za prací, tak sebou přinesli rady i návody, jak připravit třeba opékance, pečené kuličky z kynutého těsta podávané s tvarohem, ořechy či mákem, nebo recepty na nejrůznější pečivo z chlebového těsta, upravené na sladko, s tvarohem či povidly. Zapomenout pak nemůžeme ani na tradiční bramborový guláš, do kterého se ale nepřidávají jako u nás buřty, ale čerstvé papriky.
2: A právě recept na slovenský bramborový guláš dnes přidáváme.
1: Budeme na něj potřebovat 80 deka brambor, 2 velké cibule, 2 zelené papriky, 2 červené papriky, 2 lžíce sádla, lžičku sladké papriky, 1 lžičku majoránky, mletý pepř, muškátový oříšek a petrželku. Cibuli nakrájíme na kostičky, papriky na proužky. Brambory oloupeme a nakrájíme na velké kostky. V hrnci rozpálíme lžíci sádla a spěníme v něm cibuli. Pak přidáme papriky a brambory, podusíme krátce a okořeníme paprikou, majoránkou, pepřem i muškátem. Zalijeme 1/8 litru vody a přikryté vaříme při mírné teplotě asi 20 minut. Zeleninu pak zjemníme zbylým sádlem. Na talíři posypeme nasekanou petrželkou a podáváme s chlebem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: máš.
1: 8 minut zbývá do 11. hodiny, vy posloucháte Český rozhlas Liberec a jak budeme pokračovat, samozřejmě v 11 hodin zprávami, ty pro vás dnes dopoledne připravuje Miroslav Holubec a pak přivítáme našeho dnešního hosta, se kterým si budeme povídat o tom, co kromě jiného obnáší práce průvodce na zámku. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje stále hezký poslech.

0: 11 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V České Lípě omezí dopravu stavba rychlého občerstvení. Liberecký kraj uvolní víc peněz na studium medicíny. Maloobchodní tržby v Česku v květnu zrychlily meziroční růst. Dnes bude až zataženo, odpoledne s deštěm a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Řidiči v České Lípě musí ode dneška počítat s omezením parkování v Bardějovské ulici u sídliště Špičák. Zhruba měsíc tam bude zabraná přibližně polovina parkovacích stání, informovala Českolipská radnice. Důvodem jsou přípravné práce pro stavbu nového parkoviště a pobočky rychlého občerstvení. V místě se bude pohybovat těžká technika. Po dobu omezení můžou lidé parkovat v nedaleké Purkyňově ulici.
2: Pobočku rychlého občerstvení bude firma stavět na soukromém pozemku. Investorovi ho město prodalo v roce 2011. Stavba bude rozdělená do 4 etap a hotová by měla být do konce roku. Parkoviště, které u pobočky vznikne, budou moct využívat taky obyvatelé sídliště. Radnice věří, že oblíbený řetězec rychlého občerstvení uvítají nejen místní, ale i lidé z okolí. Z České Lípy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj rozšířil okruh zájemců, kteří mohou požádat o příspěvek na přípravný kurz pro přijímací zkoušky na některou z lékařských fakult. Jejich ceny se pohybují od 6 do 15 tisíc korun. Vloni o příspěvek mohli žádat jen studenti gymnázií, od nového školního roku to budou i studenti zdravotnických škol, diplomované sestry nebo diplomovaní zdravotní laboranti. Kraj tím reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví, říká náměstkyně hejtmana Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Takže ti, kteří studují obory praktická sestra, zdravotnické liceum podobně, tak si mohou požádat o tuhle podporu, pokud chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult. Může mít třeba dva kurzy za nižší částku, jeden za vyšší, ale ta podpora je v maximální míře 10 000 korun.
1: Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlily meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3%. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého národního domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda. Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 11. stále příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec a před námi je čas na tradičního dopoledního hosta. Já tady ve scénáři mám poznamenaný pracovní název toho rozhovoru Kde straší ve věži, ale to dnešnímu hostovi opravdu nemohu udělat. Tím hostem je totiž nejenom naše, řekněme, krátkodobá kolegyně, ale hlavně průvodkyně na zámku Hrubý Rohozec a také na hradu a zámku Frýdlant Viktoria Ždlíková. O tom, co obnáší práce průvodce, jak musí být takový průvodce historikem, hercem, psychologem i bezpečnostním expertem, o tom si budeme povídat už za dvě minuty.

0: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme 6 minut po 11. hodině a je čas na dnešního dopoledního hosta. Průvodce na hradu či zámku, aby zaujal návštěvníky, musí být tak trochu historik, herec, psycholog i bezpečnostní expert. A své o tom ví i Viktorie Židlíková, která provází už řadu let návštěvníky na Hrubém Rohosci a na hradu a zámku Frýdlant. A kromě toho je to vlastně dočasně i naše kolegyně stážistka. Krásné dopoledne, ahoj.
1: Krásné dopoledne.
0: Nebudeme se tvářit, že si vykáme, protože už se tady přeci jenom pár týdnů potkáváme, ale ty se potkáváš s návštěvníky na zmiňovaných hradech a zámcích už několik let. Jak jsi se k tomu vlastně dostala?
1: Tak dělám to vlastně už 8 let, 7 let provázím, no a dostala jsem se k tomu docela jednoduše. Začala jsem v 15. na zámku na Hrubém Rohosci v kavárně, viděl mě tam náš pan kastelán, tenkrát Jirka Holub, a říká mi, ty hodně čteš, hodně tady povídáš, nechceš si zkusit i provázet? No, tak jsem to zkusila a vlastně mě to nepustilo, dělám to každé léto s láskou.
0: Takže hodně číst a hodně mluvit, to je takový základ stát se průvodcem.
1: Určitě. Znám spoustu průvodců, co ani tolik nečte, ale určitě je to dobrý základ jak do novinařiny, tak a na to provázení, protože máte slovní zásobu, ale nemusíte být žádný nerd, já sama nejsem vůbec historičkou a všechno to beru tak jako sportovně, ale určitě nějaká ta láska k práci s lidmi, nějaká chuť se podělit o ty informace, které máte, je v tom docela klíčová, bez toho to dělat nejde.
0: Ano, podle výrazu nerd jste určitě poznali, že Viktoria Židlíková je relativně mladé děvče. Tady možná by se slušelo objasnit, co to vlastně ten nerd je.
1: Tak dejme tomu, že je to člověk, který hrozně rád potřebuje vědět všechno a je takový puntičkář a má tu historii opravdu zmáknutou od A až do B a ničím ho nikdy nepřekvapíte.
0: Já mám takové nejasné tušení, že takových exkurzí do slovníku mladých tady budeme mít během následujících půl hodiny více. Ale teď se zase vraťme k tomu průvodcování. Ono to asi vyžadovalo hodně učení, aby si mohla provázet.
1: Myslím si, že člověk se učí hodně za pochodu. Většinou to v praxi funguje tak, že dostanete nějaké texty, pokud jsou, načtete si je, uděláte si z toho trošku svůj text do pusy a čím se učí nejlíp, tak je samozřejmě posloucháním. Takže před každým začátkem provázení musíte chodit na náslechy, což znamená, že se staršími kolegy jdete ten zámek prostě 3x, 10x klidně, naposloucháte všechny ty historky, které nejsou někde napsané a podle toho potom chodíte.
0: A stalo se ti někdy, že ti nějaká data vypadla z hlavy a pak si musela tak trochu lavírovat a třeba si i nějaké vymyslet? Přiznej se.
1: No, vyloženě, že bych si něco vymýšlela a nějakým způsobem chtěla lhát, to nedělám, ale určitě se mi stalo občas, že jsem otočila datum a století, že něco se stalo třeba 1716 a já jsem řekla 17. místo 18. století, ale většinou vám to za chvilku dojde samotnému, pak se třeba opravíte, a nebo si toho taky nikdo nevšimne. Opravdu posluchač slyší každé třetí slovo, takže to někdy úplně zanikne, takováhle nejasnost.
0: A vyskytují se často takový ti hnidopiši, kteří opravdu kontrolují, zda všechna data a všechny údaje souhlasí?
1: Stane se to, ale spíš mám pocit, že návštěvníci taky snaží se nějakým způsobem být chytří, řekněme, a ne vždycky je to úplně jako to hnidopišství, to, že vás člověk třeba opraví nebo že něco doplní, ještě není úplně špatně, to vlastně člověk něco aspoň se naučí novýho, ale spíš takové to, a tohle je teda opravdu skříň a tohle je truhla, to vás jako rozhodí a hlavně na to nemáte jak odpovědět, no.
0: Říká Viktoria Židlíková, průvodkyně na Hrubém Rohosci a na hradu a zámku Frýdlant.

0: Jaromír Nohavica v Českém rozhlase Liberec. Dokud se zpívá, no nám teď u mikrofonu zpívá naše kolegyně, ale hlavně zámecká průvodkyně Viktoria Židlíková. Už jsme tak trochu nakousli, co vlastně ta profese průvodkyně obnáší. Teď se na to můžeme podívat trochu hlouběji. Mimochodem, přivedla tě ta práce průvodkyně k hlubšímu zájmu o historii?
1: Úplně k hlubšímu zájmu o historii bych asi neřekla, ale musím říct, že i ve škole mi to strašně dalo, protože když vlastně se učíte ten text na zámek a vidíte tam různé ty stavební úpravy, samozřejmě ti majitelé nějakým způsobem zasahují do těch českých dějin, řekněme, vyprávíme tam o 30leté válce, o pozemkových reformách 20. století. Takže všechno tohleto jsem pak mohla uplatnit i třeba ve škole. Ne vždycky se to učitelům líbilo, protože když se snažíte něco naučit, tak encyklopedicky renesance začíná 13. století, končí 16. století, aby to bylo jednoduché. A já jsem vždycky byla takový ten človíček, co zvedl ruku a říká, no ale na Hrubém Rohosci ještě v polovině 17. století se udělala velká renesanční přestavba. Takže ty dějiny samozřejmě nebyly tak, jak je v encyklopedii máme, a ten zámek mi to krásně ukázal.
0: Z tebe musí mít ve škole radost.
1: Určitě mají. Teďka už na vysoké je to trošku lepší, ale můžu říct, že třeba to provázení mě právě ke studiu žurnalistiky a tady té novinářské práci tak trošku dovedlo. Je to něčem podobné.
0: Vlastně se to docela hezky snoubí a při té žurnalistice také přijdeš do styku s lidmi jako na hradech a zámcích. Co je tak nejzajímavější na té práci s lidmi? Myslím teď z pohledu průvodkyně.
1: Mě asi baví, je to trošku jako herectví a je to trošku takové živé. Já jsem nikdy nebyla člověk, co by chtěl být zavřený v kanceláři. Mě si baví povídat, baví mě poučovat lidi, vysvětlovat jim věci.
0: Ano, a souhlasím.
1: A samozřejmě je to i taková show trošku a ten adrenalin, nevím, dává mi to smysl.
0: No a co je naopak pro tebe na práci s lidmi nejtěžší?
1: Asi to, co je nejlepší, je samozřejmě i nejtěžší, takže když za sebou máte 7. den provázení, do toho jste tam většinou spím na zámku, takže jsem tam zavřená s kolegy, nás tam třeba 5 v jednom pokoji klidně, takže vy jste furt v kontaktu s lidmi, takže občas už je těch lidí i trošku moc. Kort, když potom mají nějaké ty zvídavé dotazy, na které člověk asi nenajde tu odpověď, protože žádná není. A například taková úžasná otázka, a je tohleto původní? Tak na to já vždycky ráda říkám už tak trošku sarkasticky, no záleží, z jaký původní doby myslíte. Představte si, hrad tady stojí od poloviny 13. století, každý rok kolik věcí si vykoupíte do domácnosti, takže samozřejmě za ty staletí se tady těch věcí nazbíralo opravdu spoustu a lidé často nechápou tahle ten rozdíl, že třeba oni nám řeknou, no ale takovej vysavač, ten tady přece nemohli mít v tom středověku. Říkám, no ve středověku nestál ani tenhle ten zámek, že jo, ale ty lidi tady žili normálně ve 20. století a vysavač potřebovali. Takže takovéhle věci jsou občas náročné a vysvětlovat to každý den 4x někdy dá zabrat.
0: No ale tam musíš projevit nějaké, řekněme, psychologické vlohy.
1: Asi jo, musí člověk trošku hrát tu hru s těmi návštěvníky, obzvlášť když jste mladá holka, většinou si myslí, že jsem ještě někde na střední, takže ani kolikrát netuší, že přece jenom už mám za sebou nějaké to vzdělání, nějaký ten titul malá blondýnka, takže když jdu třeba do zbrojnice a říkají to i moje kolegyně, tak když tam přijde nějaký ten starší pán nadšenec do těch zbraní, tak už tak trošku jako kroutí těma očima a říká se, no tak to nám tady toho teda řekne. Takže pak musíte právě si to otočit, musíte je překvapit nějakou informací, aby uznali tu vaši roli, pochopili, že přece jenom jste se něco naučila, něco jim máte, nebo máte jim co předat, a pak takhle tedy se špičkujete na té prohlídce.
0: No a já jsem zvědavý, čím dalším nás překvapí a jaké další informace nám předá Viktoria Židlíková v následujícím vstupu zhruba za 4 minuty.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Dále ladíte dopolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec, za 8 minut bude 11:30 a naším dnešním hostem je stále průvodkyně na Hrubém Rohosci a na hradu a zámku Frýdlant, Viktoria Židlíková. Práce s lidmi, to už jsme probrali docela důkladně, nicméně ty tam nepracuješ jen, řekněme, s návštěvníky, ale také s kolegy a co jsem tak vypozoroval, tak vlastně to průvodcování, to není jediná vaše pracovní náplň.
1: Tak je to určitě hlavní pracovní náplň, ale samozřejmě na zámku je té práce spousta, takže třeba na Hrubém Rohosci, kromě toho musíme nosit papuče, když není co dělat, tak dostaneme do ruky koště, pomáhá se zametat třeba nádvoří, asistujeme na kase, když je potřeba, všechno, co si na nás vymyslí. Kolikrát, když třeba o víkendu není paní uklizečka, nebyl nikdo na vysávání koberců, tak nenecháme v tom pana Kastelána samotného, takže nebojíme se vzít luk do ruky, zavírání, otvírání oken na zámku. Všechno to je taková drobná práce, která k tomu ale patří a my si ten dům tak můžeme užít i trošku z jiného soudku, bez těch lidí a tak trošku po svém.
0: A uklízíš doma stejně ochotně, jako na Hrubém Rohosci?
1: Určitě ne.
0: To si umím celkem živě představit, nicméně ty si nakousla téma papuče. To byla pro nás, jako pro děti, největší atrakce na hradech a zámcích. Pořád ještě lidé šoupají nohama po parketách.
1: Tak na Hrubém Rohosci ano a není to atrakce jenom pro děti. Musím říct, že opravdu i dospělí si to umí užít. Někdy jsou z toho opravdu nadšení, někdy se toho trošku bojí. Já vždycky říkám, nenutíme úplně každého do toho, když někdo je třeba o berlích, tak mu ty papuče nenutím, i když se toho trošku bojí, ale samozřejmě šoupou se z místnosti do místnosti. My tam pak máme i pár schodů, tam často ty papuče ztratí a pak máme takové krásné záhady, my vždycky ten koš s papučemi musíme vracet do botníku a každý rok se nám stane, že prostě nějaká ta papuče zmizí, celý rok se hledá a až třeba na konci je konečně všechny zase kompletuje. Máme takový šuplík na liché papuče a opravdu

0: Vlastně i noční prohlídky, hlavně teda během Hradozámecké noci, ta je známá po celé České republice, je to vždycky jednu z těch posledních sobot v srpnu, myslím si, že letos to vychází na sobotu 22. srpna, jestli se nepletu, a máme klasické scénáře a jako na divadle máme svoji roli, kostým, a vlastně tam hrajeme na Hrubém rohosci takový výjev z příprav, teďka třeba na pohřeb starého pána, pana hraběte, nebo třeba na přípravy, když se má letět prvním balónem. Takže různé vlastně nějaké historky, které jsou trošičku smýšlené, ale zároveň jsou vlastně založené na reálných událostech, které se tam děly, a pan Kaslán už tam jenom přidal nějaké ty dialogy těch sloužících, které hrajeme my průvodci, takže i to herectví tam člověk trošku musí vypilovat.
1: Říká hradní a zámecká průvodkyně Viktoria Židlíková.

Eva Farná nám tady v Českém rozhlase Liberec trochu vyostřila situaci na ostří nože přesně v 11:30. No a když už tak hovoříme o těch vyostřených situacích, my si o nich vlastně můžeme popovídat i s naším dnešním hostem, zámeckou a hradní průvodkyní Viktorií Židlíkovou. Tak tedy krizová situace číslo 1. Někdo má třeba nějaký úraz, nebo třeba omdlí během prohlídky.

0: hlídky. Dáváte první pomoc? Prošli jste nějakým školením?
1: Tak záleží, co se zrovna stane. Hodně typické je kort v těch letních parních dnech, že právě někdo omdlí, je mu špatně, točí se mu hlava. Důležité je vždycky zachovat klid, poprosit někoho z návštěvníků, jestli má u sebe třeba vodu, takže kolikrát se takhle lidi polévají, položíme je, dáme jim nohy nahoru třeba, když je potřeba. No a potom musí člověk obvolávat kolegy a s nějakým způsobem odvést třeba návštěvníka, vypustit ho ze zámku. Ne vždycky je to jednoduchý, protože přece jenom máte tam 30 cizích lidí, vlastně byste jako průvodce nesměl v žádné místnosti nechat samotné, ale přece jenom, když vám tam omdlívá paní a potřebujete ji třeba odvíst, protože ne z každého patra se dá dostat dolů, takže ji nějak odvádíte po schodech, něco takového. Takže většinou kolegové jsou nějakým způsobem k dispozici, ale někdy je v tom člověk opravdu sám a není to jednoduché.
0: No a když už mluvíme o těch krizových situacích, tak krizová situace číslo 2, požár, tam asi jasné instrukce máte, co činit v případě požáru.
1: Určitě máme tam vlastně spoustu hasících zařízení. Každý rok se znovu a znovu učíme plánek, kde všude se schovávají, aby jsme věděli, a lidi potom musíme hnedka prvními dveřmi, nouzovým východem odvést pryč, a to je vlastně, je to stejné jako kdekoliv jinde. Takováhle záchrana nebo záchrana krizové situace. Za mě třeba krizová situace, kterou jsem opravdu zažila, tak byl loni ten velikánský blackout, kdy vlastně nešel signál, nešel nám proud, ale samozřejmě návštěvníci přicházeli dál, takže prohlídky se normálně chodily, ale kolegyně na kase neměla žádný systém, takže vlastně prohlídky vypisovala ručně na papírky, zároveň nevěděla, koho kde má, tím, že jí spadl celý ten systém, takže já jsem pak zase s papírkem obíhala celý hrad se zámkem, zjišťovala jsem, jaký kolega je k dispozici, někam jsme je posílali, nějací lidi někam chodili, a zároveň, jak byla tma, tak to taky bylo takové náročné, takže návštěvníci byli opravdu laskaví, vytáhli si své telefony, rozsvítili se baterky a i takhle vlastně podpě s baterkama jsme na hradě a na zámku provázeli.
0: Nikoho jste tam nezapomněli? Nenajdi tam třeba během letošního léta někoho?
1: Ne, zatím jsme nikoho nenašli zapomenutého, ale další věc bylo právě, že my máme zdvihací vlastně padací most, který je také na nějaký elektromotor, tuším, nebo zdvihá se to právě skrz elektriku, takže my jsme se báli, že už ho nikdy zvedneme, takže bylo potřeba ho nějak i mechanicky zvedat, a to bylo taky docela náročné to potom zvednout, když vám nejde proud a signál nic.
0: Ano, to byla věc, která zajímala naší kolegyně Hanu Hautfoglovou. Co byste třeba tady na zámku Friedland dělali v případě, že by došlo, nedej bože, k povodním a lidé by vyběhli z města nahoru se před tou záplavou ukrýt? Pustili byste je dovnitř?
1: Tak já naštěstí nahoře na zámku nežiju, to je asi spíš otázka na pana Castellana, ale byly ve Friedlandu menší povodně, ta říčka Smědá se rozvodňovala a naštěstí zámek s hradem je hodně vysoko, takže se nemusíme bát, že vloženě nás by to vytopilo, ale třeba kolegové, kteří ve Friedlandu bydlí, tak přece jenom určitě měli na hradě své místo, mohli se tam před povodní schovat.
0: Já už jsem několikrát zmínil, že ty provádíš na Hrubém Rohosci a také na hradu a zámku Friedland. Hodláš svoje teritorium ještě rozšiřovat?
1: Určitě asi ne. Já mám tyhle ty obě místa strašně ráda a je sice zajímavé naučit se zase nějaké jiné místo, ale už je to náročné. Člověk stárne a přece jenom toho času jenom pro tyhle ty objekty...
0: Stárne! Řekla Viktoria Židlíková, která nedávno oslavila 23. narozeniny.
1: Ano, ale přece jenom rozdělit ten čas jenom mezi dva objekty jsem teďka zjistila, že je strašně náročné na to, abych si k tomu brala nějaký třetí.
0: No já moc krát děkuju za příjemné povídání o průvodcovství na hradech a zámcích. Určitě se ve studiu zase potkáme, nicméně přeju ti, ať se ti daří a zase někdy příště tady třeba v podobném duchu na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tolik tedy zámecká a hradní průvodkyně Viktoria Židlíková.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45, ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zvlhčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Medicine man.

0: Do Českého rozhlasu Liberec přijel 9 minut před 12. medicinmán Michal Tučný. Takový smích je také dobrý léčitel. No a v červenci 1977 tehdy Československá televize poprvé vysílala komedii režiséra Hynka Bočana Parta Hits. Doktorka Váňová, neboli Regina Rázlová, chce ve svém výzkumu přimět partu horníků k pití mléka. V komedii si zahráli například Vladimír Menšík, Josef Dvořák, Josef Kemr nebo Jan Skopeček, který teď přidá příhodu z natáčení.
1: Menšík, Nárožný, Dvořák, Kemr.
2: Ivan Vyskočil
1: a Krampol a já.
2: Dali jsme to dohromady.
1: Byla jedna scéna, kdy ty horníci, to bylo o tom, jak nutějí pít mlíko, ty horníky, jako jde. A tam byla jedna scéna, jak jako se vracíme ze šichty, špinaví, jo, slíknou se do naha, mají přitom nějaký dialog, jo, a pak odcházejí do sprch. No tak to se zkoušelo samozřejmě v oblečený, pak tam byly ještě ženský, to hrála, myslím, Rázlová, nebo kdo, lékařku, nebo tak. Asi dvě ženský tam jako u toho byly. Čtyřikrát, pětkrát se to zkusilo, pak řekl režisér, to byl Hynek Bočan, říkal, tak ženský z placu. Tak ženský se sebrali, skriptka, klapka, maskérka, jo, kostymérka, prostě těch 6-7 ženských, co tam bylo, šli za takovou záclonu dozadu někam, šli tam sednout. A tak jsme to odehráli, pak jsme to odehráli ještě jednou, slíkli jsme se do naha. Nakonec jsme se seřadili tak jako víceméně vedle sebe, těch 7 zadků. To dovedete představit. Menší Kemr, krásný zadek, jo, a tak dále. Já jsem taky asi vynikal, já jsem byl to. A jdeme dozadu jako do těch sprch, odhrneme nějakou záclonu a tam sedělo 7 ženských. Skripka, klapka, maskérka a tak dále, všecky tam a viděli nás, ale ne ze zadu, ze předu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Jablonci nad Nisou začala instalace fotovoltaiky na městské budovy. Děti se v létě obracejí na linku důvěry se specifickými problémy. Ochránci přírody vybudují v okolí osady Jizerka další tůně a dnes je u nás oblačno až zataženo, místy s deštěm a s teplotami do 26 stupňů. Hezké poledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Jablonecká energetická začala na městské budově instalovat fotovoltaické panely. Město o tom informovalo na sociální síti. Prvních 54 panelů je na střeše mateřské školy Kostička v Dolním Kokonině. Ročně mají vyrobit 28 MWh elektrické energie. Elektrárny budou v příštích měsících přibývat na dalších mateřských školách, i například na budově Jablonecké energetické, kde také vznikne bateriové úložiště.
2: Na víc než 60 městských budovách v Jablonci nad Nisou by mělo v příštích letech přibýt přibližně 6400 solárních panelů. Jablonecká energetická za to zaplatí 165 milionů korun bez daně. Zhruba třetinu střechy ale nejdřív potřeba opravit. To se týká například základní školy Arbesova, mateřské školy Tichá nebo městské sportovní haly. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Děti a dospívající se v létě obracejí na linky pomoci zhruba stejně jako po zbytek roku, trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táborů nebo první lásky. A některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí, zejména pokud nejsou zvyklé být s jejich novými partnery. Odborníci s takovými dětmi hledají způsoby, jak se na situaci připravit. Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Tůně vzniknou na úpolí Nové Louce a nad Sklářským potokem. Pokračuje vedoucí chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Tomáš Korytář.
3: Připravujeme projekt ve spolupráci i s Správou toků a Lesů České republiky a s vlastníkama těch dotčených pozemků. Financováno by to mělo být z operačního programu Životní prostředí a v současné době probíhají projektové práce.
1: Práce za zhruba 1 milion korun by měly začít příští rok. Český prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu. Vedoucím české delegace je Andrej Babiš. Prezident Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní. Na neformální večeři lídrů ho pozval turecký prezident Erdogan.
0: Počasí.
1: Odpoledne u nás bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami, které mohou být později večer i četnější. Teploty jsou dnes mezi 22 a 25, na Českolipsku 26 stupni Celsia. Mírný západní vítr bude večer měnit směr na severozápadní a biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte ve Frýdlantu Dolním Větrově. V Žitavské ulici frézují vozovku a pokládají nový povrch. Silničáře pracují i v části okružní křižovatky a budou tam do dnešní 16. hodiny. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ano, ve Friedlandu možná počítejte s nějakým dopravním omezením, ale v písničkách na přání prakticky žádné žánrové omezení není. Písničky na přání, které právě teď začínají, jsou navíc takovým příjemným prostorem pro to zmínit nějaké zajímavé narozeniny, případně výročí. A jedno takové výročí mám v rukávu, je nesmírně inspirativní pro písničky na přání. Dnes je to totiž přesně 72 let, co v rádiu odvysílali vůbec poprvé písničku Elvise Presleyho. A písničky na přání jsou občas určené také k tomu, abychom si je zpestřili, a my si je dnes zpestříme výletem do Karlových Varů na filmový festival, kde se velké, ale opravdu velké pocty dočkala Bára Basiková. Ale jinak je to samozřejmě prostor pro vás a já se na vaše přání moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

Tak s Valdemarem Matuškou jsme otevřeli dnešní odpolední čas, máme 8 minut po 12. hodině, no a v Českém rozhlase Liberec samozřejmě jako vždy touto dobou začínají písničky na přání. Vy to ale samozřejmě víte, protože náš mail už je zaplněný vašimi přáními, ale můžete pochopitelně také volat 22 155 37 22, to je telefonní linka sem do studia. A v případě, že chcete napsat, tak samozřejmě e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Hezký poslech.

The Final Countdown, slavná to písnička z 80. let, pro kterou údajně kapela Europe našla inspiraci v tvorbě Davida Bowieho, tedy kapela Europe, konkrétně zpěvák Joey Tempest. On původně navíc tu písničku ani nenapsal pro Europe, ale nakonec se chytla a známe ji v podobě, v jaké ji známe. Budeme pokračovat v písničkách na přání a já jsem vám v úvodu zapomněl říct, že do písniček na přání můžete posílat také SMSky. Ty tedy musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom Mezera a potom následuje váš text a to vše na číslo 90 011 04. Ale to očividně víte, protože textová zpráva už nám dorazila a tou dnes písničky na přání otevřeme. Dobrý den, prosila bych píseň od Petry Černocké, píseň na 5 řádků pro všechny posluchače. Děkuji, Iveta Česká Lípa.

Už je let, co Petra Černocká naspěvala tuhle písničku. V podstatě příští rok oslaví 55. Ona ji tedy naspívala v roce 1972, ale vyšla až o rok později. Hudbu složil Bobby Darin a text obstaral Pavel Žák, kdyby vás to zajímalo. No a když už jsme u těch narozenin, rovnou zařadíme do písniček na přání v Českém rozhlase Liberec narozeninové přání. A to přišlo e-mailem. Moc prosím o písničku od Marcela a Jiřího z Moškových, Přítel, který nezradí. A tuhle písničku posílám úžasné kamarádce a kolegyni Lucii Lukáškové k narozeninám. Co bych ti tak asi mohla k narozeninám přát? No asi to bude hromada přátel, opravdová láska, pevné zdraví, kopa dárků, věčný smích, nekonečné štěstí, litry piva a kopí jídla. Přeji ti ze srdíčka, ať tě život písnička, hodně štěstíčka, zdravíčka, přeje Anička z Kunic Praha Východ a také Český rozhlas Liberec.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Samozřejmě slavná píseň od čtveřice z Liverpoolu, tedy kapely Beatles. Yesterday, mimochodem písnička, která se dočkala vůbec nejvíc cover verzí. Bylo jich a jejich kolem 3000. Za 2 minuty bude 12:30 a pokračujeme dál. Tentokrát si dáme něco z československých luhů a hájů. Srdce jako kníže Rohan, Richard Miller, Ivan Tásler. A zatím následuje text, tedy v e-mailu, který nám přišel. Dobrý den, zahrajte tuto písničku pro moji babičku Věru Dosemil. Moc jí pozdravuji a myslím na ní každým dnem. Děkuji, vnučka Míša.

Richard Miller, Ivan Tásler a Srdce jako kníže Rohan, to je řekněme takový střední proud a teď trochu přitvrdíme v Českém rozhlase Liberec, napsala nám paní Hana. Dnes bych to vzala zkrátka, Black Sabbath a Ozzy Osbourne, Iron Man, no a klasicky pro vás v rozhlase děkujeme a všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec.

0: Trocha poctivého metalu, skupina Black Sabbath v čele s Ozzy Osbornem a Iron May, rozhodně jedna z těch písniček, které vám doma vypráší koberce. 9 minut po půl jedné, my si teď na chvíli odskočíme od písniček na přání, protože tento čas je docela ideální k tomu, abychom si udělali takové hezké intermezzo a navštívili Karlovy Vary. 6,5minutový potlesk v plném sále karlovarského hotelu Thermal si vysloužila dokumentaristka Helena Třeštíková. Na filmovém festivalu uvedla v premiéře svůj nový snímek o Báře Basikové, se známou zpěvačkou natáčela 30 let a vedle její hudební dráhy otevírá její 13. komnatu, která je hodně tajemná. Takhle hluboko pod kůži se svým filmovým hrdinům jako Helena Třeštíková dostane málo kdo.
1: Prostě, co je úplně zásadní věc pro mě, že Bára byla absolutně otevřená a autentická, že si nehrála na žádnou celebritu, ona to dokonce i v tom filmu říká.
2: To víš jenom ty, to je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
1: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme. To bylo právě to úžasné na té Báře, že ona byla opravdu otevřená.
0: Ženský úděl.
1: Ženský úděl.
3: Já už jsem tady toho zažil poměrně dost, ale tohle bylo hodně silný, teda musím říct, že to mě dostalo na dřeň, teda no.
0: Milan a Daniela naprosto nadšení diváci.
3: Naprosto, tak, ano, to přesně sedí. Báru máme rádi už takových 40 let, no, jsme na ní vyrostli a parádní, teda no. Otevřela se hodně. Padaly tady věci, které musím říct, ještě teďka mám musí kůži, teda.
0: Potlesk trval přes 6 minut.
3: Zaslouženě, zaslouženě. Skromná holka do teďka a každý to ještě dlouho zpívalo.
4: Tím, že bydlela v Karlíně, já jsem bydlela taky v Karlíně, tak jsme to tak nějak jako sondovali a vlastně ta písnička souměrná, ta, co byla na konci teďko, tak jsem jí měla hranou 20krát na svých 20inách, takže ještě.
3: Takže to máme hodně pod kůží a já tady miluju ze Stromboli, to teda musím říct, že pro mě asi nejsilnější a samozřejmě Precedens, no, všechny desky doma ještě vinily, takže to.
4: Tím, že jsem samozřejmě mladší ročník, tak jsem ani nějak nezažila ten vzestup té její kariéry a nikdy jsem ji určitě moc neposlouchala, nevěděla jsem ani, co jako skrývá ta její osobnost a ten její příběh, takže o to víc mě to asi překvapilo příjemně, že to bylo takový turbulentní, ale zároveň jako místama i dojemný a vůbec jsem neměla tušení, že vlastně čím všim si takhle prošla za ten svůj život, za tu svoji kariéru, takže a Barbora.
0: Barbora.
4: Já jsem taky Bára jako ona, no.
1: Já říkám, že to je film ne o celebritě, ale o pracující ženě, která je náhodou zpěvačka.
2: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná. Mám pocit, že jsem žila jen tak na nečisto. A teď to bude teda opravdu.
5: Nový dokument Bára Basiková půjde do kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Marie Rotrová, Petr Němec, radní loučení, to už samozřejmě máme dále za sebou, tedy dávno za sebou, je 10 minut před 13. hodinou. Dnes asi něco poletuje ve vzduchu, protože to jsou hudební přání, o která si píšete, ale je to samozřejmě vaše hodina a já jsem rád za ty unikáty, které nám tu zazní. Teď nám třeba napsal pan Ondra, že by chtěl nechat zahrát písničku Hot Butter Popcorn, tedy písničku Popcorn od Hot Butter, a písnička bude pro nás do rozhlasu a pro všechny posluchače. My samozřejmě děkujeme a určitě si u toho také zavzpomínáme na televizní vysílání pro školy.

Popcorn, to je písnička z roku 1969, tenkrát ji napsal Gershon Kingsley, ovšem až o 3 roky později proslavila kapela Hot Butter a o další rok později se jí zmocnil také Jiří Korn, možná si vzpomenete, v jeho podání se jmenovala Jako mandle pražené. No a s touhle písničkou jsme uzavřeli dnešní písničky na přání v Českém rozhlase Liberec. Už se totiž připravuje na svůj zpravodajský výkon Hana Hautfoglová, ta teď bude mít zprávy úderem 13. hodině a hned po ní Alex Minář, která si k mikrofonu pozvala zpěvačku Martu Jandovou. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Internetové obchody zdražují nebo ruší balíky na dobírku. Na jednom z přechodů pro chodce v Liberci funguje světelná signalizace na zemi. Ve Skalici u České Lípy se představují účastníci sklářského sympózia. Oblačnost přehaňkami a teploty do 26 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Mezi lidmi je pořád oblíbená platba balíků na dobírku. Podle údajů od dopravců jde asi o čtvrtinu ze všech objednávek. Jak ale upozorňuje společnost UpGates, která vyvíjí e-shopová řešení, internetové obchody dobírku postupně zdražují nebo úplně ruší kvůli nákladům na nevyzvednuté zásilky. Nedávno zdražoval například prodejce živina, jak potvrzuje ředitel této firmy Martin Kudera.
2: Tu cenu jsme zvyšovali na 49 korun. Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
1: A některé internetové obchody v České republice už platbu dobírkou vůbec nenabízejí. Chodce na Šaldově náměstí v Liberci nově upozorňuje světelná signalizace přímo na zemi u přechodu. Speciální LED světla jsou v Palachově ulici na přechodu mezi Grand Hotelem Zlatý lev a obchodním centrem Plaza. Jde o křížení s tramvajovou tratí. Světla jsou v dlažbě u vstupu na přechod. Pokračuje mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Na každé straně 4 svítidla, která se rozblikají společně s červeným panáčkem na přechodu. Tato úprava výrazně zvyšuje bezpečnost chodců, hlavně těch, kteří jdou se sluchátky nebo sledují mobil.
1: Město tak reaguje na dvě fatální nehody z posledních let. Jeden chodec sražený tramvají zemřel, druhý utrpěl těžká zranění. Ve Skalici u České Lípy si dnes zájemci můžou prohlédnout areál sklářské společnosti TGK Skalice. Koná se tam první ročník sklářského sympózia Glass Jam 2026. Účastní se ho 18 výtvarníků, kteří zájemcům představí své projekty. Areál firmy bude otevřený do 16 hodin, sympózium trvá do pátku. Na Slovensku minulý rok vzrostl počet podvedených seniorů, stoupla i výše způsobených škod. Informoval o tom ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok. V roce 2024 podvodníci na Slovensku okradli 125 seniorů, celkem o 1,5 milionu eur. Loni přišlo 215 seniorů o 2,7 milionu eur, a to je v přepočtu přes 65 milionů korun. Ministr vyzval lidi k vyšší obezřetnosti v situacích, kdy po nich někdo žádá peníze. Oznámil také zavedení nových preventivních kroků, například kontaktní kampaně.
0: Počasí.
1: Je a bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo s přehánkami a teploty dnes měříme v rozmezí od 22 do 25, na Českolipsku do 26 stupňů. Fouká mírný západní vítr, který večer změní směr na severozápadní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Doxech je kvůli špatnému stavu vozovky uzavřená část Nerudovy ulice od železničního přejezdu až k odbočce do Luční ulice. Mohou tam vjíždět jen rezidenti a sanitky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji, krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ta rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlená od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takových ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuji v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké, to nechtějí. A za druhý, prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuji na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? Ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. Protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím, a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, který vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím teď, nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že ji nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu, tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako a zaplatit vstup vlastně jenom za mě, ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover, tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak ji vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál.

0: dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude, myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
0: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže, a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje... To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
0: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
0: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
0: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce, 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, by to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnejma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak, tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
0: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
0: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no. Goodbye.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: byla Die Happy Marta Jandová a píseň Goodbye. My si Goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petra Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často. A hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů vodní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát v muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarolídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, jsem chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako ošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát ode mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá, a je to jakoby, on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala: víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem, a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí: Maruško, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
0: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky. A když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem mu koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mýmu účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že zase, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštvat se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, že hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já jsem vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No, já jsem jí to už přinesla skoro hotový. A tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za což jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč ne k těm 50? No tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna. A tatínek je doktor, že jo, a takže ona si myslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala, tatínka.
1: On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, protože ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, protože tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem jí to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově. No tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už se o to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní, lidi mi pak říkají hrozný věci, nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity. Hmm.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: V Rychnově u Jablonce nad Nisou skončil zkušební provoz poptávkové dopravy. Na českolipském sídlišti Špičák omezuje parkování stavba pobočky rychlého občerstvení. Zemřela historička umění Jana Johana Pauli, bylo jí 80 let a zítra má být slunečno, trochu se ale ochladí. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Klidné odpoledne přeje Hana Hauptfoglová. Poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou využilo v červnu celkem 397 cestujících. Zkušební provoz nového systému se podle Jablonecké dopravní osvědčil. Dodávka přednostně svážela děti z okolních oblastí do školy a ze školy. Obsluhovala Pelíkovice, Kopaninu, Klíčnov a Pulečný. Částečně ji využívali i další obyvatelé. O prázdninách služba nefunguje. Podle ředitele Jablonecké dopravní Luboše Vejnara v září její provoz opět obnoví.
4: Tím počítáme, teď budeme mít v průběhu letních prázdnin tomu pracovní schůzky, tak abychom si vyhodnotili ten zkušební provoz a nabídli pak vlastně od září tu službu v co nejvyšší kvalitě.
3: Jablonecká dopravní provozuje poptávkovou dopravu v Jablonci nad Nisou, kde vozidla obsluhují 5 oblastí. Řidiči v České Lípě musí ode dneška počítat s omezením parkování v Bardějovské ulici u sídliště Špičák. Zhruba měsíc tam bude zabraná přibližně polovina parkovacích stání, informovala o tom českolipská radnice. Důvodem jsou přípravné práce pro stavbu nového parkoviště a pobočky rychlého občerstvení. V místě se bude pohybovat těžká technika. Po dobu omezení můžou lidé parkovat v nedaleké Purkyňově ulici.
5: Pobočku rychlého občerstvení bude firma stavět na soukromém pozemku. Investorovi ho město prodalo v roce 2011. Stavba bude rozdělená do 4 etap a hotová by měla být do konce roku. Parkoviště, které u pobočky vznikne, budou moct využívat taky obyvatelé sídliště. Radnice věří, že oblíbený řetězec rychlého občerstvení uvítají nejen místní, ale i lidé z okolí. Z České Lípy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Ve věku 80 let zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johana Pauli. V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se podílela na zpracování a prezentaci sbírek, které přispěly k dokumentaci českého sklářství a bižuterie, působila i v oddělení průmyslového designu Národního technického muzea v Praze. Byla manželkou sochaře Vratislava Karla Nováka, autora řady děl ve veřejném prostoru. O úmrtí Jany Johany Pauli informoval její vnuk Přemysl Hásek. V České republice po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu, podle kterého je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 1300 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo.
2: Počasí.
3: V noci bude zataženo, postupně se na většině míst našeho kraje přidá občasný déšť nebo přehánky a ochladí se na 13 až 10 stupňů. K ránu budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Zítra nás tak čeká slunečný, i když chladnější den. Naměříme od 20 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Velký pozor dejte na silnici třetí třídy mezi Tuhání a Zakšínem na Českolipsku. Hasiči tam odklízí strom, který spadl na vozovku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Venku se nám místy i solidně rozpršelo, tak jenom doplním zelenou vlnu, buďte na těch silnicích opravdu opatrní. A teď už vám s Českým rozhlasem Liberec přeju hezké a hlavně pohodové odpoledne. Dobrých zpráv není nikdy dost a tak dobrou zprávou začneme. Na příspěvné, na přípravné kurzy na medicínu dostane příspěvek víc studentů středních škol z Libereckého kraje. O tom bude mluvit za malou chvíli Jana Pavlíčková. Pak se vydáme do bývalé staré školy na Jizerce, kterou čeká rekonstrukce. Za miliony zavede nás tam regionální stopař. Se zámeckým létem navštívíme zámek Březnice na Příbramsku a s dětmi vyrazíme v anketě na dovolenou. Filip Majsl přeje hezké odpoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, pohodové odpoledne samozřejmě, a severní vítr, o kterém zpíval Jaroslav Uhlíř, přivál k nám do studia naší kolegyni Janu Pavlíčkovou. Liberecký kraj rozšířil podpůrný program pro zájemce o studium na lékařských fakultách. Zatímco loni mohli v pilotním programu žádat o finanční podporu jen studenti gymnázií, nově to budou i studenti středních zdravotních škol nebo zdravotnického licea. Proč to už ví zmiňovaná redaktorka Jana Pavlíčková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak Liberecký kraj tím reaguje na nedostatek lékařů v regionu. Na medicínu se totiž obecně hlásí mnohem méně zájemců než třeba na právnické fakulty. V loni si například přihlášku na medicínu podalo z Libereckého kraje 61 studentů. No a ne všichni samozřejmě byli přijati a ne všichni pak tu lékařskou fakultu dokončí. Proto má kraj zájem na tom, aby se počet těch zájemců od studium zvýšil a o finanční příspěvek na přípravný kurz asi tak od nového školního roku mohou tedy kromě gymnazistů požádat i studenti zdravotnických škol, jak mi řekla krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Protože dostat se na lékařskou fakultu je, nechci říct nemožné, ale je potřeba účastnit se k přípravných kurzů, které přímo pořádají ty lékařské fakulty, a ty kurzy jsou hrazené, stojí zhruba od 6 někdy až do 15 tisíc korun a právě na tyhle ty kurzy my studentům přispíváme.
1: Ten příspěvek je 10 000 korun na hlavu a i když se tedy zájemce na medicínu nakonec nedostane, tak nemusí kraj nic vracet. Podpora kurzovného se týká studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství anebo vojenské zdravotnictví, sdělil hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Víte, jak fungují přijímačky v této zemi. Když si nezaplatíte na těžkou školu nějaký kurz, tak vaše šance je menší než těch, kteří si ten kurz zaplatili. A když nejste úplně z doktorské rodiny, tak to taky může být pro některé rodiny trochu bariéra, tak to je nějaká forma, jak tu věc podpořit. Je to podobně motivační jako všechna stipendia, která děláme třeba pro řemeslníky, akorát na druhé straně toho vzdělávacího procesu.
1: No, já jenom doplním, že celkem má kraj přepraven na ty přípravné kurzy částku ve výši 1,7 milionu korun.
0: A kde jsou lékaři v Libereckém kraji nejvíc potřeba?
1: Také ze všeho nejvíc asi přímo v terénu. Podle údajů Sdružení lékařů pro děti a dorost nemá svého obvodního lékaře v Libereckém kraji přes 4850 dětí a hrozí tak, že ta dostupnost péče se bude postupně zhoršovat, protože řada pediatrů je starších 60 let. No a obdobné je to i v případě obvodních lékařů pro dospělé, jak říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů za Liberecko Zuzana Koferová.
4: Z hlediska kraje to tristní úplně jako není, ale jsou lokality v kraji, které tristní jsou. Frýdlantský Výběžek, Tanvaldsko, to jsou problémy, které jsou v tuhle chvíli téměř jakoby neřešitelné a tam se dostáváme jenom do mínusu. Zásadní problém je, že to samozřejmě láká podnikatele, řetězcové, které tam dosadí nekvalifikované lékaře, takže na papíře péče je, ale de facto není.
1: No, Liberecký kraj proto doufá, že i ten jeho příspěvek na přípravný kurz na studium medicíny pomůže aspoň trošku tenhle stav zvrátit.
0: Říká naše redaktorka Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Za naším regionálním stopařem se vydáváme do Jizerských hor. Už téměř 140 let stojí na Jizerce roubené stavení nynějšího muzea Jizerských hor. Původně stará škola vypadá na první pohled zachovale, ale ve skutečnosti starý dům už dosluhuje a bez rozsáhlé opravy hrozí jeho zánik. Na průzkum stavení se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne od staré školy z Jizerky, kde právě před chvílí přestalo pršet, naštěstí. A také se můžeme s Pavlem Bironem, kurátorem Muzea Jizerských hor, vydat na oblíku stavení, které fakt jako na první pohled vypadá dobře, protože ta kamenná část kolem dveří, ta září čerstvou bělobou a i jak je ta stará chalupa obložená dřevěným ostěním, tak z dálky vypadá dobře. Ale když se podíváme trošku blíž, tady dole, kde vlastně to ostění už není, je uhnilé, tak tady už to tak veselé není.
3: Musíme si uvědomit, že vlastně tyhle ty budovy je 137 let letos a za celý ty léta neprošla žádnou velkou obnovou. Takže vlastně ty trámy, na které jsme se teďka dívali, tak jsou z trochu do výše zhruba 1 metru až po okna a ty si zaslouží celou výměnu.
2: Pojďme tadyhle kousek dál, protože třeba tady ze předu to ještě není tak hrozné, protože tady svítí sluníčko a tak ta vlhkost z té žulové podezdívky vlastně není úplně celoroční. Ovšem ze zadu, tak tam je ta katastrofa vidět mnohem výrazněji.
3: Tak zezadu právě díky tomu výklenku, kde jsou postaveny sociálky a všechno, to technické zázemí, tak tam za celý rok vůbec nezasvítí sluníčko, takže vlastně tam ta vlhkost velice rychle pracuje a ty trámy jsou tak schnilé, že kdybychom to dřevěné ostění sundali, tak i malý dítě do těch trámů zapíchne nůž až po držátko.
2: No to určitě, protože já když tady takhle hrábnu, tak vlastně normálně to drolím v prstech.
3: Samozřejmě další problém z té rekonstrukce bude ten, že se musí udělat nová střecha. Stávající střecha byla postavená v roce 1992 a už dochází k tomu, že ji zatýká a je potřeba udělat novou kvalitní sedlovou střechu, což je další část rekonstrukce.
2: A ještě nesmíme zapomenout na ten zmiňovaný kamenný žulový sokl, vlastně tu podezdívku, která se bude muset jednak odizolovat, vlastně to dřevěné nahoru, ale také vyspravit, protože nám tady praská.
3: Je tady prasklina, která vlastně díky tomu, jak si všechno ten barák sedá, tak ta kamenná podezdívka to nevydržela a praskla. My jsme to teda provizorně opravili tak, aby to nepraskalo dál, ale musí to projít mnohem větší opravou. Když se na to pak podíváme, tak vlastně celá ta rekonstrukce se bude skládat z toho, že jednak se opraví ten kamenný sokl, který je kolem celé budovy, musí se vyměnit všechny trámy do výše oken, udělat nové podlahy v celém přízemí, vyměnit všechna okna a položit nová střecha. Naštěstí, a je to opravdu s podivem, tak trámový krovy za ty léta nedoznaly žádných změn, takže vlastně dojde jenom ke kovovým výstuhám, aby udrželi novou sedlovou střechu.
2: Ta nová střecha bude o něco těžší, proto ty výstuhy. Nicméně, když se vrátíme zase dolů, kde teda jako bude hlavní část těch prací týkajících se dřeva a podobně, tak dřevo to není žádná láce, to bude spousta peněz, řada milionů.
3: Ano, celá rekonstrukce je vypočítaná zhruba na

0: velký díleček z celý ty obrovský částky.
1: A já jenom dodám, že rekonstrukce muzea Jizerských hor na Jizerce by měla začít do 2 let.
2: No a my budeme držet palce, aby všechno dobře dopadlo, aby všechno běželo jako na drátkách. Z Jizerských hor se nám přihlásil regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Neme nad hlavou a vstříc slunci vyráží Petr Janda a my v Českém rozhlase Liberec vyrážíme vstříc dalšímu zámeckému dobrodružství. I letos putujeme po našich zámcích. Zámecké léto vám každý den nabízí pozvánku na jednu z našich památek. A kam se vydáme dnes, to nám prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbramy.
4: No, park je úžasný. Je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: horoskop, neboli trocha astrologie na úterní odpoledne. Tomu tady úplně nerozumím, pouze kalendář hlásí, že jsme ve znamení raka a pozor, je 7. července. Včera jsme měli státní svátek, možná proto si řada z vás vzala na zbytek pracovního týdne dovolenou, nebo ještě scháníte nějaký ten zájezd k moři. Každopádně užijte si tu dovolenou, ať už budete kdekoliv. A teď vám oni něco řeknou děti, ptala se jich redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je dovolená?
2: To je takové místo, kam můžem třeba jezdit autem a já tu zítra nebudu, protože půjdem do dvou zoo a projedeme se pálníkem.
1: Proč se říká dovolená?
2: Když moje mamka pracuje v lékárně, tak třeba vedoucí musí dovolit, aby na jeden den měla dovolenou.
1: Jak ta dovolená dlouho trvá?
2: Dokud si řekneš tomu vedoucímu nebo kdo to zaměstnává.
1: Dovolenou mají dospěláci nebo i děti?
2: Všichni. Já pojedu asi, myslím, do Slatina. Pojedeme na seč a my se tam budeme koupat.
1: A co vás čeká po prázdninách?
2: Po prázdninách nás čeká, že jsou další prázdniny nebo jdeme do školky a můžeme se natáčet zprávičky.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný Králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z Královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Lidé při zbraňové amnestii odevzdali skoro 6 000 zbraní. Liberecký kraj uvolní víc peněz na podporu zájemců o studium medicíny. Město Liberec chce všechny městské organizace a společnosti přebarvit na červeno. Polojasno nebo jasno a teploty do 23 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. Je to dosud druhý nejvyšší počet, uvedla to mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale také munici nebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům a protitankovým střelám. Podle Ireny Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu. Liberecký kraj rozšířil okruh zájemců, kteří mohou požádat o příspěvek na přípravný kurz pro přijímací zkoušky na některou z lékařských fakult. Jejich ceny se pohybují od 6 do 15 tisíc korun. Vloni o příspěvek mohli žádat jen studenti gymnázií. Od nového školního roku to budou i studenti zdravotnických škol, diplomované sestry nebo diplomovaní zdravotní laboranti. Kraj tím reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví, jak říká náměstkyně hejtmana Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Takže ti, kteří studují obory praktická sestra, zdravotnické liceum, podobně, tak si mohou požádat o tuhle podporu, pokud chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult. Může mít třeba dva kurzy za nižší částku, jeden za vyšší, ale ta podpora je v maximální míře 10 000 korun.
2: Město Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Nově by měly mít jejich budovy, materiály nebo vozidla červenou barvu. Týká se to například technických služeb nebo dopravního podniku. Lidé by se díky sjednocení vzhledu měli lépe orientovat v tom, jaké služby město nabízí. Podle náměstka primátora Vojtěcha Prachaře z hnutí ANO jde o začátek takzvaného Smart City.
4: Město musí působit na občana jako opravdu silný partner a právě to sjednocení té identity u všech jím spravovaných organizací je to klíčové a to nejlevnější řešení, jakým způsobem v tom městě to Smart City nastartovat.
2: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě, zjednodušil vracení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou muset také zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů a nesmí vybírat poplatky za překlepy ve jméně na cestovních dokumentech. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití a ubytování. Dohodu ještě musí formálně schválit Rada Evropské unie.
1: Počasí.
2: Teploty v noci poklesnou mezi 13 a 10 stupňů a bude zataženo s přeháňkami. Ty krány začnou ustávat a také oblačnost se bude protrhávat. Zítra nás tak čeká den pod polojasnou až jasnou oblohou s odpoledními teplotami 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 207 mezi Jabloným v Podještědí a Stráží pod Raleskem. U odbočky na Postřelnou se srazilo osobní auto s nákladním a u nehody zasahují kromě policistů také záchranáři. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: No vidíte, tak v Libereckém kraji bude zítra polojasno. My máme jasno už teď, minimálně v programu následující hodiny. V Desné v Jizerských horách postavili u Lidlovy vily repliku sklářské pece. Proč a kolik to stálo? To už prozradí za malou chvíli Johana Tománková. Patrik Rozehnal se zřejmě rozhodl, že hubnout do plavek už nemá smysl, protože s Vojtěchem Vrtiškou dnes budou v pochoutkovém roce připravovat ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou a v rámci programu Co je nového se vydáme do Turnovského památkového a cestovního centra. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Helena Vondráčková má stále svou partu přátel, vy máte Český rozhlas Liberec, který je i nadále s vámi 12 minut po 15. hodině. Dědictví slavného skláře Josefa Riedla chce vedení Desné na Jablonecku a místní spolek připomenout pomocí repliky historické sklářské pece. Vznikla přímo v zahradě tamní Riedlovy vily. Využívat se bude při slavnostech a sympózích, ovšem kvůli zdržení vysoké teploty, tedy udržení vysoké teploty, se v peci musí zatopit den předem a celou noc hlídat množství dřeva.
1: Takže na výrobě té pece vlastně spolupracujete i se skláři?
2: No, s panem Štefánkem spolupracuju. Vlastně jsme dospěli k tomu názoru, že nám tady chybí takové zařízení, který sem patří.
1: Říká nezávislý místostarosta Petr Šikola. Teď jsme odklopili ten poklop a díváme se na nádobu, kde se bude tavit ta sklovina, po případě nějaké ty střepy.
2: Se bude ta sklovina na píšťalách a nebo na těch želízkách vytahovat a dál zpracovávat.
1: Pec je postavená z tisíce cihel. Technologie výhřevu dřevem má kopírovat technologii z doby skláře Josefa Riedla.
2: Ten otop odpovídá tomu, jak se ty pece kdysi vyhřívaly.
1: To tady bude muset někdo celou noc asi hlídat dřevo, aby nedošlo.
2: No, musí se stále přikládat.
1: Pec bude město využívat při různých slavnostech, ukázkách řemesel a letos poprvé při sklářském sympóziu.
2: To využití tady bude větší, že máme ten rozsah těch Riedlů tady a tu historii, že je z čeho si vybírat.
1: Josef Riedl žil v 19. století a byl přezdívaný jako sklářský král. Jeho syn Josef Riedl mladší tady v Desné nechal postavit pro svou rodinu vilu, která tu je dodnes. Město tu přiživuje slavnou historii sklářské rodiny. Teď tu v zahradách Riedlovy vily přibyla pec a vedení města spolu s pracovnicí informačního centra Ingrid Millerovou si od toho slibují, že přiláká turisty.
3: Tak já myslím, že v rámci sklářství a vlastně Riedlovy vily, to je odkaz sklářů a i křišťálové údolí, že se ta návštěvnost zvýší.
1: Kolik lidí tady obvykle na takových akcích bývá?
3: V rámci toho křišťálového údolí hodně, to jsou stovky lidí, takže věřím, že i na tuto akci přijedou.
1: Křest sklářské pece a slavnostní první tavení skla dřevem bude 18. července. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, krásné úterní odpoledne. My se teď na chvíli vrátíme k uplynulému víkendu. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů druhý nejlepší recept roku 2022. Podle poroty šlo o ořechové trubičky na skle plněné šlehačkou, původně od Vlasty Pospíšilové z Drnovic na Jižní Moravě. My se teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou a to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let, ale záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy známá sestava Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho a toho paní Pospíšilová zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrájel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
3: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
3: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení Vojtovo, protože předtím to byl majsvětlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
4: No, je křehká.
5: Je to linka.
3: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
3: Vypadají o

0: Ivan Vodochodský.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi.

0: 15:41, toto byli Slavíci z Madridu, nestárnoucí písnička Valdemara Matušky. My samozřejmě do Madridu v tuto chvíli nemíříme, my s otázkou, co je nového, míříme do Turnova. My vám po celé prázdniny budeme nabízet zajímavé akce, tipy na výlet v jednotlivých lokalitách a dnes je na řadě právě Turnov a na telefonu máme ředitelku příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch Andreu Berntovou. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Začněme tak nějak ze široka, to léto se alespoň zatím nevyvíjí úplně optimálně. Podepsalo se to nějak na cestovním ruchu v Turnově?
1: Já hodnotím začátek léta jako velmi pozitivní. I výkyvy teplot se u nás nijak neobrazily. Jsme velice překvapení návštěvností našich objektů, které jsou ve právě organizace Turnovské památky a cestovní ruch, která také provozuje Turnovské infocentrum. Je to zejména hrad Valdštejn a synagoga Turnov, kam návštěvníci chodili i v těch nejvíc teplých dnech a přišli i v neděli a v pondělí o svátcích, kdy to počasí nebylo úplně nejlepší.
0: Tak to jsou určitě dobré zprávy. Když už jste tady nakousla některé ty památky a zajímavosti v Turnově, pozvěte nás na nějakou opravdu pikantérii, kterou třeba nikdy neuvidíme, nebo na něco zajímavého, co nabízí opravdu třeba jenom Turnov.
1: My v Turnově připravujeme každé prázdniny takový bohatý program na každý den, který nazýváme Turnovské léto. V letošním roce jsme v tom infocentru v Turnově připravili tematické prohlídky Turnova. Jedna, první z nich proběhla včera v podvečerních hodinách, jmenovala se Magický Turnov a je to prohlídka právě těch neúplně známých míst, kam se běžně návštěvníci dostanou. A včera jsme poprvé vlastně v historii měli možnost navštívit prostory bývalé mikve, rituální židovské lázně, která je aktuálně v soukromém vlastnictví a prohlídky se zúčastnilo téměř 50 návštěvníků, což pro ten malý prostor nebylo úplně jednoduché, ale všichni prostor viděli.
0: No a kdybychom chtěli v Turnově vyrazit třeba za nějakou zábavou, za nějakou společenskou akcí, kam byste nás pozvala?
1: Tak v rámci zmiňovaného turnovského léta máme například zdarma každý pátek a sobotu kulturní program před naším kulturním centrem Střelnice a jsou to venkovní koncerty, které po celé prázdniny právě v pátek v podvečer a v sobotu v podvečer jsou pro všechny kolem jdoucí místní i přespolní.
0: Spousta důvodů vyrazit do Turnova. Já moc krát děkuju, přeju krásné léto. Zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Děkuji, všechno krásné z Turnova přeju. Naschledanou.
0: Naším hostem na telefonu byla ředitelka příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch Andrea Berntová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Sandra Cretu, neboli Sandra, se ocitla v žáru noci in the heat of the night, zatímco my máme za okny poměrně vlažné odpoledne, ale příjemné a pohodové úterní odpoledne. A bude ještě příjemnější, protože po 16. hodině začíná Humoriáda a tam vám dnes bude dělat společnost kolega Pavel Kučera a herec Martin Zounar. Předtím pochopitelně zprávy, které pro vás připravuje Hana Hauptfoglová. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje stále hezký poslech a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Maximální cena nafty i benzínu zítra oproti dnešku znovu poroste. V Jablonci nad Nisou začala instalace fotovoltaiky na městské budovy. Ochránci přírody vybudují v okolí osady Jezerka další tůně k zadržování vody. A zítra má být slunečno, trochu se ale ochladí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41,31 haléřů, to je o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů, litr může stát 37,29 korun. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Opatření vláda zavedla v první polovině dubna. Jablonecká energetická začala na městské budovy instalovat fotovoltaické panely, informovalo o tom město na sociální síti. Prvních 54 panelů je na střeše mateřské školy Kostička v Dolním Kokonině. Ročně mají vyrobit 28 MWh elektrické energie. Elektrárny budou v příštích měsících přibývat.
2: Na víc než 60 městských budovách v Jablonci nad Nisou by mělo v příštích letech přibýt přibližně 6400 solárních panelů. Jablonecká energetická za to zaplatí 165 milionů korun bez daně. Zhruba třetinu střechy ale nejdřív potřeba opravit. To se týká například základní školy Arbesova, mateřské školy Tichá nebo městské sportovní haly. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jezerka v Jezerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Tůně vzniknou na Upolínové louce a nad Sklářským potokem. Pokračuje vedoucí chráněné krajinné oblasti Jezerské hory Tomáš Korytář.
3: Připravujeme projekt ve spolupráci i s právou toků a Lesů České republiky a s vlastníkama těch dotčených pozemků. Financováno by to mělo být z operačního programu Životní prostředí a v současné době probíhají projektové práce.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval evropské spojence k urychlené výstavbě vlastního systému protiraketové obrany. Řekl to ve své řeči na fóru obraného průmyslu, které se v turecké Ankaře koná na okraji summitu NATO. Evropa podle Volodymyra Zelenského potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Zároveň dodal, že protivzdušnou obranu potřebuje posílit i Ukrajina.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, postupně se na většině míst našeho kraje přidá občasný déšť nebo přeháníky a ochladí se na 13 až 10 stupňů. K ránu budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Zítra nás tak čeká slunečný den s teplotami od 20 do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor dejte na sjezdu z dálnice D10 na silnici 1/35 ve směru na Liberec. Na začátku odbočovacího pruhu stojí porouchané vozidlo na blikačkách. Podle našeho dopravního zpravodaje je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
6: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Já. Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to. Tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva. No ježel, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? Dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád něco, tak on začne ťukat, ono se musí ťukat potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, dobrý, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu, samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se říká, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunul do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový byt, nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, a to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, tibuky, ty šuky, tibuk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nastraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš pod té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedí to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, protože ty co tady děláš? A já byl, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková, nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, Rovnitra 7. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím, Ačko, Volečka.
4: Dobře, zapisuju. Děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr. Dobrý. Z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také a... Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no,
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: No, já vás zdravím oba dva, chci to... taky Jáčko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka. Děkuju. Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, no je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: Ty jste, ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím, Bartuláška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov, a ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, já je sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jí na hory, on lidi léto, lidi červenec. Spirov. Všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu štengrovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodech až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Protože on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním sviští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. paní Macháčková, zlomená noha chuděrka, otřes vosku chuděrka, spirovnic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z tý ušanky dole. Probuď se, vstal Nitka, Spirov se probudí druhý den. Víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž? No neblbni, paní Macháčková, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžadit. A ode do ty nemocnice Spirova, teď hledá paní Macháčková. Paní Macháčková říká, Macháčková, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, jo počkej, Macháčková, zlomená noha. Otřes mozku. Říkal, no, čověč, no prosím tě, ona, bába, čověč, ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař, narazil do mě lyžař, no kde, no u mýho bytu, červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu?
5: Ne,
4: bláznivina.
5: No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, takové recesistické, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: V občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky byli si zda, jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, a tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no, ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začal, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal by jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár, co se vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bysme měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo vhodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano,
2: bylo,
1: to je, a pro posluchače, sanitka, seriál, ano, sanitka, třeba tyhle, no, první sanitky, se, ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý, vzadu to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, mm-hmm. Jo, Taz, nebo co tam bylo. Tam byl Jelen.

0: takovej, že a volá to, tak to bylo taky nebezpečný, ukrutně to nejelo a v zimě to zamrzalo, zamrzala tomu benzín, to mělo, ono to mělo, taky volá, taky takhle zamrzala, čověče, jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
0: No, měli jsme třeba, třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
0: Ale bylo to,
1: ještě
0: my jsme
1: hráli
0: Mandrágora, my jsme, no jasně, ježišmarja, my jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd Mandragora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Velma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čověče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásné peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v tu Zexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
0: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentino.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Je tu humoriáda a bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
3: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunara.
3: Martina, to taky jak byl Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit.
4: Nebo
3: máte
4: být zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně pomáhat vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se, co daří, kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale více jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedničkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba mě tak na třeba některém teďka. Ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Bílá paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké,
2: děkujeme. Daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roval Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Já zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten dál trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těmale těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo na jeviště. Začal jsem byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju. To bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, že to přijel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť. No hele, Munzar, teďka to začalo. To ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no. Ti by všichni povídali samozřejmě, ano. A bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně. To jeviště, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, potom říkala, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chuti medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, ale posluchačů. Vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála.
3: A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: chceš
3: že
2: proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já
2: tak
3: bych
2: jo, hele, tak a Pepička bych rád zavzpomínal. 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zoura
2: z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Kdopak dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
4: Do Martina,
1: ano.
4: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak byste potřebovali já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děkujeme. Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co
7: a
1: hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebudete. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Jak tvoje prosba zabrala, Vinklář vyhrál.
2: Děkuji, Pepíčka.
8: Se všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to do povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci, takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrásundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi šreklich, ale s Junge, komm her, pojď sem, hošim to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. Uch, i geben dich, jo, a, ale všech vás to bude, jo. Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli ty modrý šátky, říkali, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mým pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. Oni říkají, a oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim koupil
8: album města Štrásundu, to, že mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nikam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že máme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát až druhým, boha, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. A komu to tady prodáme? Pán norským námořníkům. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. on to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci být taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říká, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
9: Je to úplně poslal.
0: Humor Jáda.
2: Tohle to byl můj Pepiček, Miklář, no, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martin, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Policie vyšetřuje dopravní nehodu u Jablonného v Podještědí. Na českolipském sídlišti Špičák omezuje parkování stavba nové pobočky rychlého občerstvení. Polojasno nebo jasno a teploty do 23 stupňů, takové u nás bude počasí zítra. Hana Foglová přeje hezké odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Podnikatelé v České republice by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes poslanci projednali ve druhém čtení. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
1: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Policisté vyšetřují dopravní nehodu na silnici číslo 270 u Jablonného v Podještědí. Krátce po 14. hodině se tam střetlo osobní a nákladní auto. Podle policejní mluvčí Kláry Jeníčkové jeden z řidičů včas nezabrzdil. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Podle policie se nikdo vážně nezranil. Řidiči v České Lípě musí ode dneška počítat s omezením parkování v Bardějovské ulici u sídliště Špičák. Zhruba měsíc tam bude zabraná přibližně polovina parkovacích stání, informovala o tom českolipská radnice. Důvodem jsou přípravné práce pro stavbu nového parkoviště a pobočky rychlého občerstvení. V místě se bude pohybovat těžká technika. Po dobu omezení můžou lidé parkovat v nedaleké Purkyňově ulici.
3: Pobočku rychlého občerstvení bude firma stavět na soukromém pozemku. Investorovi ho město prodalo v roce 2011. Stavba bude rozdělená do 4 etap a hotová by měla být do konce roku. Parkoviště, které u pobočky vznikne, budou moct využívat taky obyvatelé sídliště. Radnice věří, že oblíbený řetězec rychlého občerstvení uvítají nejen místní, ale i lidé z okolí. Z České Lípy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Ústavní soud dnes zamítl stížnost autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště jako nedůvodnou. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Podle žalobců, kteří jsou s rozhodnutím ústavního soudu spokojeni, autodrom hlukové limity stále překračuje. Podle soudce zpravodaje Tomáše Langáška soudy nezakázaly autodromu Most podnikat, jen omezili jeho činnost.
0: Počasí.
1: Teploty v noci poklesnou mezi 13 a 10 stupňů a bude zataženo s přeháňkami. Teď k ránu začnou ustávat a také oblačnost se protrhá. Zítra nás tak čeká den pod polojasnou až jasnou oblohou s odpoledními teplotami až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Turnově. V Žižkově ulici se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem nehody projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: A Český rozhlas Liberec vám přeje také příjemné pozdní úterní odpoledne 7. července, jsou 4 minuty po 17. Na příspěvek na přípravné kurzy na medicínu dosáhne víc studentů středních škol z Libereckého kraje. Na Máchově jezeře na Českolipsku začaly pravidelné prázdninové plavby výletních lodí a v Desné v Jizerských horách postavili u Lidlovy vily repliku sklářské pece. Toto jsou témata následující hodiny. Začíná Den v kraji, který za malou chvíli zahájí Hana Hauptfoglová regionálními událostmi. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. V Liberci na Šaldově náměstí chodce nově upozorňuje světelná signalizace na zemi. Je na přechodu mezi Grand Hotelem Zlatý lev a obchodním centrem Plaza. Proč tam je, vysvětluje mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
2: Tato úprava výrazně zvyšuje bezpečnost chodců, hlavně těch, kteří jdou se sluchátky nebo sledují mobil.
1: Krajská správa silnic začne tento týden v Turnově měnit povrch ve frekventované nádražní ulici. K opravám se připojí i vodohospodářské sdružení Turnov. Vodovodní potrubí je tam přes 50 let staré a je z nevhodného materiálu. Ve čtvrtek kvůli tomu začne první odstávka dodávky vody. Poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou využilo v červnu celkem 397 cestujících. Zkušební provoz nového systému se podle jablonecké dopravní osvědčil. A jak potvrdil ředitel společnosti Luboš Vejnar, od září poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou a okolí znovu obnoví.
3: S tím počítáme, teď budeme mít v průběhu letních prázdnin tomu pracovní schůzky.
1: Město Liberec chce do budoucna sjednotit barvu všech svých společností a příspěvkových organizací. Obměna bude postupná, už s ní začal dopravní podnik a podrobnosti k tomu přidáváme v této hodině. A ve věku 81 let zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johana Pauli. V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se podílela na zpracování a prezentací sbírek, které přispěly k dokumentaci českého sklářství a bižuterie.

0: počasí.
1: Je nejvyšší čas podívat se v Českém rozhlase Liberec na to, jaké nás čeká počasí v nejbližších hodinách a dnech a jak bude, to nám prozradí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve, jak bude večer v noci a ráno v našem kraji?
2: Tak nadále velká oblačnost, teď tedy hlavně v těch severních částech kraje občasně prší, to by mělo pokračovat i během večera. V noci by potom srážky mohly dorazit na většinu území, kránu ale už budou ustávat a tam se také oblačnost protrhá. No a teploty teď máme mezi 21 a 25 stupni, na horách okolo 17 a ráno by potom měly klesnout na hodnoty mezi 13 a 10 a na horách mezi 10 a 7 stupni.
1: A co nám přinese středa 8. července?
2: Tak středa bude slunečná, ale ochladí se. Přes den už čekáme polojasno nebo jasno, bez srážek. Teploty do 23 stupňů, na horách do 18 a bude foukat mírný vítr od severozápadu.
1: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkujeme a krásný den. Naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Mandolína Adama Ďurici nás doprovodila k 17. hodině 21. minutě. Posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Vozy liberecké městské hromadné dopravy budou mít po 30 letech znovu červenou barvu. Nahradí současnou kombinaci bílé, žluté a zelené. První autobus a tramvaj s červeným lakem už vyjeli. Kdy budou další a proč se město rozhodlo vzhled vozů změnit, ve vysílání Martinovi Kolínovi řekla redaktorka Kateřina Kubíčková.
1: Prozatím změnili barvu jenom jedna tramvaj a jeden autobus. Zbylé vozy bude dopravní podnik přebarvovat postupně. Podle primátorova náměstka Vojtěcha Prachaře z hnutí ANO bude změna trvat několik let. Červeně se vozy přelakují například v případě, že bude nutné nějakou část karosérie vyměnit, třeba po dopravní nehodě nebo v případě, že se například nějaká část poničí. A nové vozy, tak ty už se budou rovnou objednávat červené s bílými detaily.
2: Myslím si, otázka, kterou si kladou i posluchači, proč budou tedy vozy právě červené?
1: Jsou to barvy Liberce. Do červeno-bílé jsou laděné taky některé budovy dopravního podniku, konkrétně vozovna tramvají v Mrštíkově ulici nebo dopravní terminál Fígnerova. Město se zároveň k červené vrací. V minulosti měly vozy tuto barvu, ale dopravní podnik od ní v polovině 90. let upustil. Současná zeleno-bílo-žlutá kombinace ale nemá podle Vojtěcha Prachaře žádnou vazbu k Liberci.
2: Samozřejmě praktická otázka, která se nabízí, některé vozy dopravního podniku nejsou pouze barevné, ale jsou na nich také reklamy. To zůstane?
1: Reklama postupně zmizí. Už nyní dopravní podnik neuzavírá nové smlouvy na pojízdnou reklamu. Na vozech tak zůstávají pouze ty polepy, kterým ještě smlouva nevypršela. Podle Prachaře nejsou výnosy z pojízdné reklamy nijak výrazné, proto díky jejímu zrušení dopravní podnik nepřijde o nijak výraznou částku. Například předloni získal dopravce za pojízdnou reklamu 3,3 desetiny milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2024. Reklamní plakáty a letáky uvnitř vozů, ale podle Vojtěcha Prachaře zůstanou i nadále.
2: Dopravní podnik ale není jedinou městskou organizací, která by měla barvy měnit, je to tak?
1: Ano, město chce postupně změnit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Podle Prachaře jde o základní a nejjednodušší postup, jak ve městě nastartovat takzvané smart city. Lidé by jednoduše měli rozpoznat, jaké služby město nabízí a jednotná barevnost by jim v tom měla pomoct a měla jim to usnadnit. Změna barev by se dotkla například technických služeb, které mají aktuálně žluto-zelené logo, nebo třeba komunitního střediska Kontakt, které je aktuálně modro-zelené. Prozatím ale náměstek Prachař neuvedl konkrétní časový plán, kdyby se barvy dalších společností měly měnit.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Na svém přijímači stále ladíte Český rozhlas Liberec. Den v kraji už je za polovinou, je minuta po půl šesté. Liberecký kraj rozšířil podpůrný program pro zájemce o studium na lékařských fakultách. Zatímco loni mohli v pilotním programu žádat o finanční podporu jen studenti gymnázií, nově tu budou i studenti středních zdravotních škol anebo zdravotnického licea. Proč? O tom jsme odpoledne mluvili s redaktorkou Janou Pavlíčkovou.
1: Liberecký kraj tím reaguje na nedostatek lékařů v regionu. Na medicínu se totiž obecně hlásí mnohem méně zájemců než třeba na právnické fakulty. V loni se například přihlášku na medicínu podalo z Libereckého kraje 61 studentů. No a ne všichni samozřejmě byli přijati a ne všichni pak tu lékařskou fakultu dokončí. Proto má kraj zájem na tom, aby se počet těch zájemců od studium zvýšil a o finanční příspěvek na přípravný kurz si tak od nového školního roku mohou tedy kromě gymnazistů požádat i studenti zdravotnických škol, jak mi řekla krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Protože dostat se na lékařskou fakultu je, nechci říct nemožné, ale je potřeba účastnit se k přípravných kurzů, které přímo pořádají ty lékařské fakulty, a ty kurzy jsou hrazené, stojí zhruba od 6 někdy až do 15 tisíc korun a právě na tyhle ty kurzy my studentům přispíváme.
1: Ten příspěvek je 10 000 korun na hlavu a i když se tedy zájemce na medicínu nakonec nedostane, tak nemusí kraji nic vracet. Podpora kurzovného se týká studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství anebo vojenské zdravotnictví, sdělil hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Víte, jak fungují přijímačky v této zemi? Když si nezaplatíte na těžkou školu nějaký kurz, tak vaše šance je menší než těch, kteří si ten kurz zaplatili. A když nejste úplně z doktorské rodiny, tak to taky může být pro některé rodiny trochu bariéra, tak to je nějaká forma, jak tu věc podpořit. Je to podobně motivační jako všechna stipendia, která děláme třeba pro řemeslníky, akorát na druhé straně toho vzdělávacího procesu.
1: No já jenom doplním, že celkem má kraj přepraven na ty přípravné kurzy částku ve výši 1,7 milionu korun.
0: A kde jsou lékaři v Libereckém kraji nejvíc potřeba?
1: Také ze všeho nejvíc asi přímo v terénu. Podle údajů Sdružení lékařů pro děti a dorost nemá svého obvodního lékaře v Libereckém kraji přes 4850 dětí a hrozí tak, že ta dostupnost péče se bude postupně zhoršovat, protože řada pediatrů je starších 60 let. No a obdobné je to i v případě obvodních lékařů pro dospělé, jak říká

0: předsedkyně Sdružení praktických lékařů za Liberecko Zuzana Koferová.
1: Z hlediska kraje to tristní úplně jako není, ale jsou lokality v kraji, které tristní jsou. Frýdlantský výběžek, Tanvaldsko, to jsou problémy, které jsou v tuhle chvíli téměř jakoby neřešitelné a tam se dostáváme jenom do mínusu. Zásadní problém je, že to samozřejmě láká podnikatele, řetězcové, které tam dosadí nekvalifikované lékaře, takže na papíře péče je, ale de facto není.
0: No, Liberecký kraj proto doufá, že i ten jeho příspěvek na přípravný kurz na studium medicíny pomůže aspoň trošku tenhle stav zvrátit.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 7 minut po půl šesté, příjemné pozdní odpoledne vám přeje Český rozhlas Liberec. O prázdninách začala přístaviště na březích Máchova jezera pravidelně objíždět loď. Dohromady 6 spojů denně propojuje 8 přístavišť. Provoz dopravy po vodě má svoje specifika. Někdy je například nutné udělat kvůli počasí mezi jízdami servisní přestávku v loděnici.
1: Tady tedy vidíme zakotvenou Jarmilu, tu nejmenší loď, a hned tady vedle kolegové vyčerpávají teda dešťovou vodu z Hynka.
2: Nám prchlo dopoledne.
1: Tak. Ano, ta loď je tedy částečně krytá, částečně má otevřenou tu palubu. Kolik tam vody do toho nateče takhle za tu jízdu?
3: Za tu jednu jízdu já bych řekl třeba 100 litrů.
1: Vstupujeme tedy. To je taková malá kabinka, opravdu jako pro jednoho člověka, ano, je to velikosti telefonní budky, ale je to krásné vyřezávané dřevěné kormidlo s mosazným kováním.
3: Má ještě mechanický táhla na ovládání kormidla.
1: Popisuje kapitán lodi Vladimír Jakša.
3: Ovládá se relativně dobře, má je na tom hůř.
1: Má je na tom hůř, no velká, že jo?
3: No, ale hlavně má plochý dno.
1: Koukám, že nějaké moderní vybavení tady je, to je asi povinné, že jo?
3: Přesně tak, to je jako jinak by to neprošlo registrem.
1: To je samozřejmě osvětlení klasické, to je nějaká anténa a další.
3: To je hromosvod.
1: To je hromosvod, jo? A to stalo se vám někdy, že vám bouchlo bez toho?
3: Mně se to stalo v Holandsku před 40 lety.
2: A to přijde na ten profil, na to, Vojto, nestoj na to, mi to pomoct zvednout.
1: Tak, loď je připravená. A může se vyrazit.
4: Tři linky vlastně jedním směrem a tři linky druhým směrem.
1: Říká jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
4: Takže první zastávka je Klůček, pak je Borný a tímhletím směrem. A druhá linka jezdí opačným směrem, to je Hotel Port, Starý Splavy, Šroubený, Borný.
1: Lidé lodní dopravu nevyužívají zdaleka jen k rekreačním účelům.
4: Ty lidi to využívají i pro přepravu na ty pláže a i do docks na nákupy.
1: Jo, no. Takže třeba lidi ze splavu se jdou na nákup lodí.
4: Přesně tak, pokud jsou ubytovaný v rekreačním středisku ve Starých Splavech, zvaný Václavák, tak nejbližší mají přístaviště Šroubený a z toho se dopravějí sem do docks a můžou si nakoupit.
1: Za každý úsek mezi zastávkami cestující zaplatí 30 korun, děti 20 korun. Od Máchova jezera Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rád.

0: Český rozhlas Liberec vám stále dělá společnost i 6:03. Dědictví slavného skláře Josefa Riedla chce vedení Desné na Jablonecku a místní spolek a připomenout pomocí repliky historické sklářské pece. Ta vznikla přímo v zahradě tamní Riedlovy vily. Využívat se bude při slavnostech a sympozích. Kvůli udržení vysoké teploty se ale v peci musí zatopit den předem a celou noc hlídat množství dřeva.
1: Takže na výrobě té pece vlastně spolupracujete i se skláři?
2: No, s panem Štefánkem spolupracuju. Vlastně jsme dospěli k tomu názoru, že nám tady chybí takové zařízení, který sem patří.
1: Říká nezávislý místostarosta Petr Šikola. Teď jsme odklopili ten poklop a díváme se na nádobu, kde se bude tavit ta sklovina, popřípadě nějaké ty střepy.
2: To se bude ta sklovina na píštělách a nebo na těch želízkách vytahovat a dál zpracovávat.
1: Pec je postavená z tisíce cihel. Technologie výhřevu dřevem má kopírovat technologii z doby skláře Josefa Riedla.
2: Ten otop odpovídá tomu, jak se ty pece kdysi vyhřívaly.
1: To tady bude muset někdo celou noc asi hlídat dřevo, aby nedošlo.
2: No, musí se stále přikládat.
1: Pec bude město využívat při různých slavnostech, ukázkách řemesel a letos poprvé při sklářském sympóziu.
2: To využití tady bude větší, že máme ten rozsah těch Riedlů tady a tu historii, že je z čeho si vybírat.
1: Josef Riedl žil v 19. století a byl přezdívaný jako sklářský král. Jeho syn Josef Riedl mladší tady v Desné nechal postavit pro svou rodinu vilu, která tu je dodnes. Město tu přiživuje slavnou historii sklářské rodiny. Teď tu v zahradách Riedlovy vily přibyla pec a vedení města spolu s pracovnicí informačního centra Ingrid Millerovou si od toho slibují, že přiláká turisty.
3: Tak já myslím, že v rámci sklářství a vlastně Riedlovy vily, to je odkaz sklářů a i křišťálové údolí, že se ta návštěvnost zvýší.
1: Kolik lidí tady obvykle na takových akcích bývá?
3: V rámci toho křišťálového údolí hodně, to jsou stovky lidí, takže věřím, že i na tuto akci přijedou.
1: Křest sklářské pece a slavnostní první tavení skla dřevem bude 18. července. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
0: A u sklářské pece v Desné jsme završili dnešní Den v kraji v Českém rozhlase Liberec. Úterý 18. tedy za 10 minut vás čekají zprávy s Hanou Hauptfoglovou a po 18. hodině Úžasné životy. Lída Rakušanová bude v tomto pořadu vzpomínat na svého kolegu Pavla Pecháčka. No a zítra město Liberec začne stavět náplavku u řeky Nisy, která navazuje na úsek, který nedávno dokončil Liberecký kraj, a u toho bude naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Liberecká galerie Lázně od pondělka zavírá na čtvrt roku kvůli modernizaci osvětlení a co tam můžete v posledním týdnu provozu vidět, to vysonduje náš regionální stopař. A také se můžete těšit na hosta hodinu před polednem. S tím se bude Iveta Kalátová mimo jiné bavit o tom, proč o prázdninách do Liberecké zoo. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny nafty i benzínu na zítra. V Jablonci nad Nisou začala instalace fotovoltaiky na městské budovy. Těžaři ze dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně vybagrovali tisíce kubíků usazenin. A zítra má být slunečno, trochu se ale ochladí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů, a to je o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů, litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Opatření vláda zavedla v první polovině dubna. Jablonecká energetická začala na městské budově instalovat fotovoltaické panely. Město o tom informovalo na sociální síti. Prvních 54 panelů je na střeše mateřské školy Kostička v Dolním Kokoníně. Ročně mají vyrobit 28 MWh elektrické energie. Elektrárny budou v příštích měsících přibývat na dalších mateřských školách i například na budově jablonecké energetické, kde bude také bateriové úložiště.
2: Víc než 60 městských budovách v Jablonci nad Nisou by mělo v příštích letech přibýt přibližně 6400 solárních panelů. Jablonecká energetická za to zaplatí 165 milionů korun bez daně. Zhruba třetinu střechy ale nejdřív potřeba opravit. To se týká například základní školy Arbesova, mateřské školy Tichá nebo městské sportovní haly. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Nákladní automobily už vyvezly ze dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně tisíce kubíků usazenin. Postupně se třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentu. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Podrobnosti přidává mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport.
1: Maďarská státní televize dnes přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií, která má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala. Maďarská média zároveň informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo, postupně se na většině míst našeho kraje přidá občasný déšť nebo přehánky a ochladí se na 13 až 10 stupňů. K ránu budou srážky ustávat a i oblačnost se protrhá a zítra nás čeká slunečný den s teplotami od 20 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/13 na příjezdu do Friedlandu v úseku za poslední zatáčku až ke okružní křižovatce frezují vozovku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Úžasné životy.
1: Pavel Pecháček podle Lídy Rakušanové.
2: Dobrý den, jmenuji se Lída Rakušanová, jsem novinářka a na podzim roku 68, kdy do Československa vpadly ruské tanky, tak jsem emigrovala se svým tehdejším přítelem, pozdějším manželem Josefem do Německa, kde jsem pak od poloviny 70. let pracovala v československé redakci Rádia Svobodná Evropa. Jejímž ředitelem se v přelomovém roce 1989 stal Pavel Pecháček, který podle mě teda se zasloužil o to, aby Rádio Svobodná Evropa hrálo dost významnou roli při přechodu republiky od komunismu k demokracii. Takže já si na Pavla Pecháčka, mého kamaráda, ale také zároveň šéfa, velice ráda vzpomenu.
3: Tak pro můj život asi to jsou nečekané změny. Já vím, že v tom 68. jsem rozhodně odcházet nechtěl, ani jsem nečekal, že budu odcházet. Odešel jsem.
2: Pavla Pecháčka já jsem poprvé viděla hned na začátku 70. let, když jsme přijeli s manželem do Mnichova, kde jsme se pak usadili. A musím říct, že můj manžel měl kolem pořadu Mikroforum, právě tedy původně Československého rozhlasu, řadu známých, například Slávu Volného, Karla Jezdinského, ale i Milana Šulce třeba, no a pak taky Pavla Pecháčka, který tady v 60. letech pracoval jako režisér. A musím říct, že já jsem ho teda viděla poprvé, Pavla Pecháčka, ale bylo to strašně zajímavé setkání, protože zatímco ty ostatní kamarádi nás většinou zvali někam na mejdan nebo do hospody, tak Pavel Pecháček řekl, že by bylo hezký, kdyby jsme si taky prohlídli ty Alpy například. A vzal nás na výlet, vzal ještě svého tehdy asi dvouletého syna Pavla. To bylo skutečně takový od něj opravdu autentický, opravdu nám to chtěl ukázat všecko, protože věděl, že nemáme moc peněz, tak nám zaplatil lanovku. To byla opravdu příjemná záležitost. Pak mi došlo později teda až, že on byl velmi aktivní katolík. A to byl asi ten důvod, předpokládám, staral se o nás opravdu jako samaritánsky, bych řekla.
3: Tak já se snažím příliš si ty věci nepřipouštět k tělu. To znamená, samozřejmě všechny ty úkoly, před kterými člověk stojí, tak je dělám, ale snažím se je dělat nějakým způsobem, který mě přímo neničí. Já vlastně taky tak trochu relaxuju někdy tím, že pouze přejíždím z jednoho místa na druhé. Když dělám nějakou práci v Praze, tak pak je třeba něco jiného, když jsem ve Zlíně a dělám tam nějakou práci, nebo když jsem v Americe, nebo když jsem třeba v Bavorsku. Prostě už jen tím přejížděním z místa na místo někdy relaxuju. No a prostě dělám to, jak nejlíp umím, ale jsem si vědom, že některé věci se samou sebou nemohou podařit.

0: My jsme si byli nejen blízcí názorově, ale my jsme si byli především blízcí generačně, protože na rozdíl od jiných šéfů mých v rádiu, tak on byl vlastně první a dá se říct, že i poslední ředitel československé sekce Rádia Svobodná Evropa, který opravdu se narodil až po druhé světové válce, tudíž nebyl z té generace emigrantů z roku 48, což znamenalo, že daleko spíš rozuměl té novinářské práci, dá se říct, a to bylo velice vzácné, dokonce rozhlasa. To byla úžasná věc.
1: Já jsem se narodil, když můj táta už byl zatčen nacisty za války a prožili v koncentráku. Potom v tom 48. by tátovi a mámě nezbylo zase nic jiného. Táta by, který tehdy pracoval na předsednictvu vlády, zase skončil ve vězení. Takže oni vlastně neměli řešení. Oni odcházeli na varování před zatčením a s námi dětmi, malými, se to prostě nepovedlo. A to si člověk nějak vyrobí takovou určitou slupku, která ho brání, protože od malička je na to zvyklý, že je nějak jiný, že si jak si může k němu leckdo třeba nějak taky dovolit. A to jsou takové obranné látky.
0: Pavel Pecháček to měl rozhodně mnohem jednodušší než já, když emigroval, protože v cizině měl rodiče. A musím říct, že Pavel Pecháček, já teda si myslím, že to muselo být pro ně docela rána. Měli 3 děti a odešli s manželkou do Německa, potom dál teda samozřejmě. A ty 3 děti zůstaly u babičky. A posléze teda, když babička zřejmě zemřela, u tety Bláži. A já vím, že Pavel vždycky na tu tetu Blážu vzpomínal. Myslím, že povahově musela ta dáma být velice vstřícná vůči těm dětem a neměla jsem pocit, že by Pavlovi někdy scházelo teplo domova. To teda vůbec ne.
1: Jako jsem měl místy problémy kvůli tátovi tady, když byl za hranicemi, tak jsem je potom měl i venku, protože například v roce 74 jsem musel odejít ze Svobodné Evropy právě kvůli svému otci, protože tam se propouštělo a první samozřejmě odcházel syn. Tak jsem odešel do Hlasu Ameriky, ale vidíte, zase to bylo k něčemu dobré. Za prvé, těžko bych se kdy stal ředitelem Svobodné Evropy, kdybych nepřišel odjinud. A za druhé, potom po mnoha letech, po roce 1989, jsem se v Praze dověděl, že tady byly návrhy na mou fyzickou likvidaci v Mnichově a na únos mého tehdy 5letého syna. A k tomu prostě nemohlo dojít už z toho důvodu, že jsem se musel přestěhovat do Ameriky, že jsem musel začít pracovat v Hlasu Ameriky, protože jsem už nemohl pracovat ve 74. roce ve Svobodné Evropě.

0: Bylo zajímavé, že on vlastně o tom svém otci zřejmě moc nevěděl. Až někdy do roku 66, kdy se pak setkali teda snad někde v Jugoslávii. On vlastně ale neměl nějakou afinitu vůči tomu otci, nebo neměl pocit, že to opuštění bylo nějaké zásadní. A taky se mi nezdálo, že by ho to nějak trápilo. Měl ještě dva sourozence, bratra a sestru, pak těm rodičům se narodila ještě jedna sestra, kterou teda neznal vůbec. Až někdy v 16 letech, když bylo tedy 16 let té dívce, tak se s ní seznámil. Samozřejmě ten jeho otec byl v té době ředitel československé sekce Svobodné Evropy, takže ho tam zaměstnal, ale to určitě nebylo z nepotismu, to určitě bylo prostě proto, že to byl velice schopný rozhlasák.
1: Pak jsem byl 15 let v Hlasu Ameriky, žil jsem ve Washingtonu a v 89. na začátku roku za mnou překvapivě přišli, abych šel dělat ředitele do Mnichova, do Svobodné Evropy. No a pak ta čtvrtá změna, tak to už je ta, že se vlastně kruh uzavírá, jsem zpátky v Praze. Ale to jsem si vlastně zavinil do značné míry sám, protože ten nápad přestěhovat Svobodnou Evropu z Mnichova do Prahy byl můj, takže nečekané změny asi tak.
0: Pokud šlo o Pavla Picháčka, tak jsme se moc v 70. letech neoťukávali, protože záhy po tom výletu, 2-3 roky, on musel pak odejít do Ameriky s manželkou a s těmi dětmi. Celkem jich měl 5. Jako správný katolík, že? Ale v podstatě tam šel hned do Hlasu Ameriky. A tam působil nejdřív jako sportovní redaktor a právě jako sportovní redaktor se v roce 86 dostal dokonce do Moskvy. Hry dobré vůle, to se tam tehdy konalo, a pak se tedy zastavil také v Praze, kde taky něco reportoval z Fed Cupu a dokonce z Popradu, ještě taky nějakou sportovní záležitost. Tam se potkal se svojí tetou Blážou, v Praze teda myslím, a hlavně mluvil tenkrát o tom, jak všichni možní estébáci jeho sledovali. Dokonce existují i fotky, v archivech se pak našla spousta zajímavých záležitostí, protože oni ho opravdu nevzpustili z očí celou tu dobu. Co byl v Československu. Ale samozřejmě v té Moskvě tam zřejmě si ho asi nikdo moc nevšímal, já předpokládám teda, protože z archivu ruské KGB k tomu jsme se samozřejmě nedostali zatím doposud.

V té Americe se samozřejmě okamžitě velmi dobře aklimatizovali jeho děti. A jedna z dcer, měl 4 dcery, tak jedna z těch dcer se dokonce stala velmi významnou osobností v rámci americké armády. Přímo námořnictva snad. On se v uvozovkách hrozně vytahoval touhletou dcerou a představoval jí tady všem po roce 89, když už byl zase tady v České republice potom, jako byl na ní pyšný. Myslím, že tohle bylo pro něj docela uspokojící, že ty děti se tam dobře etablovaly.

0: Já si myslím, že Pavel Pecháček byl úžasně spjatý se svojí prací v tom rádiu. To určitě byla jeho hlavní doména a rodinný život trochu asi tím trpěl, protože si dovedu představit, že musel mít problémy s manželkou. Soudím tak podle toho, že se takhle choval v Svobodné Evropě, když tam v roce 89 přišel. On se totiž do té Svobodné Evropy ve Mnichově vrátil opravdu až na poslední chvíli, dá se říct. Ale já bych řekla, že v pravý čas.
1: Přizpůsobovat se musíte určitě, protože ten národ, mezi který přijdete, ten se samozřejmě nebude přizpůsobovat vám, jednotlivci. Ale když bych třeba srovnával Českou republiku s Bavorskem, tak je to vlastně velmi obdobné. Ti lidé, myslím, mají docela podobné povahy, přístup k životu, způsob zábavy. Něco úplně jiného je Amerika. Tam mi trvalo skutečně 5 let, ano, než jsem si zvykl. Teď jsem v Americe taky jako doma, zrovna tak jako tady, takže pouze, když letím přes ten oceán, tak se tedy změním v tom smyslu, tedy přizpůsobím, aby mě dobře, tedy moje chování, dobře chápali tedy lidé té země nebo toho kontinentu, na kterém se zrovna pohybuju. Ten rozdíl je spíš mezi Amerikou a Evropou jako takovou. Lidé jsou si velmi nápomocní. Tam se člověk velmi často stěhuje, třeba 14krát, 18krát za život, jde za zaměstnáním a je docela normální, že se přistěhujete někam a vyběhnou sousedi a říkají, co potřebujete, v čem potřebujete teď pomoct. Večer samozřejmě jdete k nám na večeři, protože nemáte čas se pořádně najíst. To tam přetrvává z té doby, kdy se vlastně Amerika osidlovala, protože ta spolupráce byla naprosto nutná.
0: Dovedu si představit, pokud jde tedy o jeho životního pocitu v té Americe, že to asi bylo tak, že víte, v Americe, když jste, tak vás překvapí, že mají jiný smysl pro humor Američani, jsou daleko méně jaksi ironičtí, všechno říkají tak jakoby naplno, ale vlastně primitivně. Mně se to aspoň tak zdálo a dovedu si představit, že tohle se mohlo zdát i Pavlovi, ale díval se na tu druhou stranu oceánu s tím, že je potřeba s tím komunismem pokud možno něco dělat.

0: Jemu se povedla neuvěřitelná věc. On totiž skutečně spacifikoval ty emigranty z 48., kteří pořád měli takovou averzi vůči komunismu, ale v tom smyslu, že aby jako si nezadali s těmi komunisty. Byli prostě úplně mimo realitu. Například odmítali se nějak vůbec angažovat pro lidi v chartě 77. Takže oni tvrdili, že ti chartisti chtějí ten komunismus vylepšovat a ne zničit. A tohle se mu nějak podařilo specifikovat, protože to byl problém. Takový pod povrchem v tom rádiu, ale existoval. Bylo těžké třeba prosadit do vysílání právě osobnosti, které byly buď v exilu, ale byly to reformní komunisti, byly to původně i třeba v těch 50. letech to mohli být lidé, kteří 48-tníky vyháněli. Kvůli nim vlastně odešli taky, že jo.
1: Chce to přece jenom nějaký čas. Nemůže se člověk změnit přes 24 hodin. Chce to čas, než se dojde k tomu, co opravdu lidi tady uspokojí, že nebudou tak frustrovaní, jak jsou, že budou šťastnější. Ale zase na druhé straně, nikde na světě není ráj, není to úplně ideální.

Pavel Pecháček byl férový šéf, právě protože byl katolík, tak například přesně věděl, jak důležité je taky náboženství. Velmi spolupracoval s Rádio Vatikánem, což bylo také ku prospěchu věci, protože tam byli lidé jako Petr Kolář třeba. Vnesl do svobodné Evropy i nejen teda katolickou víru, ale taky evangelickou víru. A tím pádem myslím, že rozšířil to spektrum tak, aby to skutečně lidem k něčemu bylo.

0: Na začátku roku 89 nám sdělilo americké vedení, že přijde Pavel Picháček z Ameriky a že se stane ředitelem Svobodné Evropy. Já jsem z toho měla velkou radost, protože jsem Pavla Picháčka předtím znala jako vstřícného, rozumného člověka, a takže jsem se na něj vysloveně těšila, jenomže on pořád nejel. A přijel prostě až za řadu měsíců. Důvodem bylo to, že se rozvádí v Americe a že to nějak musí prostě dospět k nějakému konci, což jsem chápala. Taky jsem chápala, že jako aktivní katolík asi bude to mít s tím rozvodem docela obtížné, že to nebude něco, co tak snadno přejde. Takže on přijel až v srpnu 89, tedy opravdu za 5 minut 12, ale jak jsem řekla, v pravý čas, protože se to všechno už začalo i v Československu řítit směrem k změně, k přelomu.
1: Krásný je vzduch, krásnější je moře,

0: moře.
1: Já jsem Pavla Pecháčka úžasně obdivovala. Sice on dostal vízum, protože předtím bylo svatořečení Anežky České ve Vatikánu, kam on odjel a reportoval z Vatikánu.
2: A řekl jsem si, že to svatořečení Anežky pojedu do Říma odreportovat sám, protože jednak jsem měl zkušenosti z tisíců reportáží a potom to téma mi bylo taky blízké, takže jsem požádal o akreditaci a začátkem listopadu byl v Římě, kde jsem reportoval to Anežčino svatořečení. Teď už vám neřeknu přesně, ale myslím, že jsem byl živě ve vysílání asi 2,5 hodiny.
1: A pak ale si zažádal o vízum do Československa, protože v rámci toho svatořečení se měla konat velká mše v chrámu svatého Víta.
2: A 25. listopadu už svobodná oslava Anežčina svatořečení v chrámu svatého Víta v Praze.
1: Tak především Pavel Pecháček měl asi ten rozhlas strašně rád. A bylo to obrovskou cenu pro československé obyvatelstvo. To byl takový signál, že se děje něco dost závažného, že už nic nebude jako dřív a že tedy ti komunisté to mají spočítáno.
3: Hlásím se vám z Václavského náměstí v Praze. Právě před malou chvílí začala další velká manifestace. Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Právě hovoří Václav Havel. Manifestace dnes začala písní Marty Kubišové, modlitbou pro Martu, a poté se Václav Havel ujal slova. Hovořil o tom, že po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Havel říká, že za to díky studentům, mladým lidem vůbec, děkuje také divadelním umělcům, kteří se vzbouřili proti 20 letům ponižování. Hovoří o tom, že občanské fórum je bráno vážně i státní mocí.
4: Velká je zem, šplouchá na ní voda.

Ke konci života už byl hodně nemocný a se nedivím, že se vzdal tady zdejšího pobytu, protože v té Americe měl celou rodinu a samozřejmě se o něj velmi pečlivě starali. On potom bydlel v takovém komplexu vlastně chráněného bydlení s absolutní péčí, protože přímo v tom komplexu a snad přímo i na tom oddělení, kde on byl, tak byl nějaký jeho zeť nebo prostě někdo a to byl lékař, takže měl nejlepší péči, jakou mohl mít. A musím říct, že mi napsal jeden moc hezký dopis ještě na Vánoce, to už muselo být tak asi možná 2 roky před smrtí, ale nebo rok možná, na každý pár.

0: Pavel Pecháček byl pro mě jeden z nejlepších, možná vůbec nejlepší šéf, kterého jsem kdy měla. Byl velmi vstřícný, obětavý a především byl velký mediátor. Dokázal prostě sklidnit v redakci různé vlny a protivlny do takového jemného vánku. A vůbec se nedivím, že Radio Free Europe, Radio Liberty nazvalo svá nová studia, která na Hagiboru v té budově mají, po Pavlu Pecháčkovi.
1: V dalším díle pořadu Úžasné životy na novináře a manažera Pavla Pecháčka, jehož nedožitých 86 let připadlo na 2. července, vzpomínala jeho někdejší kolegyně, ale i kamarádka, rozhlasová komentátorka Lída Rakušanová. A po písničce nás Pavel Petr pozve na zubačku do Kořenova a na projížďku speciální lokomotivou, která tam jezdí. Říká se jí Rakušanka. Vídáme se i do muzea a za průvodčí Soňou Troutnerovou.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem vás tentokrát pozve do místa, které z našeho vysílání moc dobře znáte. Totiž na Zubačku do Kořenova pro jížku speciální lokomotivou, která tam jezdí, říká si Jara Kušanka. Průvodcem nám bude strojvedoucí Karel Hanuš. Já jen připomenu, že železniční trať Tanvald Kořenov Harachov je nejstrmější v Česku. Stavitelé si podle dostupných informací pomohli ozubnicí, ozubeným pásem mezi kolejemi, do kterého zapadá ozubené kolo lokomotivy. Pravdou je, že pravidelné vlaky tento doplněk, řekněme, nepotřebují. Naštěstí jsou tady nadšenci ze železniční společnosti Tanvald a také možnost při nostalgických jízdách své

0: se vlakem, který vede nebo je na postrku ozubnicová lokomotiva. Tak Karle, můžete představit vlastně tuto dámu s červeným nátěrem, říká si tedy Rakušanka, tak co je to za lokomotivu?
1: To je světový unikát už jenom z toho důvodu, že motorové zubačky ve světě nikde moc nejsou. Známe parní, známe elektrické a dieselové zubačky ve světě prakticky neexistují. A tady ten typ lokomotivy je unikátní v tom, že jí bylo vyrobený 8 kusů, do dnešních dnů se zachovaly dvě tyto lokomotivy, obě máme tady, obě jsou funkční.
0: Jelikož se jí přezdívá Rakušanka, tak tuším zemi původu.
1: Ano, ano, byly vyrobené v roce 1961 ve Floridsdorfu, což je dneska součást Vídně.
0: Můžete jí trošku představit po té technické stránce, říct třeba, jakou rychlostí může jezdit, jaké jsou její přednosti?
1: Vzhledem k tomu, že lokomotiva byla vyrobená speciálně pro takovéhle náročné tratě, tak ta rychlost není závratná v adezním provozu, to znamená, bez té ozubnice může na běžné trati jet rychlostí 50 km hodině, na té ozubnici 20 km.
0: Můžete laikům přiblížit, jak vlastně to funguje, kdybych to dal do uvozu, jak spolupráce lokomotivy s tou vlastně ozubnicí, jak to vlastně v praxi vypadá?
1: Prakticky to je čistě na strojvedoucím, jaký zvolí pohon. Dá se jet jenom na tu adhezi, na ty běžný kola nebo jenom na tu ozubnici, což se nevyužívá. Jezdíme jako na smíšený pohon, že jezdíme na adhezní i ten ozubnicí pohon najednou. Když se na tu ozubnici najíždí, tak ten strojvedoucí má plno práce sladit ty rychlosti, najíždí se 5 km rychlostí a musí vlastně ty oba pohony splňovat tuto rychlost, aby ty ozubnicí kola plynule zapadly do té ozubnice na trati.
0: Kolik brzd to má ta lokomotiva?
1: Nezávislých brzdových systémů je 5. Je tam vzduchová brzda na ty ozubnicí kola, brzda vzduchová na ty běžný kola, na vlak potom je tam hydraulická brzda, je tam ruční zajišťovací brzda, takže ta lokomotiva jako je bezpečná.
0: Pro vás osobně Rakušanka, co znamená?
1: Určitě je to velice srdeční záležitost. Už jako malý kluk jsem se na nádraží motal, nechal jsem se od těch chlapů vozit, co na tom jezdili, a takže od malinka jsem věděl, že prostě tohle bych chtěl taky jednou zkusit.
0: V praxi strojvedoucí také?
1: Určitě, určitě jezdím v běžný provozu u ČR a tohle je prostě koníček, abych z toho nevypadl.
0: No je spousta vlastně strojvedoucích, kteří v běžném civilu pracují třeba na Českých dráhách a pak i svůj koníček vlastně věnují té profesi strojvedoucího. Takže tady je relax takový, jo? Je to tak?
1: No, relax je, i když té práce je neskutečný množství. Někdy to je trošku jako onervy, protože schánět na to náhradní díly v dnešní době, když už nic neexistuje, ale zatím se nám to tak nějak jakoby vede. Jsou pak jako hezký chvilky, když si to užijeme. Když vidíme ty cestující, jak jsou spokojení, jak se jim to líbí, tak to je pro nás taková jako satisfakce a užíváme si to taky.
0: Jak těžké je pečovat právě o tu Rakušanku, jakou údržbu potřebuje?
1: Tak je to mašinka, která už je 65 let stará, takže už je to taková babička. Podařilo se nám ji tak nějak zrevitalizovat. Sehnali jsme v Rakousku ještě novější motor, takže jsme jí dali takovou jako větší péči, ale spousta náhradních dílů už prakticky neexistuje, takže tam jsou i nějaký už drobný rekonstrukce a zatím se to teda zaplať mám udeří. Nějaký náhradní díl ještě máme v zásobě.
0: Karel Hanuš uzavřel povídáním o Rakušance první část dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. V Kořenově zůstaneme. Už za pár minut se tam vrátíme.

0: Magazín Vlkem Libereckým krajem pokračuje ve své zastávce přímo Kořenově. Tentokrát je mým hostem Pavel Šturm ze železniční společnosti Tanwald. Těch akcí tady je skutečně hodně. Když se zaměříme na letošní rok, rok 2026, co už je za vámi, co už jste letos třeba tady připravili?
1: Tak letos už jsme uspořádali třeba dětský den, to byla akce pro děti, připravili jsme pro ně soutěže, zvláštní jízdu vlaků, ale třeba už máme za sebou i první parní jízdy a jízdy historických motoráčků.
0: Kromě toho tady vidím důlní železnici, která je kousek vedle a myslím si, že ta se také brzo dočká nějaké premiéry, otevření.
1: I důlní železnice se teďka probouzí k životu po dostavení vlastně nový expozice, která vyrostla v prostorách důlní železnice, kde bude taková expozice světa zubaček, tak i důlní mašinky se brzy rozjedou a plánujeme, že během měsíce července se zde již svezou první cestující.
0: Co depo, co výtopná, jaké tam jsou nové přírůstky, protože už jsme se zbavili třeba o motorovém vozu Hydra, který se dočkal rekonstrukce a vlastně byl představený v Liberci v dopravním podniku.
1: Kromě již zmíněný Hydry, zde ještě máme nově vozidlo řady 714, takzvaná veselá kráva. Ta zde slouží jako technologické vozidlo pro různé přesuny. Je vlastně vystavena před výtopnou, lidé si ji určitě můžou prohlídnout. V samotný výtopně potom přibyly vlastně exponáty motorového z řady 810, 157, ten má vlastně od letošního roku také nový lak, byl na vyvazovací opravě hlavní, takže teďka se s ním lidi budou moci potkat na historických jízdách motoráčků.
0: Bavili jsme se o tom, co už máte za sebou, ale spousta akcí hlavně během léta je před vámi. Tak co můžeme zmínit, protože tady jsou tradiční akce s názvem třeba Borůvková sobota, Bramborová sobota, tak můžeme vysvětlit to, co jde a kdy se třeba na to milovníci železnice a třeba právě Kořenova mohou těšit.
1: Připravujeme jízdy samozřejmě s ozubnicovou lokomotivou, ty budou doprovázeny doprovodným programem zde ve stanici Kořenov a připravujeme akce typu Za pohádkou na zubačku, kdy je pro děti připraven takový vyhlídkový okruh, kde sbírají různé indicie, plní úkoly, nebo také připravujeme akci typu Modelový víkend na zubačce, kdy vlastně ve výtopně budou k vidění různé modelové kolejiště různých měřítek, ale potom už velmi oblíbený akce Borůvková nebo Bramborová sobota, kdy vlastně během celého dne jsou podávány pochoutky z jak borůvek, brambor a různý další výrobky. Každý druhý víkend mezi akcema potom jezdí historický motoráček a historický parní vláček a ten jezdí v úseku mezi Kořenovem a Harachovem.
0: Musíme zmínit, že pokud je třeba Borůvková sobota nebo Bramborová sobota, že tady jsou obrovské návaly lidí a že člověk se kolikrát ani k těm borůvkovým knedlíkům nedostane.
1: Ano, nás to samozřejmě těší, samozřejmě se snažíme, aby se na každýho dostalo, takže vlastně každý rok bereme ještě těch borůvkových knedlíků, koláčků, koláčů, koblížků, zmrzlin, pořád víc a víc, aby se na každýho dostalo. Chviličku to sice trvá ve frontě, ale na každýho se vždycky dostalo a každý odchází spokojený a s pořádnou dávkou borůvek k sobě.
0: A nezmínili jsme také samotné muzeum, které je tady otevřené, tak co tady návštěvníci mohou vidět?
1: Tak samotné muzeum je otevřené potom každý den o prázdninách, máme otevřeno od 10 hodin do 5 a od středy do neděle je potom otevřena i výtopna Kořenov s průvodcem, který vám vysvětlí historii a ke každému vozidlu poví nějaké další zajímavosti. Samozřejmě v muzeu je možnost k zakoupení různých upomínkových předmětů a drobného občerstvení a celé muzeum potom seznamuje s historií a současností provozu na ozubnicové trati z Tanwaldu do Kořenova Harachova.
0: Říká Pavel Šturm z této části magazínu Vlakem Libereckým krajem. V Kořenově a na zubačce ještě zůstaneme. Zase po písničce.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné části dnešního vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem zůstáváme na trati mezi Tanvaldem, Kořenovem a Harachovem, to se průvočí s paní Soňou Troutnarovou. No a budeme si povídat o té jízdě samotné. My se nepotkáváme zdaleka poprvé, ale vždycky vidím úsměv na vaší tváři, tak to je předpoklad pro tu práci průvočího.
1: Já si myslím, že by to neměl být předpoklad, že by to měla být samozřejmost.
0: Cestující potřebují ten vlídný úsměv, protože přece jenom je to tady něco jiného než běžné jízdy vlaku.
1: Určitě, já si myslím, že lidi sem jezdí nejenom za zážitky, ale taky právě proto, že to je něco jiného, než na co jsou asi zvyklí. A já si myslím, že zrovna mě ten úsměv jde tak nějak přirozeně, protože tu práci mám ráda, baví mě a jsem tady, protože chci tady být.
0: Když jste tady jako průvodčí, tak to znamená, že stejnou profesi děláte i v civilním zaměstnání?
1: Rozhodně ne. V civilu jsem stavař, jsem dozor kvality na stavbách.
0: Tak jak se člověk dostane vlastně k práci průvodčího?
1: Naprosto jednoduše, před správnými lidmi ve správném momentu řeknete, že to byl váš největší dětský sen.
0: Povídejte.
1: Takhle jsem stála na nástupišti v Harachově a před našimi mašinfíry Kájou a Tomášem jsem řekla, že být průvodčí na Zubačce je můj největší sen od 3 let. Bylo mi sděleno, že jich je málo, ať příští rok přijedu, tak jsem přijela.
0: Takže já, kdybych něco takového řekl, tak se mi to taky může splnit.
1: Záleží, co byste řekla.
0: No, řekl bych, že to byl můj velký sen od malička, zase se vrátit k profesi průvodčího.
1: Zkuste, třeba vás pan ředitel pozve na casting. Ne, tady castingy nejsou. Myslím si, že kdybyste ukázal, že opravdu tu práci máte rád a že máte asi ty správné předpoklady věnovat se cestujícím a být příjemný a milý a ochotu asi se i něco naučit, takže by to mělo být bez problému.
0: Už jste to trošičku zmínila, takže opravdu vřelý vztah této trati, na které se dnes nacházíme.
1: Ten nejvřelejší, je to moje srdcovka.
0: Je tady nějaká oblíbená stanice, oblíbené místo, které si třeba během té jízdy nenecháte ujít, i když samozřejmě první a prvořadá je ta péče o cestující.
1: Já mám asi nejradši úsek Kořenov-Harachov, protože k tomu se váže nejvíc vzpomínek z dětství a tomu času, který jsem tady trávila se svojí rodinou. Takže ten mám nejradši. Ten si nenechám ujít, když je k tomu příležitost.
0: Vy jste zmínila také cestujícím nějakou historku nebo něco jste jim říkala o té trati, tak co to bylo?
1: Historka se týkala našeho nejdelšího tunelu. Vyprávěla jsem, jak dlouho se razil, kolik tun trhaviny bylo spotřebováno, kolik vrtáků bylo nabroušeno, proč se musel razit v ten stanovený čas, protože císař František Josef I. měl narozeniny a byl to závazek prorazit to přesně na ty jeho narozeniny.
0: Jaký je tedy ten nejdelší tunel, jak je dlouhý?
1: Původně byl dlouhý 932 metrů, dneska už je to 940 metrů.
0: Ten vlak, v jaké soupravě vlastně se dnes nacházíme? Viděli jsme tady Hydru, viděli jsme tady samozřejmě Rakušanku na Postrku, tak co je to za vagóny, co je to za soupravu, kterou dneska jedeme?
1: Já bych řekla, že to je asi trošku výjimečná souprava. Dneska Rakušanku tu všichni znají. Sice je taky výjimečná, ale cestující tady vídají celkem běžně na našich jízdách, ale výjimečná je právě ta Hydra.
0: Kolik lidí se dnes tady odhadem objevilo, protože je velké vedro?
1: Nedokážu říct, tady kolega mi napovídá 200, já si teda všímám spíš toho, aby cestující měli veškerý komfort, aby všechno probíhalo hladce, takže na počty úplně, ač jsem stavař, nejsem.
0: No a speciální lístky jste měla také pro ty nejmenší cestující, je to tak?
1: Přesně tak, děti do 6 let jedou zadarmo, aby jim nebylo líto, že nemají svoji vlastní jízdenku, tak jim dávám speciální barevný lístek.
0: To byla tedy paní Soňa Troutnarová, průvodčí speciálního vlaku, který se vydal z Tanvaldu do Kořenova a následně pak jezdil mezi Kořenovem a Harachovem. To už byla poslední informace dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký kraj uvolní víc peněz na podporu zájemců o studium medicíny. Na jednom z přechodů pro chodce v Liberci je nová světelná signalizace v zemi. Ve Skalici u České Lípy je do pátku sklářské sympózium. Polojasno nebo jasno a teploty do 23 stupňů. Takové bude u nás zítra počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký večer přeje Hana Hopfoglová. Liberecký kraj rozšířil okruh zájemců, kteří mohou požádat o příspěvek na přípravný kurz pro přijímací zkoušky na některou z lékařských fakult. Jejich ceny se pohybují od 6 do 15 tisíc korun. Vloni o příspěvek mohli žádat jen studenti gymnázií. Od nového školního roku to budou i studenti zdravotnických škol, diplomované sestry nebo diplomovaní zdravotní laboranti. Kraj tím reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví. Pokračuje náměstkyně hejtmana Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Takže ti, kteří studují obory praktická sestra, zdravotnické liceum, podobně, tak si mohou požádat o tuhle podporu, pokud chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult. Může mít třeba dva kurzy za nižší částku, jeden za vyšší, ale ta podpora je v maximální míře 10 000 korun.
1: Chodce na libereckém Šaldově náměstí nově upozorňuje světelná signalizace v zemi. Speciální LED světla jsou v Palachově ulici na přechodu mezi Grand Hotelem Zlatý lev a obchodním centrem Plaza, kde o křížení s tramvajovou tratí. Světla jsou v dlažbě u vstupu na přechod. Pokračuje mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Na každé straně čtyři svítidla, která se rozblikají společně s červeným panáčkem na přechodu. Tato úprava výrazně zvyšuje bezpečnost chodců, hlavně těch, kteří jdou se sluchátky nebo sledují mobil.
1: Město tak reaguje na dvě fatální nehody z posledních let. Jeden chodec sražený tramvají zemřel, druhý utrpěl těžká zranění. Ve Skalici u České Lípy si dnes lidé mohli prohlédnout areál sklářské společnosti TGK Skalice. Koná se tam první ročník sklářského sympozia Glass Jam 2026. Účastní se ho 18 výtvarníků se svými projekty. Sympozium trvá do pátku. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení dnes nastoupilo víc než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech České republiky. Středoškoláci se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní a také jak poskytovat první pomoc. Podle armády je o cvičení každý rok větší zájem. Kvůli tomu musela letos navýšit kapacitu.
0: Počasí.
1: Teploty v noci poklesnou mezi 13 a 10 stupňů a bude zataženo s přeháňkami. Teda kránu začnou ustávat a taky oblačnost se bude protrhávat. Zítra nás tak čeká den pod polojasnou až jasnou oblohou. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/9 mezi Bukovcem a Deštnou v úseku u Pustého zámku, protože tam pracovníci údržby pracují na údržbě stromů a keřů. V místě je uzavřený jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv, dojeďte v pořádku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší materštiny.
1: Často řeším, jestli říct v rozhlase nebo v rozhlasu. Vy jste zase našla buď anebo po rozchodě nebo po rozchodu. Tak to rozsekněme. A kde jste to našla vůbec?
2: No, to byl zase jeden hezký titulek v bulváru. Když už jsem si četla ten bulvár, tak jsem z toho vytěžila, co šlo. No a je tam velký rozdíl. Rozhlas, v rozhlase, v rozhlasu, tam si můžeme vybrat a je to úplně jedno,
1: fakt
2: je to
1: si
2: na
1: můžeme
2: nás.
1: Vybrat.
2: Přesně tak. Ale s tím rozchodem už je to trochu složitější, protože když se podíváme do internetové příručky Ústavu pro jazyk český, tak tam je jenom možnost rozchodu, jenom to U. A tu druhou koncovku tam vůbec nenajdeme. Ale je k tomu poznámka a tam se to trošku vysvětluje. Pokud slova končí tvrdou, když to zjednoduším, končí tvrdou souhláskou. Ano, tak když tam dáme to E v tom šestém pádě, tak musíme měkčit, neboli měníme tu souhlásku. A proto se doporučuje dávat tam U, aby nám to zůstalo to slovo stejné. Tady máme zde d a třeba člun v člunu, ale ve čluně, stan ve stanu, ve staně, prostě aby se to takhle nestřídalo. Takže se upřednostňuje to U.
1: Takže po rozchodu, nikoli po rozchodě. A v rozhlase a v rozhlasu se nevytvoří E s háčkem, takže, jak jste říkala, tam si můžeme vybrat.
2: No, můžeme si vybrat nakonec i u toho rozchodu, protože je tam zase ještě taková komplikace malá.
1: Vy jste dnes nekonečná.
2: Jeden z nejnovějších slovníků češtiny, akademický slovník současné češtiny, uvádí některá slova, kterých se tohle pravidlo týká a píše u nich, jen si taky vyberte. Takže
1: a rozchod je mezi nimi, kde si můžeme vybrat.
2: Rozchod tam zrovna není, ale je tam papír, příklad, román.
1: Papíře, papíru.
2: Takže ono to, jako máme pravidlo a z něj zase výjimku, jako vždycky.
1: Takže končíme tam, kde jsme začali, že vlastně pořádně nevíme.
2: Přesně tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačirate, Šukar, Šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát Pěkný večer a posloucháte Oroma Vakeren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vás, podle vašeho výzkumu, nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně. Takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže. Protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholders, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyošovce nedaleko Branova nad Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale nepřímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že po rých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není. Musíme jim ukázat děj. Tak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vypravila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na té svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde jak má být, kdy tam má přijít. Protože to bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. No. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů, no. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
2: Kdybychom měli výjimout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony a na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když jsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám. Protože já, když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání, to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne, normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, a, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já vám tu písničku tak rád. Ten, jako ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím. A tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Zanechávam stopy.
1: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
2: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, který vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval Moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
1: rozumím, naprosto.
2: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
1: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
2: Myslím si, že nezazní, že tam bude tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, který, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
1: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
2: Budu. Tak. Přesně tak.
1: A co vy jako solová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
2: Já toho chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, a kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy a to jako opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. Takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když si lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
1: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
2: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
1: Marta Jandová je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Mm-hmm, stále, úplně? Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůvatý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že od příští roku slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšlapal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka muselo jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelela kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už máma to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového, než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila. Že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympic, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarolídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teď bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože dcera, otec a tak. Ale mě tenkrát to bylo nějakých 33 a v Německu jsem fakt jako byla slavná, ta kapela byla známá a byli jsme v hitparádách, hráli nás na MTV a ty lidi přesto řekli, že v Německu mi táta vyšlapal kariéru. Tak fakt mě to začalo už hodně mrzet a už mi je 50, kousek přes teda, a 51, chtěla ulejt jeden rok. Řekla bych, že tady to už mě nevadí, ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na to.

0: na ty jako ošklivý komentáře, ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro do každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ho ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, a proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice, a i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím nějak křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí, Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
1: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějaký v sobě, mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabi kam se dali kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3-ek a já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový a táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to ne, takhle ne. Řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já si vždycky říkala, že jsem to potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zás. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona je jako, a já ne, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No já jsem jí to už přinesla skoro hotový a tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, zase jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase mi potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč ne k těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před tím rokem se mnou, před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem to měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas a hraje na klavír a tak. Ale ona teďko má období, kdy teďko je největším rolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po táto, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. A dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala,
1: tak on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer. Jo, protože je tam hodně té byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nemyslím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěl o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, a pak si mi to vyprávěla a ona, to jo, máme to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No.
0: No, v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela a říkám, on je její velký idol a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, to tak. Ale já to použiju, já to Jandová jsem si nechala do práce, když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu a on mi říkal, tyjo, vy mě někoho připomínáte a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi. Já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda, pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou, teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodromu Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčí, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
6: No.
4: Manželce, květinu, vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombrit?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
6: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marl, tak to vypadá, nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jim podařilo s dcerou sehnat tenhle byt. A tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili.
5: Víte, co to je?
6: Po 57 letech se stěhovat.
4: Předtím jste bydleli?
6: 57 roků ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
6: Děda výborně, já jsem si parka pobrčela to, jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
5: Jo, děda máš.
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. V práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Orlicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se kamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
6: Rodiče, naši rodiče, ano. Ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
6: No tak mě bylo asi 5 roku a manželovi 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který musel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Bylo mi akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít tak v útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Třeba nejúž jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodějí takhle kluci a to s tatínkama nikam, tak mě to bylo docela líto, no. Ale jako všecko se přežilo a s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili, no.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znaly, že jste trochu, vaše rodina, Marto, nahradila tatínka i Jirkovi?
6: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
6: chodili k nám a třeba já jsem byla v 7. v 8. třídě a on pak jezdil dědečko i dědeček tam v tom mozku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to, když ti bude odpovídat, tak píš, no a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
6: Asi jo, taky no, ale ne, třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
6: A pak,
7: přesně tak.
6: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
6: No, dva roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste.
6: Ano. No, dostala jsem 3 dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty 3 dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na gympl a z Brandejsa do Litomyšle na pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. 3 roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
6: Já či taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkal smetíčko, ale nevím
7: no,
6: proč.
7: No to už je hodně ti teďka něco spadlo do oka.
6: No, to jo. Ale jinak Marti a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
6: Nebo nechce. To je klidně.
4: To je lepší. Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadlo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
6: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
6: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladej, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karlose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
6: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: Jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
6: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
6: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně, sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu.
8: a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v postel.

0: byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív a srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, anebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl do teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali.
4: Jo. A nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Když jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma
4: a
5: prostě.
4: A bylo to fajn. No.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první, kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma.
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ono nám to ze začátku moc ani nešlo, ještě o tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandejse, ještě jí není 19 a už se vdává a to. A pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře. A nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to. Pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvílek a byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky. A vlastně i tu dceru, že je. Vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to. A ona zase mu řekne, no a ty jsi nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva, tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: Tak to víte, že jo, začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídat tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabál. No a pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v chocni. Tak furt nějaké starosti byly. No. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé, rodiče, partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne?
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. Tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
4: To bylo, no. To byla. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím, když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátký sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera až do rána, od noc,

0: Ale jinak tak, to...
1: Jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
2: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. A že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
1: Kdy naposledy jste si dali pusu?
2: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
1: Kdy naposledy jste si dali pusu?
0: Každý den.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zlatý, vlastně už diamantový manželský pár Jiří a Marta Vodstrčilovi je důkazem toho, že láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
2: Zázraky zažili oba. Jakoby je tam nahoře hlídali andělé strážní. Nikdy je nenechali padnout, i když těžkých chvil bylo dost.
3: No taky byly starosti, že jo, taky. Dcera ta se vdala a pak jeden

0: V pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem byla, to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. To byly, taky byly špatný někdy věci, no. To.
1: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
0: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, myslím, tam, já poslední rok jsem tam jezdila třikrát týdně ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou, a, takže to bylo těžký, no.
1: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
2: Jo, tak to, no, dělili jsme se spolu o tom. Všechno se připravovalo společně.
0: No jo, je to...
1: To je život. Život je? Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
2: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
1: A co se stalo?
2: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do Ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
1: Co vám bylo, Marto?
0: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám. No. A tak nakonec, no, a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všechno zablokovat.
1: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jak to, jaké pocity jste prožívala?
2: Pořád chtěla umírat.
0: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zase to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v komatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, kdo pak, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
1: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
0: No, tak nějak to bylo. Prostě já jsem, oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
1: Vy jste se nám vrátila?
0: Asi jo.
1: A z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám? Že na dlouho týdny v nemocnici, na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlel?
2: Že jo, to jako člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je a tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
1: Jirka je citlivý. On vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Děti v tomhle věku občas i na tohle musí přijít myšlenka.
0: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jipce mě nedávali naději vůbec.
2: Pak vám ukážu ten takovýhle kámen, který mě vytáhli.
0: Protože on taky, děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice, tak už, a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekni mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevoz. Protože jsem se bála pak o něj. spíš, no.
1: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám? Já ho tu nechci ještě nechat.
0: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: Protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, nevím, kolik je, 84. A tak nám skoro každý den zavítala, jo. Děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá každý den, je 8 nebo 8:30, tak ví, že kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak jí řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního určitě, bydliště. Určitě. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi. Že?
3: No jo.
4: Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě a takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout? Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova a důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo? Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. No. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo? To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším. Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky.
3: Určitě jo.
4: To je pravda.
3: To je pravda. Jo.
5: Zlatá láska.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Vodstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit. Co by to mohlo být?
5: Ježiši Kriste. To snad ne.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já rádio, to je moje.
5: Za co jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže... Jím taky moc děkujeme, opravdu to.
5: Co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste na výrazný dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím, zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No já, když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: On umí záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mě udělali moc velkou radost tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili. A kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
5: No jak?
6: No tak já většinou vstávám dřív. U maličko by už nevydržím ležet. Pak stane Martino a... A já buď to jdu nakoupit.
5: Já se jdu píchnout v 8, dědeček připraví snídaní, jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, vzpomínáme, co bylo a co to a co naše rodiče
6: A na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
6: No. Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. Hmm. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy bych ho třeba, že jo, taky za mlada hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho bych mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno jmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. Už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No, ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo, že jo?
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako ona stará dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit být bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluju tě.

0: Marta a Jiří Odstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jakoby andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
5: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
4: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
6: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
4: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
7: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
4: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maděrová a Ester Ledecká zlaté medaile.
3: Počasí.
4: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo
3: pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v rázově jako řenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušej, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaké známé a měl by si stěbůh, kam jedeš. A já bych leda byl odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žížeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska, no prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu, obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila, chuť po limonádě jsem musel zapít pivem, a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a neslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete najít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, říct, že kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl míru milovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého.

místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček. A s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy si ten úsměv vyložila po svém.

0: rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
2: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
3: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl, kdybych to uměla.
2: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. A já umím, umím, umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
4: No, no, počkej, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
3: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
2: Se nevytahuju.
4: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
2: Jakou soutěž?
4: No, kdo víc chytí.
2: Jak to myslíš?
4: No, no, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
3: Jo,
2: to je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
4: No, co jsi myslel? Motýly?
2: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
3: Ano.
2: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
3: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
4: Abys mi to honem nepřipomínal.
2: Já jenže tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
4: No prosím, prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
2: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
4: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
2: Plavala žížela až k rybičce, hopla, a rybka je na udičce.
3: Jejda nám ke pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
2: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
3: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
4: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
3: Třetí.
2: No, ještě jednu. A budu mít první.
3: No, právě.
4: No tak, to ti blahopřeju.
3: No, to je tady pravda.
2: Klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
3: No, to tady je.
4: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
3: No, vidíš, to je.
2: Už se vyšklebuje.
3: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
2: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
3: No právě.
2: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
5: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky, ryby, ryby.
3: To tady není zrovna moc sportovní.
2: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
5: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
3: Ty jsou ale hezké.
2: Má jich plnou káč.
3: A to tady ano.
5: Tak kolik jich chcete, mladý muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
2: Takovou na výzvě, tvář se jakoby nic.
3: Je to podfuk a podfuk se nevyplácí, Hurvínku.
2: Ale to vypráví holubům.
4: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Po chlupce? Já mám 4. Kolik ty?
2: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
4: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
2: No to víš, rybařice musí umět.
4: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
2: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
4: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
3: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
2: Zbytečně nemluv a pojď.
6: To mě taky ne.
2: Slyšíš pana prodavače?
3: No, neslyším, toho slyšíš.
2: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
3: To třeba ochraně, nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
2: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
3: Jej, Danánky, my jsme ale, pojď sem, pojď, tamhle ta tabulka visí.
2: Sláva, to je má záchrana.
3: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
2: Vyprodám.
3: No,
2: nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív, byl bych vyhrál. Co je?
4: Nevěř tomu, Hurvínku.
2: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
4: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
2: Čekal?
4: No ano. A víš proč?
2: Proč?
4: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
2: Poznal.
4: A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
2: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
4: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
3: Tak. Jsem ti říkala, Hurvínku?
2: La, žížala až krybičce, hopla a rybka je na hodičce. Kapři líni, štěkyš pro ty, teď budu 30 dní čistit vody.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je. Yeah.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku. Dáte tam špetku česneku?
2: Latinsky allium sativum.
1: Ano, sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, ne edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no. No vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: Ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se země bude kouřit.
4: Vlese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A vlese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: No jo, no jo. O, Jerry, prosím tebe,
2: pohledu. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně. Osolit, zamíchat, no. Co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno, abych myslela já. Že zapomněl pan Spejble, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jedanonky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: No jo, nebýt mě, usekl by si taťulda pěknou ostudu. Víď, Žeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat, napřed ochotnáme, ať si... Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťulda se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, lidože? Leda, že bych doběhl do sámošky.

0: Kde pak? Je. Domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka. Žáno, taťuldo.
0: Správně. Tak co? Chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvinku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostly.
0: Vidíš, Horvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička.
3: Yeah.
0: Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky? Šmanko, ta bude přesolená.
2: Yeah.
0: No tebe se ani neptám, Horvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete, nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vašem rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barbuříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než ledajaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let. Mohu mluvit do éteru?
0: Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov. No. Mě už posluchači určitě znají, já furt volám. Já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce. A teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, já jsem ráda jim říkala, no, slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala se mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Říkám, bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Prikunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Prý můj bracha, on chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně. Já jsem se nemohla počkat, já jsem se chlámala.
0: Ivetko, pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano, ty děcka jsou úžasný.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40
1: já
0: let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo, aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, to byl mazec.
0: To byl mazec.
1: Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, to se stávalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
1: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá, ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme, telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to, jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích, volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav
1: Kalaš, Žianovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavi, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Helejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou takovou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plít, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plít taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, helejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku. Jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku. A ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera podá tvrdí, že si ty svetry dělá sama. Je to pravda? A máma říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo, jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí obdivovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná. A ona vlastně to dělala dcera, jo?
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně? Já nevím, no tak já jsem mi říkal, hele, ona vždycky říká, hele, ty máš krásný básničky. Já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, hele, tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, pane, víte, jak bych... A dejte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
2: Tak dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedné slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci, ne v legraci. Vážně ten svůj život brát, ne všemu se jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, věrná láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
2: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval. Hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No, tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklerářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje. A tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásný, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden a třeba tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní. A přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný. Stýpenocha, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnici, to víc taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, ano, vytvořit. Krásné vzpomínky. No. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve dvou letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena. Všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no. Vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům, všem souhranímce, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodě brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hláček dětských u nás proběhalo hrozně moc, ale jedna z těch hrozně hezké mezi mojima dětma je velký věkový rozdíl a můj vnuk byl mal rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila. A on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, stejto, chceš taky? Stýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to spůjnkovo.
0: To je milé.
1: To nás odbouval. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděbratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, jako nemádu, jo, jo. No tak šli spolu teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhodla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbratskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě nikdo nevěnoval pozornost, protože to by už chtěl se nikdo jiný, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme teď dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědeček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím nic říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadit dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jste tak jako v první chvíli zarazila, ale říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi na svatbu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přece si to pamatoval, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z těho nevoženil, když tam nebyla. Jak? Jak
0: šikula.
1: Děcku muselo celou tu dobu šiltovat v hlavě. Celý ten týden, že jako, no ty mámky by to asi bylo líto.
0: No věřím, že to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neuženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc. Vnouček si utrhl květičku kopru. A přišel za maminkou a říká, maminko, máš mi polívčičku. A maminka běžela právě a říká, jdi si říct babičce. Přišel ke mně a říká, babi, koukej. A já jsem mu vzala tu ručičku a já jsem mu ten kopr ukousla. On se na mě vyděšeně podíval a říká, no teda, a já jsem chtěl koprivku. Takže my už od té doby nevaříme koprovku, ale vaříme kopřivku.
0: Kopřivku. Dobře.
1: Tak to je jenom takový ty běžní hlášky našich dětí.
0: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se

0: námi o ně podělila, trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko, zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
1: Ať jsou všichni takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil. Aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho.
1: Pochválila jsem. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe, z tohohlek nevadí běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v první třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, a vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli k logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, a prostě a tohle to tamhle to. A teď jak ta moje dcera tam byla blízko, tak paní učitelka je trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám líst blíz pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak dík, a když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen, to prostě...
2: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
2: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
2: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme to dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
2: Ano,
1: protože jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
2: Uh-huh.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili na tu logopedii, prostě té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, zdravím vás do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u Noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Paní Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, bejval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějak smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a nebo přes 60. A potom mám ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roků. A protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich. A zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč a přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala a říká, co pak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli. A Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, to je to myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To je hodně pěkné, ale.
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli frontu. Ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno 40, o kterých už mluvím, jo. I ten onouček, i tato tam dnes. A tak byli zeleně, stáli frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplný obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase neošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce, máme do dneška jenom, že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože je hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to bylo ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví, vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti i na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní
1: Evi. Já vám děkuju moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno, dávno dospělí lidé a pamatují se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu. No a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh. No a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starý popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, on má takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptá taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Tak já myslím, že ty děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko, daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala, kde jaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky, takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to ne, nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda, musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju, takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli, no ale ty takové ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už to jim připomínám, takže takhle to je, no.
0: Děkujeme za návštěvu, Aničko.
1: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni. Aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přines hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, tak máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela a já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona těma tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívala, že ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali se dívat, si má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměl. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu, to je taková, ale to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy a ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl 3 roky ten Jareček a jednou on seděl většinou pej večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. A on řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za 2 dny, nebo na besedu prostě chodívala, byla taková prýma paní jako sousedka a ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, aha, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, prej utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka to právě pěkné. Vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit. Všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám. Děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Mhm. Helejte, já asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Tady ruší rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.
1: To už to mám vypnutý. Helejte, když jsem měl malou dcerku, ledničku a hodně malá cupitela a tak dále, tak já kdykoliv měla nějakou bolisku, tak jsem mi říkal, seš hrdina. A bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem to sledoval, že jo, a lenička to odposlouchala a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, Leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala

0: třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál Hrdina hokej. Až řekli Hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky Hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
1: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
0: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička už by se měla vrátit. Má tam šla, říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedu a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si mám chtěl říct. Mějte se hezky.
1: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 1:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ofrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny, že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu v sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve 4. patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no a nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den mě přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona nestačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
0: To je krásné.
1: No.
0: To takže je pěkná historka.
1: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perly, jako to bylo pořád něco jako.
0: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
1: No tak vlastně tak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ti děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam si tak jako chodil, jenomže jsme jeli od babičky. No a na novinách byl obtitulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kdesi cosi. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kurám říká jako slepicím. Jako.
0: Ano, ano.
1: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No ale prostě on jí řekl jenom kura. A já říkám, ale on má, no, na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když jsem jí říkala, že to kura je vlastně slepice, no tak to, já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně, jako.
0: Teda, vy jste dobrá, to je úplně neskutečné. I já se vás musím zeptat, jak si to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím si vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
1: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
0: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
1: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
0: Jo, tak to dobře, propletení.
1: Jako různé propletence, prostě tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli. Jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem se musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po více než 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
0: To máte velké štěstí, Aničko.
1: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
0: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu, že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík? A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo Jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roch, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz vroubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení.
5: Čiňte si po libosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má les z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánoích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka, že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek! Zaměstnání topič! No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče! Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A, to, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano. Prodělal jste speciální výcvik, že ano. Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není Marlina,
4: pane
3: na straně, to není Marlina.
4: No, no, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že, rozumějte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsnýho chlapa nevidím.
4: To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit,
3: tak
4: ale...
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka?
5: Ano.
3: To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale čistýho, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
6: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
6: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemám.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
7: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega, ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
8: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
9: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu, vole.
6: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Ale žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíc tak školníci.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli bysme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večíry?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už ji asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze Stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho Stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny.

0: honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šeřilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Máma mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne.
3: Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela?
2: Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe.
0: Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána.
3: Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci,
0: mumlala Anička v chůzi.
2: Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe,
0: ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně.
2: Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt?
0: Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
2: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy.
2: Celé prázdniny se jí nic nestalo. Ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku. Až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi.
0: Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl:
2: he, nová móda, praštěná dveřmi.
0: A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat, aby se toho střídavě rozsvěcoval a zhasínel. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo.
2: Pust mě, ty.
0: Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
2: Ty padouchu, vykřikla náhle.
0: A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu.
2: Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře.
0: Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila.
2: Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch.
0: Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten esembák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, esembák ze Storůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha, na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka? Zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek?
1: Zde.
0: Vochomůrka?
1: Emílek?
0: Maminka tahá Aničku za malíček.
1: Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku.
0: Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se svíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá.
1: Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka.
0: Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu.
2: Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.